0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jako mladé dívče, už je to za nami.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem. Život je krátký, v tvých očích je klid.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo? Nebo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože ty, že to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, jak mu to rychle jde, podívej se na to. No.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhráte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlatoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz. A nebo si o ni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, anebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl, v té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: No, jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká baby.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředina je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru Zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředina, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme moc krát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

chorobím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničáre ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Ujte, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásila zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuju moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt,

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuji za pozvání a je mi ctí být tady s vámi.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin, říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnóze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsi a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře? A správná diagnóza se ne a nenajít.
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovský bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislý onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelní kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásný děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažím, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, ano, vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě. Mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie varuje před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. Přibude více kontrol. V lese u Křtin na Blanensku dnes psi skládají lovecké zkoušky. Policisté v Brně vypátrali jednoho z uprchlých vězňů, druhý je zatím dál na svobodě a bude převážně polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Už tento týden byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna vyšetřovala policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. V lese u Křtine na Blanensku i dnes skládá několik desítek psů lovecké zkoušky. Školní lesní podnik Mendlovy univerzity proto vyzývá návštěvníky lesa, aby se lokalitě vyhnuli. Mapu místa zveřejnil tento týden na svém Facebooku. Psi plní několik disciplín, například hledají zvěř nebo musí zůstat v klidu při výstřelu. Volně se pohybují po lese, lidé by tak v jeho okolí měli být obezřetní, jak upozorňuje za školní lesní podnik Kamila Hájková.
2: V rámci některých disciplín jsou ti pejsci na volno a jejich akční rádius je až 1 kilometr. To znamená, že ti pejsci se pohybují bez dohledu vůdce, protože musí vlastně fungovat samostatně. Takže my jsme tam sice nezakázali vstup, ale doporučujeme obezřetnost.
0: Na akci upozorňují i výstražné cedule přímo na přístupových cestách. Jednoho z uprchlých vězňů, kteří svévolně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu. Vězni jsou z kuřimské věznice. Hlídka jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí, popisuje mluvčí Petr Vala.
3: Svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice. Po druhém uprchlém vězni policisté nadále pátrají.
0: Druhý vězeň je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, fousy mívá zastřižené na bradku. Informace o jeho pobytu mají lidé hlásit na linku 158. Sport. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věří v další zlepšování.
4: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
0: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. Počasí. Na Jihomoravě dnes ráno bude skoro jasno a v údolích ještě lokálně mlha. Přes den očekáváme převážně polojasno s průsvitnou oblačností vyšších pater. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů. Ráno a večer slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Velké Bílovice Kovárna. Ta bude dnes od 14 hodin do půlnoci pro linky 542 a 556 pouze ve směru Moravský Žižkov Břeclav Hodonín, přemístěna na Čejkovskou ulici poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu IDSJMK.cz. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přeji vám dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno v neděli 27. září 2026. Za pár vteřinek hodiny ukáží 5 minut po 5. hodině. Začíná naše ranní vysílání a v něm se už za chvíli podíváme do prvního dnešního kalendária na významná výročí spojená s dnešním datem. Pravidelná rubrika Jazyková dílnička Jiřího Trachtulce se dnes zaměří na brněnský místopis a podíváme se do Nových Bránic na Ivančicku, kde se tento víkend koná kemp pro lidi po amputaci nohy. Vezmeme vás tam po 17:30. Informaci o počasí přidám taky a písničky, tak ty jsou samozřejmě připraveny. Srdcem zůstaneme u koní s Věrou Špinarovou a o té, která je krásnější než růže, nám zaspívá Pavel Rot. U mikrofonu Janis Moras až do 9. hodiny raní. Já vám přeji ještě jednou hezké nedělní ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to nám zpíval na úvod ranního vysílání Českého rozhlasu Brno Pavel Roth. Jak už jsem říkal v úvodu, dnes máme neděli 27. září. Je to vlastně poslední zářijová neděle roku 2026, tak se pojďme podívat, co se v tento den stalo v minulosti. Pojďme si připomenout výročí, která jsou spojena právě s dneškem. 27. září 1920 se v Kosticích na Břeclavsku narodil František Třetina, vypravěč, zpěvák, autor písní, inspirovaných rodným podlužím. Jeho valčíky Odbyla jedna a Utej boží muky jsou v repertoáru řady jihomoravských dechovek. Často spolupracoval i s naším brněnským rozhlasem. Ve stejný den, ale o 6 let později, tedy 27. září 1926, se v Kuželově na Hodonínsku narodil oblíbený zpěvák a lidový vypravěč Vašek Mlýnek. Po základní škole se vyučil v Hroznové Lhotě malířem ornamentů. Až do roku 1952 se živil malováním na kolébky, truhly a talíře. Přivydělával si také jako písmomalíř. Často vystupoval s cymbálovou muzikou Slávka Volavého a také s Brolnem. Spolupracoval i s Joškou Severinem nebo s Vladimírem Menšíkem. 27. září 1929 proběhlo otevření kina Bio Moderna v dnešním Paláci Jalta v Brně. Jako první se promítal film Lež Niny Petrovny s Brigitou Helmovou v hlavní roli. A 27. září 1934 se v Ratíškovicích na Hodonínsku narodil Václav Frolec, národopisný pracovník a redaktor, zaměřený na materiální a sociální kulturu a etnografii Slovanů. Věnoval se také metodologii a teorii etnografického terénního výzkumu a otázkám definice etnografických fenoménů. Za svoji práci získal řadu ocenění. V roce 2002 zemřel 27. září ve Velké Británii kyjovský rodák Ivan Jelínek, básník, literární kritik, novinář a překladatel. Před válkou pracoval v redakci Lidových novin v Brně. Pak přešel do Pražského rozhlasu, kde měl na starosti zahraniční vysílání. Poprvé emigroval v roce 1939, po válce se nakrátko vrátil, ale na podzim 1947 odešel z republiky už natrvalo. Pracoval ve vysílání BBC v Londýně, kde se trval až do odchodu do důchodu. Tak tolik první dnešní kalendárium, další významná výročí si připomeneme přibližně za hodinku. To, co si ovšem připomeneme nebo řekneme už za chvíli, bude předpověď počasí. No a když už jsme byli v minulosti, tak se vrátíme do minulosti i v následující písničce s kapelou Činasky, konkrétně k ročníku 1970, a netýká se to vína, podotýkám. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Když už byla řeč o času, tak ten aktuální je 5 hodin a 19 minut. Čas na počasí. Teploty v našem regionu se aktuálně pohybují v rozmezí od 5 do 9 stupňů. Tu nižší teplotu máme v Dyjákovicích, Brodě nad Dyjí, v Lednici a v Kobylí. Nejvyšší aktuálně ve Ždánicích a přes den čekáme relativně slunečný den s průsvitnou oblačností a chladným ránem. Ráno teď bude skoro jasno a v údolích ještě lokálně mlha. Přes den převážně polojasno s průsvitnou oblačností vyšších pater, později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou o něco málo vyšší než včera, tedy vystoupí na 19 až 22 stupňů. Ráno a večer bude foukat slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr v rozmezí o rychlosti 5 až 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré a biozátěž bude dnes mírná, tedy na stupni číslo 1. Sluníčko nám vyjde minutku po 6:45, tedy o minutku později než včera, no a o 2 minuty dříve naopak zapadne. Přesně minutu před 6:45, opět jej tedy čeká přibližně 12-hodinová směna na nebíčku. Tak to trošku poezie. Každopádně za chviličku to bude jiná poezie, protože už bude připraven Jiří Ktrachtulec se svou dnešní jazykovou dílničkou. Tak si na ni počkejte.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak nám pomalu doznívá slunečné pobřeží, to byla Věra Špinarová a já se musím dodatečně omluvit, protože na úvod hodiny jsme srdcem u koní zůstali samozřejmě s Věrou Martinovou. Omlouvám se těm, kteří si říkali, co to pro boha říkám, protože to byla Věra Martinová, já jsem viděl Věra, tak mi hned šla mysl k Věře Špinarové, ale ta byla až teď. No, každopádně jazyková dělnička Jiřího Trachtulce je připravena a dnes se zaměří na brněnský místopis.
1: Před třemi týdny jsme si začali povídat o názvech brněnských ulic. A dnes tom budeme pokračovat. Podíváme se do parku na terasách pod Petrovem. Byl založen v roce 1814 a byl pojmenován po tehdejším císaři Františku I. Česky se mu říkalo park Františkov, německy Franzisberg, zkráceně též Franz. Po vzniku první republiky byl ovšem císař pán vzat na nemilost a proto v roce 1919 dostal tento park jméno Denisovy sady. Tehdy jsme začali vzhlížet k Francii a Ernest Denis byl francouzský politik, historik a bohemista, který svým vlivem podporoval vznik Československa. Ovšem do 18. století se tento kopec nazýval Puhlík a někteří štatlaři jej tak nazývají dodnes. Název pochází buď z německého Der Buckel, což je hrb, a nebo, což je podle mne pravděpodobnější, z latinského mons puellarum, což je poeticky řečeno dívčí kopec. Takže to mohl být původně ne Puhlík, ale Puelík. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy s úsměvem zdraví Jiří Trachtě.
0: I příští víkend se vám zpestří jazyková dílnička a Jiří Trachtulec alias Jiřík Trachtě v tradičním čase v našem vysílání opět vystoupí.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Pracovníci záchytné stanice v Boskovicích dnes začínají s odchytem toulavých koček. Všechny, které najdou, odčerví, vykastrují a poskytnou jim péči po zákroku. Odchyt potrvá do 11. října. Přes 2 miliony korun na nábor nových zdravotníků dostanou od hejtmanství krajské nemocnice na Vysočině. Peníze mají pomoct nemocnicím stabilizovat personál a obsadit volná místa na jednotlivých odděleních. Příspěvky letos získá 24 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v Jihlavě, Třebíči a Novém Městě na Moravě. Ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku dokončili výstavbu nového víceúčelového hřiště. Jeho vybudování stálo 13 milionů korun. 5 milionů korun obec získala z dotací od Národní sportovní agentury a Zlínského kraje. Součástí investice byla i rekonstrukce klubovny a přístavba bufetu ve sportovním areálu. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Sedmiletý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. A počasí. Na jihu Moravy dnes ráno bude skoro jasno a v údolích ještě lokálně mlha. Přes den očekáváme převážně polojasno s průsvitnou oblačností vyšších pater. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dávejte pozor na osobu ve vozovce v Pavlovské ulici v Mikulově na Břeclavsku. Místem jeďte opatrně. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Pomalu se vracíme z večírku Osamělých srdcí s kapelou Tichá dohoda. Máme za chviličku 6 minut po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Brno v neděli 27. září 2026. No a my se za chvíli podíváme na cvičení, školu chůze, fyzioterapie i sdílení zkušeností. Vydáme se totiž do Nových Bránic na Ivančicku, kde se tento víkend koná kemp pro lidi po amputaci nohy. Přijeli na něj 20 zájemců. Podíváme se tam za moment v reportáži.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

už tolikrát. Zase slyším schladej vítr vát.

0: byl trošku na vážnější notu Karel Zich. Pacientská organizace ProKrok tento víkend pořádá v Nových Bránicích na Ivančicku kemp pro lidi po amputaci nohy. V Česku ročně amputaci podstoupí až 8 000 pacientů. Příčinou jsou cévní onemocnění, cukrovka nebo třeba úrazy a vrozené vady. Do Nových Bránic přijeli 20 zájemců vyzkoušet fyzioterapii, školu chůze a také sdílet zkušenosti.
1: Bříško zpevněný, chráníme si tím bedra. S nádechem otevřu hrudník, prohnu a s výdechem zakulatím záda, schovám hlavu.
2: Lektorka Daniela Kamrádová má tady na kempu lekci jógy. Snaží se zaměřit na pomalejší pohyby a lidem po amputaci nohy pomáhá s protažením a silným středem těla.
3: Spíš jako jednodušší pozice, déle v nich se trvat a spíš jako teda v sedě. Určitě jsem se zaměřovala hodně jako na střed těla, protože to si myslím, že obecně jako všichni potřebujeme, ale obzvlášť, když přesně jako je tam nějaký jako disbalans toho těla, ale zaměřovala jsem se i jako na otevření hrudníku. Tohle je zrovna tady důležitý, uvědomovat si ten pohyb a umět jakoby s tím tělem pracovat.
4: Bylo to hodně náročný. Některé ty pozice člověk se neprotahuje tak často, jak by měl. Ne všechny pozice prostě jsou tomu amputáři tak jako přirozený. Přimět se k tomu, držet tu rovnováhu a dalo mi to zabrat, jak normální trénink.
2: Na lekci jogy přišel i 35-letý Ondřej Procházka. Pravou nohu mu lékaři amputovali v 6 letech kvůli vrozené vývojové vadě.
4: Před těma 30 lety bylo docela nemyslitelné s tou protézou hodně věcí dělat. Jako dítě tím nepredikovali úplně, že bych jako s tím mohl nějak extra sportovat nebo tak. Protetika se vyvíjí, medicína se vyvíjí, takže teď už pro toho člověka s protézou není nic, co by nemohl dělat.
2: Sám teď má rád cyklistiku, chodí cvičit, zvedat činky a zkoušel i turistiku nebo lezeckou stěnu.
4: Nevrat to jako konec světa a srovnat se s tím a začít chodit. To je nejdůležitější a potom už prostě zkoušet různé věci, nebát se ničeho, není to limit. Řekl bych, že jedno z nejnáročnějších je prostě stát na místě, čekat, nepohybovat se. Tam člověk hodně uhýbá na tu zdravou nohu a potom se to prostě projeví. No.
2: Podle předsedkyně pacientské organizace ProKrok Natálie Lémanové je důležité, aby se lidé po amputaci setkávali a předávali si zkušenosti, aby se necítili osamělí.
5: Protože spousta lidí si přijde, že nikdo jako neví, co je trápí nebo s čím se jako každý den potýkají. A to, že tady vidí ty ostatní, že to prožívají vlastně taky každý den, tak jim to pomáhá všeobecně se s tou situací smířit a najít ty cesty, jak si ty dny ulehčit, protože někdo už je zase o krok zkušenější.
2: Spolek pořádá podobné akce i pro děti nebo rodiny lidí po amputaci. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě se teploty teď ráno pohybují od 5 do 9 stupňů. Ta nižší hodnota je aktuálně v Lednici, Kobylí, Brodě nad Dyjí a Diákovicích. Nejtepleji máme teď na jižní Moravě ve Ždánicích. Čekáme relativně slunečný den s průsvitnou oblačností a chladným ránem. Teď ráno bude skoro jasno a v údolích ještě lokálně mlha. Přes den tedy převážně polojasno s průsvitnou oblačností vyšších pater. Později odpoledne se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr v rozmezí od 5 do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré a biozátěž je dnes mírná, tedy na stupni číslo 1. Sluníčko nám vyjde za hodinku ve 6:45 a minutku k tomu a minutu před 6:45 večer opět zapadne. Tolik počasí, už za necelou půl hodinku se spojíme s brněnskými meteorology a ti pro nás určitě budou mít ještě nějaké ty podrobnosti. Já pro vás budu mít už za několik okamžiků šér.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak věřím, že vás to probralo. Cher s nám zpívala Strong Enough, tedy dostatečně silná, dostatečně silný, jak kdo chce. Hodiny za chviličku ukáží 5 hodin a 50 minut. Ještě jednou připomínám, posloucháte Český rozhlas Brno, a to v neděli 27. září 2026. No a je to poslední zářijová neděle, a když jsme u konce měsíce, tak se teď podíváme do haly, do které jsme se podívali i včera částečně, protože včera a dnes znovu se pro návštěvníky otevírá dokončovaná multifunkční hala na brněnském výstavišti. Zájemci, na které nevyšly vstupenky, ale mají smůlu. Její útroby uvidí maximálně při projekcích na obrazovkách před budovou. Místa na prohlídkách byla rychle obsazená. V těchto dnech v hale pracují dělníci na instalaci sedaček, v technickém zázemí haly dělají podlahy či venkovní úpravy, instalují rovněž videotechniku. Nad ledovou plochou už visí multifunkční kostka. No a teď něco právě k termínům. Stavba začala v roce 2023 a město by ji mělo převzít 25. října, to je ten konec měsíce, ke kterému jsem odkazoval. Stavba za více než 7 miliard korun nabídne zázemí pro kulturní akce i sportovní utkání, má kapacitu až 13 tisíc lidí v hledišti. Stane se domovem hokejového klubu Kometa Brno. Nabízí také místo schopné hostit velké mezinárodní události, špičkové koncerty i významné kongresy, a to i ve vazbě na sousední areál výstaviště. V hale bude 12 provozoven rychlého občerstvení, a to v prvním a pátém nadzemním podlaží. Ve třetím a čtvrtém podlaží je privátní VIP zóna. První akcí, která se v hale odehraje, bude prosincové mistrovství Evropy v házené žen. Předtím však funkčnost arény prověří jiná sportovní akce, kterou zatím město nezveřejnilo. Z dalších sportovních událostí tam bude například mistrovství světa ve sportovním lezení. Příští rok 20. ledna vystoupí v aréně operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo. No a když je řeč o muzice, tak si pojďme nějakou dát.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hlasování v participativním rozpočtu Slavkova u Brna skončí 30. září. Cigaretový kouř obsahuje asi 7 000 chemických látek, až 70 z nich je podle odborníků rakovinotvorných. Teplé a slunečné počasí vydrží až do příštího víkendu a dnes bude převážně polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Už jen do 30. září mohou lidé ve Slavkově u Brna svým hlasováním rozhodnout, které projekty by měly ve městě vzniknout. Ve třetím ročníku takzvaného participativního rozpočtu je k rozdělení 500 000 korun. Jednotlivé nápady navrhli sami obyvatelé. Je jich celkem 8 a všechny jsou uvedené v příslušné sekci na webu Náš Slavkov. Tam je možné i hlasovat. Další možností je vhodit anketní lístek do sběrného boxu na infocentru.
3: Mezi navrženými projekty je stezka a obnova posezení u cukrovarského rybníka, dětská lezecká stěna, doplnění mobiliáře u veřejného ohniště nebo zastínění dětského hřiště u pumptreku. Další lidé navrhli vytvoření sdíleného pracovního místa, takzvaného coworkingu, veřejné servisní cyklopointy, pítko na koupališti nebo online přenosy a nahrávání schůzí zastupitelů. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: V Česku podle dat odborníků kouří více než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
4: Předpokládáme, že elektronické cigarety a nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálií méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
1: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů nemá pršet ani začátkem 2. říjnového týdne.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno průsvitnou oblačností vyšších pater. V údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Ráno a večer slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Velké Bílovice na konci. Ta bude od pondělí 28. září až do 30. října dočasně přeložena na hlavní silnici směr centrum města následovně. Ve směru na Moravský Žižkov o přibližně 60 metrů dozadu, ve směru do centra Velkých Bílovic o zhruba 110 metrů dopředu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu IDS.jmk.cz. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno, a to v neděli 27. září 2026. Svůj svátek dnes slaví nositelé jmény Jonáš a Damian, tak vše nejlepší, pokud nás právě posloucháte vy, kteří tato jména nosíte. Čas 4,5 minuty po 6. hodině, začínáme druhou hodinku dnešního ranního vysílání a v ní už za chvíli opět nahlédneme do kalendáře a připomeneme si zásadní okamžiky minulosti. Z praktických a užitečných rad nás dnes čeká další díl řidičské abecedy, které vám až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Zavítáme i do světa sportu, protože brněnští basketbalisté přešli před novou sezónou ze systému 3-3-6 na 2-2-8. No, co to komu říká, co se za těmito čísly skrývá, to vám odtajníme před 7. Co však odtajníme už po prvních písničkách, budou aktuální a podrobné informace o počasí, které pro nás budou mít brněnští meteorologové. A když už jsem zmínil muziku, tak za chvíli bude zbít zvon sourozenců Ulrichových a S tebou je kříž, tedy pardon, kříž, zaspívá Miroš Birka. U mikrofonu Janis Moras, do 9. hodiny mějte pěkné pohodové ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak nám pomalu doznívá. Písnička S tebou je kríž. Miroš Birka zpíval a dospíval v 6 hodin a 11 minut na vlně Českého rozhlasu Brno v našem ranním vysílání. Dnes je neděle 27. září. Pojďme se podívat, co se v tento den dělo v minulosti. Kdo je s tímto dnem spojen? 27. září 1883 se narodil Jaroslav Helfert, ředitel Moravského zemského muzea v Brně. Pod jeho vedením se ke stávajícím oddělením přidal nový hudební archiv a byly položeny základy k soustavné evidenci moravskoslezských hudebních památek a jejich odborné konzervaci. Je také považovaný za zakladatele muzeologie na Brněnské filozofické fakultě. 27. září 1955 v Brně začala naplno fungovat první samoobsluha. Stala se jí nová drogerie na adrese Česká ulice číslo 8. Šlo o vůbec první samoobslužnou prodejnu drogerie v tehdejším Československu. První samoobsluha potravin v jihomoravské metropoli pak byla otevřena ještě ten samý rok, a to na rohu Koliště a Křenové. 27. září 1969 se ve Znojmě narodil Radek Beinhauer, bývalý plavec Komety Brno, několikanásobný mistr republiky, účastník olympijských her v roce 1988 a 1992. Dnešní den je spojený také se vzpomínkou na tišnovskou rodačku herečku Marii Pavlíkovou. Ta zemřela 27. září roku 2003. Byla dlouholetou členkou Brněnského národního divadla. Jako jedna z mála hereček mu zůstala věrná po celý aktivní umělecký život. Pěvecký talent, pohybové nadání a pěkný zjev ji předurčili pro operetní role. Jejím snem ale byla Činohra, do které ji v roce 1930 angažoval Jindřich Honzl. 27. září 2012 zemřel v Brně divadelní dramaturg, teoretik, režisér a překladatel Ivo Osolsobě. Také on působil v Brněnském národním divadle a současně přednášel divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po habilitaci byl jmenován docentem dějin a teorie divadla. V roce 2001 profesorem. Je autorem knih Muzikál je když a Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Hraničí. Tak, tolik kalendárium, za chviličku se s brněnskými meteorology podíváme na počasí, teď však ještě něco zahraniční hudby.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: A to, jak jsem sliboval s brněnskými meteorology, konkrétně s Mojmírem Martanem. Dobré ráno, Mojmíre.
2: Pěkné ráno.
1: Je takové podobně, řekněme, svěží jako včera. Jaká je ta aktuální situace na Jižní Moravě?
2: Tak aktuálně máme počasí polojasné až oblačné, pokrývá oblohu taková průsvitná oblačnost, teploty se pohybují v širokém intervalu od 4 do 11 stupňů, chladnější jsou hlavně údolí a nížiny, které se v průběhu noci vychladily.
1: To máme tedy aktuální situaci, jak to bude vypadat přes den, podobně jako včera, to znamená pěkné babí léto?
2: Tak babí léto bude pokračovat, odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Oproti včerejšku možná bude trošku více oblačnosti vyšších pater, ale bude to oblačnost průsvitná. No a v průběhu odpoledne tato oblačnost bude postupně ubývat, večer se postupně vyjasní. Ráno a večer očekáváme slabý, během dne přechodně mírný jihovýchodní nebo východní vítr.
1: Já můžu prozradit, že biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Zajímalo by mě potom, jak to bude vypadat Mojmíre v noci?
2: V noci bude jasno, k ránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy, teploty poklesnou do 10 až 7, v údolích při bezvětří bude kolem 5 stupňů a pufkovar bude slabý, proměnlivý nebo východní vítr.
1: To už jsme tady na cestě k zítřku, vraťme se ještě k dnešku, prozraďte nám, jaké jsou teplotní rekordy.
2: Tak dnes bylo, k dnešku byla nejvyšší teplota naměřena v roce 1947 ve Valticích, a to rovných 30 stupňů. Nejchladněji bylo v roce 1931 na stanici Křtíny a Štítary, tehdy naměřili zhodně minus 3 stupně.
1: Říká brněnský meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za podrobné informace, těším se někdy příště a hezkou neděli naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: No a co můžu ještě doplnit je, že sluníčko nám vyjde za necelou půl hodinku, minutku po 6:45 a minutu před 6:45 večer opět zapadne. Tolik počasí, za chviličku pro vás budu mít tip na článek z našeho webu. Dobré ráno.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
3: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: poměrně přesně. No, ale každý věc se zamyslíme sám nad sebou samozřejmě. No, já jsem se tak podíval trošičku po Alici Springs, mě zaujalo, že ona se původně jmenovala Alice Tatounová, ale Alice Springs je opravdu její oficiální jméno, nechala si jej totiž změnit už v roce 1991 právě do občanského průkazu na Alice Springs, jméno, které zvolila jako umělecký pseudonym podle města v australském vnitrozemí. A trošičku bulvárku, našel jsem, že její manželem je Jiří Stivín, tak jsem si hned říkal, jaký je tam rozdíl, ale on je to Jiří Stivín mladší samozřejmě, takže jsou jen o rok od sebe. Ale já jsem vám v tuto chvíli sliboval před 6:30, že vám dám tip na článek z našeho webu brno.rozhlas.cz. A tak to také bude, bude to od nebo spíše připomínka posledního dílu z naší série Temné letopisy Moravské. Článek má název Vražda ženy, která svou prací volala o pomoc. Tragický konec spisovatelky Simony Moniové. Můžete si celý díl Temných letopisů Moravských samozřejmě na našem webu i poslechnout. Simona Moniová, jen připomenu, se řadila k nejúspěšnějším autorkám své doby. Její romány si kupovaly ženy napříč republikou. Lidé četli díla jako Deník citového vyděrače nebo Matka v krizi a vlastně vůbec netušili, že inspiraci sbírala ve vlastním životě. Když si v roce 2002 brala jako druhého manžela Borise Ingra, nikdo nepředpokládal, jaký závěr vztah bude mít. Temné letopisy Moravské můžete poslouchat každý pátek v našem vysílání a také online, a to právě na webu brno.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas, pokud ji používáte. Mimochodem, v tom článku uvidíte i fotografii lávky přes řeku Svitavu v Brně Maloměřicích, která nese jméno Simony Moniové. Tak to byl můj tip a teď už má páru Michal Tučný.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Už tento týden byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna vyšetřovala policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. V lese u Křtin na Blanensku i dnes skládá několik desítek psů lovecké zkoušky. Školní lesní podnik Mendlovy univerzity proto vyzývá návštěvníky lesa, aby se lokalitě vyhnuli. Mapu místa zveřejnil tento týden na svém Facebooku. Psi se volně pohybují po lese, lidé by tak v jeho okolí měli být obezřetní, upozornila za školní lesní podnik Kamila Hájková. Jednoho z uprchlých vězňů, kteří svévolně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu. Vězni jsou z kuřimské věznice. Hlídka jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí. Druhého policie stále hledá. Nemocnice Pelhřimov patří podle pacientů k nejlépe hodnoceným v Česku. V květnovém průzkumu spokojenosti ministerstva zdravotnictví obsadila třetí místo ze 41 nemocnic. S péčí tam bylo spokojeno necelých 97% dotázaných. Pacienti hodnotili 8 oddělení a odevzdali skoro 470 dotazníků. Informaci zveřejnila sama nemocnice. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. A počasí. Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater. V údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pondělí 28. září od 4 hodin ráno do 14 hodin a 10 minut bude kvůli konání kulturní akce přesunuta zastávka Klobouky u Brna náměstí pro všechny linky na Brněnskou ulici před budovu tělocvičny Městské střední odborné školy. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu bez komplikací vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to bylo Nebe nad hlavou a kapela Olympic. 5,5 minuty po 6:30 na vlně Českého rozhlasu Brno a my vás za chvíli seznámíme s další řidičskou abecedou, řekněme s dalším písmenkem z řidičské abecedy. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si na to počkejte, ještě nám k tomu bude zpívat Jiří Korn, který má plnou náruč.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Je čas osvěžit si pravidla silničního provozu a tě za volantem bezpečno až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Minutu po 7:15 čas na počasí. Teploty na jižní Moravě se aktuálně pohybují od 4 do 9 stupňů. Ta nejnižší hodnota je aktuálně v Kobylí a nejtepleji máme stále ve Ždánicích 9 stupňů. Dnes čekáme relativně slunečný den s chladným ránem. Bude převážně polojasno až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater, ale v údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty dnes očekáváme v rozmezí od 19 do 22 stupňů, ráno a večer slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr v rozmezí od 5 do 20 km v hodině, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré, biozátěž pro dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko vyšlo před minutou, tedy přesně minutu po 6:45 a minutu před 6:45 opět zapadne. Přidám ještě teplotní rekordy ze 27. září. Nejtepleji bylo v roce 1947 a to na stanici Valtice rovných 30 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1931 a to rovnou na dvou místech. Ve Křtinách a ve Štítarech naměřili shodně minus 3 stupně. Tak tolik počasí, za chviličku se vydáme do světa sportu, konkrétně basketbalu. Ať máte pohodové ráno.
2: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je ráno, ano. Tak zpíval nám Václav Neckář, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 6 hodin a za pár vteřinek 53 minut. Brněnští basketbalisté jsou na začátku sezóny, kterou klubové vedení označuje za přelomovou. Jedna z výrazných změn nastala na pozici trenéra, kterou nově zastává Jan Pavlík, který se stal také generálním manažerem klubu. Od majitelů dostal zadání ještě více zapojovat mladé brněnské odchovance. Přidáváme podrobnosti právě teď.
1: Změnu nastavení týmu basketu Brno přibližuje majitel klubu Ctirad Nečas.
2: Pro letošní sezónu jdeme systémem 2-2-8 oproti 3-3-6 z minulého roku. To znamená, měli jsme 3 zkušené hráče, k ním byli 3 cizinci, zbytek byl doplněn brněnskými odchovanci našeho klubu. V letošním roce půjdeme cestou 2 zkušených, 2 cizinců, 8 našich odchovanců.
1: Pouze 2 hráči ze současného kádru jsou tak narození před rokem 2000. Trenér Jan Pavlík ale nechce mluvit o tom, že pracuje s mladým mužstvem.
3: Myslím si, že když je někomu 22 let, ale když vedle toho má odehraných třeba 5-6 sezonů nejvyšší soutěži, tak už se o nich nedá mluvit jako o mladých hráčích. Takže my chceme od nich vidět to, že vlastně oni jsou ti zodpovědní za ten výkon toho týmu, protože si myslím, že ten talent, nebo všichni si myslíme, že ten talent v sobě mají a teďka dostanou prostor ho ukázat.
1: Po 5 letech se ale brněnský tým nezúčastní žádného z evropských pohárů. Jako 4. mužstvo minulé sezóny nedostal basket možnost bojovat o účast v Lize mistrů a o jiné soutěže neměl zájem. Má jít ale jen o jednoletou pauzu a kouč Pavlík věří, že jí tým může dobře využít.
3: Má to i svoje výhody, vzpomenu třeba bývalého vynikajícího hráče Johnnyho Svobodu, který se nám stará 2-3 měsíčně o dlouhý hráče, trénuje s nima individuálně, takže na tohle třeba bude zase víc prostoru. Jo, a ono všechno se nám to vrátí, můžeme to brát jako nějakou investici.
1: I přes omlazení mužstva chce i v nové sezóně brněnský tým v Národní basketbalové lize bojovat o medaile. I 3. místo by znamenalo, že v příštím ročníku se Brno dostane do Ligy mistrů a podle majitele Nečase se nabízí možnost dostat v takovém případě zápasy do nové arény na výstavišti.
2: Propojení Champions League a nové brněnské arény by bylo mé osobní skryté přání takhle. Jo, není to cíl v tuto chvíli oficiální basketu Brno, ale nevyužít možnosti 3 českých týmů a nebýt v této trojici by bylo v tuto chvíli podle mě skrývání se za reálné možnosti, které brněnský basket v tuto chvíli naskýtá.
1: Doma je ale basket Brno stále v hale ve Vodově ulici, kde se však zatím fanouškům moc neukazuje. Kvůli vytíženosti haly museli Brňané měnit pořadatelství zápasů a do sezóny vstupují tak, že v prvních 6 kolech hrají 5x venku. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Na hrady, zámky i další státní památky můžou dnes návštěvníci zdarma. Bez vstupenky se ale neobejdou, prohlídku je potřeba předem rezervovat. Nové Janáčkovo kulturní centrum a besední dům v Brně dostanou společné interiérové vybavení. Michalská pouť v Otrokovicích dnes omezí provoz městské hromadné dopravy, spoje nebudou zastavovat u společenského domu a bude převážně polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují také kláštery, hospitál Kux, Brněcká vila Šťastny nebo technické památky Důl Michal v Ostravě a Rudá věž smrti v Ostrově. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená a akce se nevztahuje na všechny okruhy ani na doprovodné kulturní programy. Brněnští radní schválili zakázku na interiérové vybavení Janáčkova kulturního centra a části besedního domu. Obě budovy mají fungovat jako jeden koncertní komplex a propojí je také podzemní část. Vybavení bude zahrnovat například nábytek nebo informační systémy. Zakázka vyjde podle odhadu na 50 milionů korun. Podrobnosti přibližuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Vybaven jimi bude kompletně nejen nový sál, ale právě v sousedním besedním domě také restaurace Hansen nebo salonky. Navržená podoba vnitřního vybavení navazuje na odkaz dánského architekta Hansena, který působil především ve Vídni a je také autorem besedního domu.
3: Omezení v městské hromadné dopravě si dnes vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá do 8:30 večer a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
6: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater. V údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Ráno a večer slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kvůli konání sportovního závodu Půlmaraton Moravským krasem nebude možný průjezd autobusů přes náměstí Republiky v Blansku v době od 7 do 19 hodin. Navíc bude v čase od 13 hodin 20 minut do 17 hodin omezen průjezd po Gelhornově ulici v úseku od zastávky Gelhornova po zastávku Gelhornova rozcestí a zcela uzavřen úsek do Skalního mlýna. Veškeré informace najdete na webových stránkách koordinátora regionální dopravy v kraji IDSJMK.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno v neděli 27. září 2026 a 4 minuty po 7. hodině. My se už za chvíli podíváme na příběh československé sportovkyně Zdeny Koupkové, která měla hlas jako muž, chlapskou postavu a běžecké výkony jak bysmet. Její příběh zpracovává nový seriál Record Woman. Jak vypadala jeho brněnská festivalová premiéra, uslyšíte už po prvních písničkách. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady vás naučí, jak správně skladovat citrony, a před 8. zatelefonujeme Petru Vejrostovi z Nedvědického klubu českých turistů. Ten nás tentokrát pozve téměř domů. Sám jsem zvědavý, kde to je. Písničky jsou připraveny, pokud nás teď poslouchá nějaký muž, který snídá spolu se ženou, ideálně vlastní, tak jim k tomu zaspívá Karel Gott, a že prohrát není žádná hamba, nám následně připomene Argema. U mikrofonu Janis Moras, ať máte příjemné nedělní ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Argema, posloucháte Český rozhlas Brno, máme 7 hodin a 13 minut. Festival Serial Killer uvedl v Brně premiéru dalšího českého projektu. Hosté v divadle Husa na provázku viděli první dva díly minisérie Record Woman z dílny platformy OnePlay. Šestidílný seriál režiséra Dana Vlodarčika vychází ze skutečného příběhu meziválečné atletky Zdeny Koupkové. Ta ve 30. letech minulého století překonávala světové rekordy, než prošla úřední i tělesnou proměnou v muže Zdeňka Koupka. Hlavní roli v obou etapách života stvárnil Petr Uhlík.
1: Slečno Koupková, co říkáte na to, jak ženy pronikají do oblastí vyhrazeným mužům?
2: 80% toho je z doby, když Zdena Koupková byla puberťačka, sportovkyně, mistryně světa. Jakmile začal sobě pozorovat ty proměny, tak s tím nějakou dobu bojoval. A až teprve, když ten boj jakoby nějakým způsobem si to v sobě vysvětlil a prošel tou operací, tak tam někde končíme zhruba.
3: Spíš než na sportovní kariéru mistryně světa Zdeňky Koupkové se režisér Dan Vlodarčík soustředí na reakce tehdejší společnosti.
2: Lidi, kteří zápolistou identitou takových filmů je spousta, to je zbytečný. Ten boj je mezi jím a lidma, kteří stojí kolem něj, takže je to přes vztahy.
4: Je prostě výjimečná.
3: Zdena Koupková v podání herce Petra Uhlíka nakonec obětuje sportovní slávu, aby mohla žít podle sebe.
5: Pojednává o tom, jak je možný vyprávět v dnešním světě příběh, kdy se naopak člověk rozhodne k tomu, že se vzdá všeho, čeho dosáhl, kvůli tomu, že chce být sám sebou.
6: To je hlavně taková cesta postavení se za sebe, nějakého dostání se do momentu, kdy chce obhájit to, jak se cítí, co si myslí, i když by to mohlo znamenat ztrátu pozemských materiálních věcí.
7: Život není spravedlivý, ale sport je.
3: Příběh zasazený do 30. let minulého století ukazuje sport především jako šanci na únik z chudoby, doplňuje Vlodarčík.
2: To téma tam je, ale není to ta alfa a omega. Sport byl něco, díky čemu on se vymanil, nebo ona se vymanila ze strašně chudobných poměrů, v podstatě jako opravdu z venkovského prostředí. Bylo to v době krize, milion nezaměstnaných, nebylo co jíst a ten sport se stal způsobem, jak jakoby pozvednout svůj sociální status. Takže to tam je důležité, protože to je součást toho sebevědomí, je to součást toho, kým se stal.
3: I když jde o dobový příběh, podle Uhlíka otevírá seriál témata, která společnost řeší dodnes.
5: Když jsem se zabýval, dejme tomu, i tou dobou, tak jsem se dozvěděl, kolik trans lidí bylo a přijde mi, že je hrozně důležitý, že se čím dál tím víc dozvídáme o tom, jak určitý věci byly schovávaný spíš do stínu, ale rozhodně to nedefinuje to, že takový lidé nebyli. A myslím, že je důležitý si uvědomit, že to rozhodně není jako úpadek společnosti, protože mám pocit fakt z některých lidí, že to takhle vnímají a je mi to strašně líto.
7: My jsme slabší pohlaví, víš?
3: Šestidílná minisérie soutěží na festivalu Serial Killer mezi dalšími českými seriály v nové kategorii Czech Killer. Kdy se novinka objeví na platformě OnePlay, zatím není jasné. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
8: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě se teploty aktuálně pohybují od 5 do 9 stupňů, v Kobylí, v Brodě nad Rýní a v Dyjákovicích je těch zmiňovaných 5 a nejtepleji máme stále ve Ždánicích 9 stupňů. Dnes očekáváme relativně slunečný den s chladným ránem, bude převážně polojasno až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater, ale v údolích ráno ještě výjimečná mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Ráno a večer bude foukat slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr od 5 do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž mírná, tedy stupeň číslo 1. Sluníčko vyšlo ve 6:45 a ve 6:45 také zapadne. Teplotní rekordy ze 27. září nejtepleji bylo v tento den v roce 1947, a to ve Valticích rovných 30 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji bylo ve Křtinách a ve Štítarech s hodně minus 3 stupně byly naměřeny v roce 1931. Tolik tedy pro tuto chvíli počasí a za chviličku Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Slavnosti ovoce v předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
3: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
2: Borko, máš pravdu, nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
3: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
2: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
3: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
2: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
3: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady vás naučí, jak správně skladovat citrony, ty právě přinesené z obchodu i ty už nakrojené.
1: Babské rady.
2: Když si citrony přinesete z obchodu, je dobré je před použitím ponořit do studené vody. Jedním ze způsobů správného skladování je to, že je umyté vložíte do láhve a zalijete vodou. V lednici celý citron ztrácí vůni a vysychá, svědčí mu chladnější a dobře větrané místo. Pokud už vitamínovou bombu používáte, držte se následujících praktických doporučení. Rozkrojený citron uchovávejte tak, že ho řeznou plochou položíte na talířek a dáte do lednice. Aby se brzy neskazil, zakápněte předem talířek trochou octa. Chcete-li z citronu snadno vymáčknout jeho šťávu plnou vitamínů, vždy ho nejprve poválejte po stole. Pokud nastane to, že do receptu potřebujete jen pár kapek citronové šťávy, stačí, když do něj uděláte malou dírku, například párátkem, a vymáčknete jen potřebné množství. Citron díky tomuto postupu nesplesnivý, nevyschne a zachová si delší trvanlivost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Už jen do 30. září mohou lidé ve Slavkově u Brna svým hlasováním rozhodnout, které projekty by měly ve městě vzniknout. Ve třetím ročníku takzvaného participativního rozpočtu je k rozdělení 500 000 korun. Jednotlivé nápady navrhli sami obyvatelé. Jejich celkem 8 a všechny jsou uvedené v příslušné sekci na webu Náš Slavkov. Tam je možné i hlasovat. Další možností je vhodit anketní lístek do sběrného boxu v infocentru. V Česku podle dat odborníků kouří více než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů nemá pršet ani začátkem 2. říjnového týdne. Setkání rodáků dnes pořádá Pavlov na Žďársku. Dnešní obyvatelé se při této příležitosti můžou potkat s těmi, co z obce pocházejí. Setkání rodáků má obec společné s místní částí Starý Telečkov a začíná v 11 hodin mší svatou. Ve 2 hodiny vyjde slavnostní průvod. Následovat bude svěcení sportoviště. A ještě počasí. Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater. V údolích ráno ještě víme. Mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Velké Bílovice Kovárna. Ta bude dnes od 14 hodin do půlnoci pro linky 542 a 556 pouze ve směru Moravský Žižkov Břeclav Hodonín, přemístěna na Čejkovskou ulici poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Tak dneska to vypadá, že ráno patří Ruby, alespoň v muzice, protože předtím nám hráli Rolling Stones také. To byla písnička s názvem Ruby Tuesday, tak, a teď to byl tedy Pavel Bobek, o Ruby, nechtěj mi lásku brát. No, my se za chviličku podíváme na cvičení, školu chůze, fyzioterapie i sdílení zkušeností, protože se vydáme do Nových Bránic na Ivančicku, kde se tento víkend koná kemp pro lidi po amputaci nohy. Přijeli na něj 20 zájemců, podíváme se tam už za moment v reportáži.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpíval nám Petr Mouk ještě v kapele Šalom. Máme 7 hodin 40 minut a posloucháte Český rozhlas Brno. Pacientská organizace Prokrok tento víkend pořádá v Nových Bránicích na Ivančicku kemp pro lidi po amputaci nohy. V Česku ročně amputaci podstoupí až 8 tisíc pacientů. Příčinou jsou cévní onemocnění, cukrovka nebo třeba úrazy a vrozené vady. Do Nových Bránic přijeli 20 zájemců vyzkoušet fyzioterapii, školu chůze a také sdílet zkušenosti.
1: Bříško zpevněný, chráníme si tím bedra. S nádechem otevřu hrudník, prohnu a s výdechem zakulatím záda, schovám hlavu.
2: Lektorka Daniela Kamrádová má tady na kempu lekci jógy. Snaží se zaměřit na pomalejší pohyby a lidem po amputaci nohy pomáhá s protažením a silným středem těla.
3: Spíš jako jednodušší pozice, déle v nich se trvat a spíš jako teda v sedě. Určitě jsem se zaměřovala hodně jako na střed těla, protože to si myslím, že obecně jako všichni potřebujeme, ale obzvlášť, když přesně jako je tam nějaký jakoby disbalanc toho těla, ale zaměřovala jsem se i jako na otevření hrudníku. Tohle je zrovna tady důležitý, uvědomovat si ten pohyb a umět jakoby s tím tělem pracovat.
4: Bylo to hodně náročný. Některé ty pozice člověk se neprotahuje tak často, jak by měl. Ne všechny pozice prostě jsou tomu amputáři tak jako přirozený. Přimět se k tomu, držet tu rovnováhu a dalo mi to zabrat, jak normální trénink.
2: Na lekci jogy přišel i 35-letý Ondřej Procházka. Pravou nohu mu lékaři amputovali v 6 letech kvůli vrozené vývojové vadě.
4: Před těma 30 lety bylo docela nemyslitelné s tou protézou hodně věcí dělat. Jako dítě tím nepredikovali úplně, že bych jako s tím mohl nějak extra sportovat nebo tak. Protetika se vyvíjí, medicína se vyvíjí, takže teď už pro toho člověka s protézou není nic, co by nemohl dělat.
2: Sám teď má rád cyklistiku, chodí cvičit, zvedat činky a zkoušel i turistiku nebo lezeckou stěnu.
4: Nevrat to jako konec světa a srovnat se s tím a začít chodit. To je nejdůležitější a potom už prostě zkoušet různé věci, nebát se ničeho. Není to limit. Řekl bych, že jedno z nejnáročnějších je prostě stát na místě, čekat, nepohybovat se. Tam člověk hodně uhýbá na tu zdravou nohu a potom se to prostě projeví. No.
2: Podle předsedkyně pacientské organizace Prokrok Natálie Lémanové je důležité, aby se lidé po amputaci setkávali a předávali si zkušenosti, aby se necítili osamělí.
5: Protože spousta lidí si přijde, že nikdo jako neví, co je trápí nebo s čím se jako každý den potýkají. A to, že tady vidí ty ostatní, že to prožívají vlastně taky každý den, tak jim to pomáhá všeobecně se s tou situací smířit a najít ty cesty, jak si ty dny ulehčit, protože někdo už je zase o krok zkušenější.
2: Spolek pořádá podobné akce i pro děti nebo rodiny lidí po amputaci. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě zatím zaznamenáváme teploty od 5 do 9 stupňů, v Kobylí máme v Dyjákovicích a stejně tak v Brodě nad Dyjí 5 stupňů, nejtepleji stále ve Ždánicích, zmiňovaných 9, očekáváme relativně slunečný den s chladným ránem. Přes den bude převážně polojasno až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater, ale v údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, ráno a večer bude foukat slabý, během nemírný jihovýchodní až východní vítr mezi 5 až 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na stupni číslo 1, tedy mírná. Sluníčko nám vyšlo před hodinou, minutu po 6:45 a zapadne minutu před 6:45 večer. Teplotní rekordy 27. září byly zaznamenány v roce 1947, jeden z nich tedy, a to ve Valticích, ten nejvyšší 30 stupňů, a ten nejnižší byl zaznamenán na dvou místech, a to ve Křtinách a ve Štítarech v roce 1931, na obou místech minus 3 stupně. Tolik počasí, to dnešní slibuje poměrně příjemné podmínky na výlet, takže už za pár okamžiků zavoláme Petru Vejrostovi z Nedvědického klubu českých turistů, který nás dnes pozve někam ven.
2: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
1: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas Brno.

0: Tak rozhlas naší Moravy podporuje národnostní menšiny. Řecké slunce, Marta, ten Eleftheria do moje krajanky. Tak Řecké slunce úplně to nebude dnes, ale počasí bude velmi příjemné na výlet. A tradiční námět na výlet nám teď dá Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů. Já vás zdravím, pane Vejrosto, hezké nedělní ráno.
1: Také vás zdravím a zdravím všechny, kdo nás právě poslouchají.
0: No, vy nás dnes pozvete téměř domů, což jsem už avizoval, respektive nad svou milovanou Nedvědici, na hrad Pernštejn. Prozraďte nám proč.
1: No, tento typ na výlet bych fakt mohl odbít jedinou větou. Kdo máte možnost, přijďte v těchto dnech navštívit hrad Pernštejn. Tím bychom mohli skončit, hodně málo. Takže něco přidám. No, jak už jste správně řekl, bydlím přibližně kilometr nebo kilometr a půl od hradu a navíc přes jeho první nádvoří, jak mě mnozí znají, procházím několikrát v týdnu v jednom směru, v druhém směru, takže někomu se může zdát, že mě tento hrad není vůbec vzácný. Ale opak je pravdou. Snažím se každý rok aspoň jedenkrát navštívit Pernštejn tak, že absolvuji jeho prohlídku. No a to se přihodilo právě v pátek, to je dnes neděle, takže předevčírem. V provázené skupině nás bylo 16 a slečna průvodkyně Kateřina, ta byla úplně perfektní, takže prohlídka hradu stála za to. No a kdo by nevěděl, tak už týden probíhá každoroční akce Podzim na Pernštejně, což znamená, že klasické prohlídky jsou přizdobeny květinami a dalšími přírodninami, což je velice příjemné. No a kudy ku hradu? Myslím si, že většina lidí to ví, turisté zaručeně, ale raději řeknu, do Nedvědice lze od Brna a od Tišnova, stejně jako od Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, dojet pohodlně vlakem. No a z Nedvědického nádraží, je to na první hradní nádvoří, jak už jsem říkal, o něco více než kilometr. Kdo by použil vlastní auto, tak k parkovišti přivedou motoristy dopravní značky a odtud pak buď pěšky na hrad, což je tak do půl hodiny nebo 20 minut, jak by to zvládne. A nevím si s totou, jestli jen o víkendu nebo i pak jezdí od toho parkoviště takový vláček nahoru. No a mnozí návštěvníci hradu Pernštejna, ti, co jezdí vlakem, tak vystupují někdy ve Věžné a odtud přijdou na Pernštejn po žluté turistické značce, což je taky fajn. Takže kdo využije příjemného podzimního počasí a chce spojit výlet s návštěvou hradu Pernštejna, tak má ještě celé 4 dny září a pak ještě i příjem, ale to už budou, pokud vím, jen víkendy určené k návštěvě hradu.
0: Tak to byl Petr Vejrosta s tipem na výlet na hrad Pernštejn. Moc krát za něj děkujeme a zdravím vás do vašeho kraje. Naslyšenou, těším se někdy příště.
1: Také se těším, na shledanou a naslyšenou.
0: No já už k vám posílám Phila Collinse se dvěma srdci a za chviličku přijde Jakub Večeřa s čerstvými zprávami. Já se na vás budu těšit na začátku závěrečné hodinky dnešního ranního vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Mutěnicích na Hodonínsku skončila oprava průtahu. Uherské Hradiště více než 50 miliony korun podpořilo spolky a konání akcí ve městě. V Boskovicích odchytávají zatoulané kočky a kastrují je. A dnes bude převážně polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeře. Řidiči projedou nedávno opraveným průtahem Mutěnic na Hodonínsku bez omezení. Krajští silničáři tento týden provoz po víc než čtvrt roce plně obnovili. Rekonstrukce stála 22 milionů korun, říká mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
4: Došlo na výměnu asfaltového krytu vozovky, včetně lokálních vysprávek a součástí této akce bylo i vybudování nových nástupišť a přesunuli jsme také autobusové zastávky tak, aby byly blíže k přechodům pro chodce.
2: Uherské Hradiště v letošním roce rozdělilo na dotacích přes 51,5 milionu korun. Město podpořilo spolky, kluby, organizace a další subjekty, které se podílejí na kulturním, sportovním, společenském, sociálním i volnočasovém životě města. Přispělo také na pořádání nejrůznějších akcí, festivalů nebo programů pro děti a mládež. Celkem podpořilo téměř 230 projektů, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
5: Nejedná se pouze o velké akce typu letní filmová škola nebo slovácké léto. Dotační podpora umožňuje také konání například univerzity třetího věku, skautských táborů, sportovních akcí pro děti z dětských domovů nebo akcí pro žáky speciálních škol.
2: Žádosti o dotační podporu na první pololetí příštího roku bude možné podávat od 15. října do 30. listopadu. Pracovníci záchytné stanice v Boskovicích dnes začínají s odchytem toulavých koček. Všechny, které najdou, odčerví, vykastrují a poskytnou jim péči po zákroku. Odchyt potrvá do 11. října.
6: Tentokrát se pracovníci zaměří hlavně na ulice Komenského, Dřevařská a nově taky na Gagarinovu. Jakmile budou odchycená zvířata zotavená, zase se vrátí do původní lokality. Pokud si lidé všimnou, že se v jejich okolí pohybuje toulavá kočka, můžou záchytnou stanici sami kontaktovat. Podobnou plošnou kastraci koček dělají i jiná města na jihu Moravy. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
7: Sport.
2: České tenistky budou bojovat o titul v poháru Billie Jean Kingové. O nejcennější ženskou týmovou trofej si od 11 hodin dopoledne našeho času zahrají s Ukrajinkami. Zatím poslední pohár ve stejné soutěži získali ještě při dřívějším formátu v roce 2018.
7: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater. V údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Ráno a večer slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr a biozátěž pro dnešek mírná.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 mezi 212. a 207. kilometrem ve směru na Brno pozor na údržbový vůz, levý jízdní pruh je tam uzavřený. Šťastné cesty bez komplikací vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeře.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno, 4 minuty po 8 hodině. Dnes máme poslední zářijovou neděli 27. září roku 2026, to je dnešní datum a poslední je taky hodinka ranního vysílání, kterou načínáme právě teď. V ní se už za chvíličku spojíme s brněnskými meteorology, povíme si něco podrobně k počasí, nejen na dnešek a vydáme se také na brněnskou náplavku, to už tedy ne s meteorology. Tam čeká na náplavce čeká doplnění mobiliáře, co se lidem na náplavce líbí a co jim chybí, uslyšíte v reportáži po 8:30. Co uslyšíte ještě dříve, jsou naše písničky, které nestárnou. Nejprve si zašepotáme se Zuzanou Norisovou a pak si trochu zasvingujeme s plavci. Tak pohodový nedělní poslech u mikrofonu ještě necelou hodinku Janis Moras. Dobré ráno.
10: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: A to, jak jsem sliboval, s brněnskými meteorology na druhé straně linky už je připravena Bára Kučerová. Báro, pěkné nedělní odpoledne.
2: Pěkné nedělní ráno.
1: Ne, pardon, já už jsem někde dál úplně. No, zkrátka a dobře.
2: Já se vám nedivím.
1: Já jsem se nějak zamyslel, já se omlouvám. Jaké máme ráno na Jižní Moravě, ne odpoledne?
2: Máme ho zatím docela chladné a teploty se pohybují mezi 6 a 9 stupni Celsia a k tomu je často ráno slunečné, byť se na obloze vyskytuje oblačnost a je to oblačnost spíše vyšších pater, takže je docela průsvitná, ale i tak, kdyby jsme se na to podívali opravdu přesně, tak je to spíše oblačná nebo polojasná obloha.
1: Mm-hmm. Já už vím, co jsem chtěl, já jsem se chtěl totiž zeptat, jak to bude vypadat přes den, zejména odpoledne.
2: Ano, tak to bude vypadat tak, že teploty vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů Celsia a to převážně polojasná až oblačno tady s tou průsvitnější oblačností vydrží. A během odpoledne potom začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní a k tomu bude foukat teď ještě většinou slabý a během dne mírný jihovýchodní až východní vítr.
1: Já můžu prozradit, že biozátěž je dnes na jedničce, tedy mírná zátěž, a zajímalo by mě, jak to bude vypadat v noci z neděle na pondělí.
2: A ta bude jasná a zítra se k ránu znovu mohou v některých údolích vytvořit alespoň na chvíli mlhy. Teploty zítřejší raní mezi 10 a 7 stupni Celsia a v údolích při bezvětří tam a teplota i kolem 5 stupňů Celsia. A zítřek potom bude s jasnou oblohou nebo skoro jasnou oblohou a teploty by měly vyšplhat mezi 21 až 24 stupňů.
1: Tak podrobnosti k zítřku určitě přidáte ještě buď vy nebo kolegové v tom odpoledním telefonátu, ale mě by zajímalo, jaké jsou teplotní rekordy ze 27. září.
2: A maximum je z roku 1947, z Valtic teploměr ukázala rovných 30 stupňů Celsia a minimum je z roku 1931 a to ze dvou stanic ze Křtin a také ze Štítar a teploměr spadl 3 stupně pod nulu.
1: Tak to byla Bára Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, mějte se pěkně a těším se někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A ještě dodám, že sluníčko nám vyšlo minutu po 6:45 a minutu před 6:45 večer opět zapadne.
3: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tak jsme se vydali na Valašsko s kapelou Fleret na Trnkobraní v 8 hodin 22 minut na Českém rozhlasu Brno. Předtím ovšem zazněl signál, který zní po celé září u příležitosti 102. výročí brněnského rozhlasu a my právě u této příležitosti nadělujeme knižní vydání temných letopisů moravských a dnes se jako první dovolala paní Marie z Morkůvek. Vítám vás v našem vysílání. Paní Marie, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak já vám blahopřeji i především ostatními posluchači, kteří možná trošku smutní, ale nemusí, protože ještě do 30. září mají příležitost tu knížku získat taky, takže každopádně vám blahopřeji a zeptal bych se vás, tak jako všech ostatních, co byste popřála světu svým nejbližším, kdyby vám bylo 102 let, představte si to.
1: No, to bych si ráda chtěla představit, ale bude to takový velký sen, no to nevadí, ale já bych si přála pro celou rodinu a možná i pro celý svět, prostě aby zmizely ty nesmyslné války, co už tady si vymysleli nějací jedinci a hrají si jako malí kluci tady na toto a přitom tolik mladých lidí ztrácí životy, co všechno by mohli dokázat. Takže prostě ať tady toto ze světa zmizí, to je můj největší sen. No a potom vlastně pro celou rodinu, aby jsme žili ve štěstí, ve zdraví, spokojenosti, ať jsme tady spolu, máme velkou rodinu, ať jsme tady spolu všichni co nejdéle.
0: Krásné přání, paní Marie. Díky za ně, díky za to, že nás posloucháte. Mějte se hezky.
1: Ano, my vás posloucháme 50 let s manželem.
0: No tak to je neuvěřitelné. Tak to je víc než mě. To je pěkné. Moc díky za to, tady tuto přízeň. Mějte se krásně, ať se vám daří.
1: Děkuji vám moc krát. Mějte se hezky, buďte taky zdraví a šťastní.
0: Naschledanou, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Tak já myslím, že se pěkně hodí následující písnička vzhledem k tomu, co tady teď přála paní Marie.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují také kláštery, hospitál Kux, brněnská vila Šťastny nebo technické památky Důl Michal v Ostravě a Rudá věž smrti v Ostrově. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená a akce se nevztahuje na všechny okruhy ani na doprovodné kulturní programy.

0: Brněnští radní schválili zakázku na interiérové vybavení Janáčkova kulturního centra a části besedního domu. Obě budovy mají fungovat jako jeden koncertní komplex a propojí je také podzemní část. Vybavení bude zahrnovat například nábytek nebo informační systémy. Zakázka vyjde podle odhadu na 50 milionů korun. Zhotovitele stavby vodovodního převaděče z řeky Želivky hledá vedení Jihlavy. Přípoj by zásoboval vodou město a nejbližší okolní obce. Ideálně by měl být v provozu od roku 2028. Zároveň rada města uvolnila 400 tisíc korun na průzkumné vrty, které mají najít dodatečné zdroje podzemní vody. V Brně-Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři teď obnovují plášť dvou 30-metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany. Farnost kostel opravuje postupně od roku 2000. Dosavadní náklady jsou zhruba 25 milionů korun. A počasí. Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno průsvitnou oblačností vyšších pater. V údolích se ještě ráno výjimečně mohou vyskytovat mlhy. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Velké Bílovice na Konci. Ta bude od pondělí 28. září až do 30. října dočasně přeložena na hlavní silnici směr centrum města následovně. Ve směru na Moravský Žižkov o přibližně 60 metrů dozadu, ve směru do centra Velkých Bílovic o zhruba 110 metrů dopředu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Več. Večera.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 6 minut po půl deváté aktuální čas a vy posloucháte Český rozhlas Brno. Matoucí značení, chybějící stojany na kola i další vybavení. Oblíbená brněnská náplavka řeky Svratky čeká na doplnění mobiliáře. Město s tím počítá na příští sezónu. Co se lidem na náplavce líbí a co jim chybí, uslyšíte za chvíli v reportáži.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Markýzy, stojany na kola a zeleň. To jsou věci, které postrádají provozovatelé kaváren na brněnské náplavce řeky Svratky. Ta se otevřela letos na jaře, podniky na začátku července. Náplavka se stala oblíbeným místem procházek i výjížděk na kole, vede po ní stezka pro pěší a cyklisty. Někteří si ale stěžují na nejasné značení. Nejblíž u vody vede červený chodník vyhrazený pěším. Cyklisté tudy přesto jezdí. Magistrát plánuje obnovu piktogramů na chodnících a městská část Brno-Střed doplnění mobiliáře.
1: Když jsem tady teďka projížděl, tak mi tady poměrně chybí cyklopruh, na kterým bych mohl pokračovat podél řeky dál. Nejezdit vrchem kolem silnice, ale tak nějak plynule si to tady užít, to nový krásný prostředí, který tady je.
2: Lukáš Mareček pro jistotu v úseku u kaváren z kola se stoupil. Se Štěpánem Plucarem šli pěšky.
3: No, vlastně jsme se tady o tom před chvílí bavili. Jsme trochu zmatení vlastně z toho značení, kdy vlastně jsme zvyklí jezdit po červené jako cyklisti a tady vlastně najednou je to opačně. Po červeném betonu chodí chodci a cyklisti se tak nějak připojují a různě zase odpojují, takže není to úplně intuitivní.
4: Využívám stezku skoro denně na kole.
2: Říká důchodkyně Jana Břínková, která bydlí naproti přes řeku. Cyklisty na stezce pro pěší toleruje, sama tudy ale nejezdí. S označením tras problém nemá.
4: Já myslím, že to je pro inteligentního člověka naprosto přesně značený. Jo, růžová je pro pěší a jsou tam taky ty znaky, jako je to tam namalovaný. A tam, kde je společná stezka, tak člověk musí být opatrný.
2: Město každopádně plánuje značení na náplavce zvýraznit, potvrzuje Barbora Ochotná z odboru dopravy.
5: Minimálně to vodorovné budeme obnovovat. Dopravní značení je potřeba diskutovat i s policií, aby nevznikaly nebezpečné situace.
2: Pokud už cyklista na náplavce zastaví, může kolo odložit u stojanů. Těch je ale jen pár, popisuje provozovatelka jedné z kaváren Kateřina Tíšková.
6: My vlastně hnedka tady za rohem máme celkem dost míst pro opření těch kol, ale je to jako když máte drahé auto, tak si ho ráda zaparkujete na své místo do garáže a někde tak, abyste na něj viděla. A spousta cyklistů má opravdu kolo, které může mít hodnotu auta a i kdyby ten stojan byl o 15 metrů dál, tak ho stejně bude chtít mít někde úplně poblíž své nohy. Takhle to vnímám já.
2: Podle ní je třeba doplnit i další doplňky.
6: Je to tady betonové, paří tady slunko, takže do budoucna máme v plánu nainstalovat zde markízy.
2: Provozovatelé o tom jednají s městskou částí Brno-Střed, která jim prostory pronajímá. A ta na příští sezónu počítá s doplněním mobiliáře, říká mluvčí radnice Michal Šťastný.
7: Jedním z těch prvků budou také stojany na kola. Dále plánujeme například jednotné markízy, aby návštěvníkům poskytovali stín. Stejně tak připravujeme dosazení stromů.
2: V úterý se tam slavnostně otevře nový podnik v hlavní budově. Ta nejprve musela projít rekolaudací, protože ji město původně nechalo postavit jako provozní objekt, ne jako kavárnu. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
8: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Minutku po 7:45 se společně ještě jednou podíváme na počasí. Teploty na jižní Moravě se aktuálně pohybují od 6 do 11 stupňů, v Kobylí a v Dyjákovicích vidím 6, a Ždánice stále hlásí hodnotu nejvyšší 11 stupňů. Dnes očekáváme relativně slunečný den s chladným ránem, bude převážně polojasno až oblačno, průsvitnou oblačností vyšších pater, ale v údolích ráno ještě výjimečně mlha. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, ráno a večer bude foukat slabý, během dne mírný jihovýchodní až východní vítr mezi 5 až 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou postupně dobré a biozátěž bude mírná, tedy stupeň číslo 1. Sluníčko nám vyšlo před 2 hodinami ve 6:45, respektive minutku po, abych byl úplně přesný, tak minutu před 6:45 večer opět zapadne. Přidám ještě teplotní rekordy. Jeden máme z Valtic z roku 1947, a to sice ten nejvyšší, který byl naměřen v tento den, 30 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji do minusových hodnot šly teploty ve Křtinách a ve Štítarech z hodně v roce 1931 a z hodně minus 3 stupně. Tak tolik pro dnešek ode mě počasí. Teď následuje nějaká ta pozvánka a potom nám Ilona Čáková bude zpívat La Isla Bonita.
2: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak La Isla Bonita doznívá, Ilona Čáková dospívala, 8 hodin 51 minut mi ukazují hodiny, blíží se závěr dnešního ranního vysílání, rád bych vás teď pozval na to, co vás čeká po zprávách v 9. Toulky Josefa Veselého jsou samozřejmě připraveny, po 10. hodině se můžete těšit na Pochoutkový rok a po 11. na Hudební lásky Jana Daleckého. Tak to je to, co vás čeká v těch hodinách nejbližších, samozřejmě v odpoledním vysílání vás tady čekají moji kolegové naživo. Po 12. Karel Hegner a po 14. hodině dnes odpoledne Sandra Silná. Takže tolik ode mě. Janis Mora se s vámi loučí. Přeji vám příjemný zbytek neděle. Těším se někdy příště. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno. Písně.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Účastníci dnešního dobročinného běhu v Olomouci podpoří útulky pro zvířata. V Hustopečích dnes místní farář požehná obnovené kapličce zasvěcené svatému Václavovi a bude převážně polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. V olomouckých smetanových sadech se dnes od 1:30 odpoledne koná dobročinná akce ve prospěch útulků pro zvířata. Návštěvníky čekají například soutěže se psy a běh či procházka parkem, říká za organizátory Petr Sokolík.
2: Poběžíme úsek 3 kilometry smetanovými sady. Není to žádný běh, kde budeme mít vítěze. Je to skutečně charitativní běh, kde můžete běžet s pejskama, s dětmi. Ten, kdo nebude chtít běžet, tak může si projít kousek smetanových sadů. A celý výtěžek 100% z této akce věnujeme útulkům, které budou na místě přítomny s námi.
0: V Hustopečích dnes místní farář požehná obnovenou kapličku v polích nad městem. Farníci se k ní v 16 hodin pěšky vydají od kostela svatého Václava v centru města. Město nechalo za 180 tisíc korun opravit střechu a omítku kapličky a ve vnitřnově přibyla mozaika. Ta zobrazuje svatého Václava z Hrozny. Vinná réva je totiž jedním z atributů svatého Václava. Vysvětluje vedoucí ozajkářské dílny všech svatých Jiří Šťasta.
3: Na mozaice vidíme svatého Václava, jak šlape v sudu Hrozny a má plnou náruč dalších hroznů a je to takové barevná kombinace modrozelených listů a do toho je mramor žlutá ze Sieny, Giallo di Siena, který tomu dává tak pěkně vyniknout. Sport.
0: Čeští fotbalisté podlehli s novým trenérem Santim Deniou v Lize národů Chorvatsku 1-2. Jedinou branku domácích dal v Edenu Adam Karabec. Debitující Jiří Sláma popsal, jaké to je hrát pod španělským koučem.
4: Celkově ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas. Myslím si, že i ten druhý poločas, že už jsme byli schopni se vyrovnat i v té fotbalovosti a na tom právě to musíme postavit.
0: Dalším soupeřem Česka ve fotbalové lize národů bude Anglie. Hrát se bude v úterý znovu v Edenu. Počasí. Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno s průsvitnou oblačností vyšších pater. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů. Během dne mírný, večer slabý jihovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky během dne postupně dobré a biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor dávejte na D2, konkrétně mezi 7. a 6. kilometrem ve směru do Brna. Je tam odstavené porouchané nákladní auto, počítejte se zdržením. Šťastnou cestu bez komplikací vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Dobré dopoledne, milí moji, vám přeje kolektiv v tomto složení. Redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý. A my před vámi tedy předstupujeme s touto nabídkou. Navrhujeme opět otevřít memoáry, tedy rubriku z rozhlasové historie. V ní se vydáme do líbezného kraje pod horami krkonošskými a zastavíme se v pasekách, těch nad jízerou, v nich se stal zdejší učitel předlohou pro román Karla Václava Raise Zapadlí vlastenci. Za našich mladých let to byla povinná školní četba, dnes už nejspíš ne, ale já se do ní pustil, protože mě velice zaujal osud paseckého kantora Věnceslava Metelky. Načež v panu Kdotobilovi, jak intimně nazýváme naši soutěž, se setkáte i tentokrát s jedním tajemným neznámým. A taky budeme pokračovat v pátrání po významných osobnostech české vědy, jmenovitě medicíny. Setkáme se s pánem, po němž je pojmenována jedna velká pražská nemocnice. Tak vám i nám přeji, abyste času stráveného s tímto pořadem nelitovali.

0: těchto toulkách se budeme třikrát hroužit do více či méně tedy vzdálené historie. Použil jsem správně množné číslo, neboť do hlubin času se bude potápět i Marek Zouhar. Ahoj, Marku.
1: Ahoj. Budu potřebovat akvalung?
0: Ne, obejdeš se při tom potápění bez něj, ale bude dobré se předem trochu nadechnout, protože my se tentokrát ponoříme až o 2 století v čase nazpátek. No, kdo ví, jaké tam bude klima, že jo?
1: Určitě zdravější než dnes ve 21. století.
0: Ano, zvláště v Podkrkonoší. To je kraj,
1: kde na stromech harmoniky rostou.
0: Tento básnický obraz mohl vzniknout pouze tam, v kraji, kterému dal svým románem jméno spisovatel Karel Václav Rais.
1: Kraj zapadlých vlastenců.
0: Dnes je to spíš ironický název.
1: Jako všechno, co už se jaksi nehodí do téhle doby. Mladé, dynamické, flexibilní, bezohledné.
0: Ano, a kdo ví, pásmo, z něhož si za chvilku poslechneme ukázku, tak to je možná úplně poslední svědectví o učiteli Písmákovi a houslaři Věnceslavu Metelkovi.
1: Příště už na něj nezbude místo, čas, ani chuť, ani důvod.
0: Ano. Budoucí svět už asi nebude jako ten vezdejší. Já se bojím, že ten svět bude AI.

0: To, že byl kantor Metelka pedagog, to už tu padlo, ale on dokázal toho víc, i v kumštu.
1: Ano, napsal něco zajímavého i z dnešního hlediska. Z jeho dílny je i tahle ta myšlenka, já bych tě, Marku, požádal o patřičný přednes.
0: Takže tedy, kdo lásku nepoznal, jest mrtev, byť i chodil. Kdo lásky nemá, byť celým světem vládl, chuďas jest. Kdo konečné lásky nevyhledává a nehledí na stopu jí přijít, jest tak opuštěný, tak nešťastný, jak by bloudil v afrických pustinách. Protož jdi a hledej lásku.
1: Já si myslím, že kdyby si to přečetl Jan Werich, tak by určitě prohlásil, tohle by se mělo tesat do kamene. No, tato slova Metelka napsal do svého deníku, jaký se už dnes nedělá. On má desky polepené papírem a jakýmisi abstraktními stříkanci, kdo ví, co měli znázorňovat. Já si tyhle ty sešity ze svého dětství ještě pamatuju.
0: A kromě deníku zbylo po panu učitelském Metelkovi v těch pasekách něco? Co?
1: Celé muzeum. Jsou tam sešity dětí, které učil osobní věci, školní pomůcky, ale hlavně několik hudebních nástrojů, strunných.
0: Dřív kantoři museli umět hrát na housle třeba a taky zpívat.
1: Ano, to není úplné, on totiž, pan Metelka, ty instrumenty sám zhotovil. Hlavně housle a kontrabas.
0: A ty se zachovali? Jaké kvality?
1: Vynikající. No, jinak si ale Věnceslav počkal, až mu ta služba ve škole skončila.
0: A nač si počkal?
1: No, aby se mohl oženit. Protože školní pomocníci, a on byl školní pomocník, se nesměli ženit. Ohledně povolení k sňatku byl odkázán na milost a nemilost svého pána, tedy řádného kantora, a také na úřední rozhodnutí o udělení výjimky.
0: Ještě nakonec, než se jeho příběhu budeme věnovat, proč se ono rozhlasové pásmo jmenovalo a jmenuje Kde na stromech harmoniky rostou?
1: To mu napsala v dopise jeho milovaná žena Kateřina, že nakonec dovandroval tam,
0: kde na jabloních harmoniky rostou.
2: Povězte mi, bylo tenkrát za času Metelkových učitelství výnosný povolání?
3: Ne. Metelka byl preceptorem a plat za to žádný nedostával. Obec mu dávala ubytování a jídlo, tedy stravu. A tomu vlastně dával ten jeho kantor, tedy nadřízený učitel.
2: Plat nedostal?
3: Ne. Učil za byt a stravu 16 roků. Ovšem, když napadl sníh, škola se zavírala, on měl svoji hudbu, kapelu a sto vandroval po světě. Chodilo se hodně do těch německých sklářských obcí. Němci jako skláři víc vydělávali, pracovali taky 3 dny v týdnu. No, po těch hospodách hodně se vysedávalo, víte. No, tak oni vyhrávali ty naše polky, valčíky, veselí, měli oládi. Chodili taky hodně do Německa, tady přes hranice. Na hranice byly 4 kilometry. Ještě my v neděli jsme chodili rádi na to sladký bavorácký pivo, chutnalo nám jako chůlí. No, že jsme někdy zašilhali po ty německé holce, to je taky bohužel. To už jinak nejde, víte to.
2: Na jaký nástroje Metelka uměl hrát?
3: Hral 6 nástrojů celkem, pokud mě. Protože to bylo asi harmonium, že z toho pak hral ty varhany a proto se jsem farářil jako učitele, aby mu hral v kostele zadarmo na varhany. No, měl někdy nějaký ty křiny, svatbu, pohřeb, tak tady samozřejmě nějaká ta koruna taky za to kápla, že. No, samozřejmě housle, flétna, harfa, roh lesní.
2: Roh, ano.
3: K tomu taky nějaká ta kytara a to harmonium, jak jsme povídali.
4: Muzika neboli hudba, to byly ty další osudy, kterých jsme se na začátku dotkli. Z písmáka se stal učitel, nebo naopak, z vyučeného truhláře houslař. A do deníku si zapsal.
5: Až pominu, nepominou po mně.

0: kde se naučil Věnceslav Metelka jednak hudební nástroje dělat a jednak hrát.
1: V těch zápisích máme napsáno, že chodil 6 roků do těch základních škol a přitom chodil do vysokým u nějakého toho kantora se tak učit hrát housle.
0: Tak tam se naučil hrát na housle. A kde se naučil dělat?
1: Těžko říct, víte, ale zřejmě to bylo až po té době, když odešel z Posek z té kantořiny na té vandrování světem u toho truháře v Náchodě, kde se opravovali různé nástroje. Ten truhář poznal jeho znalosti v hudebních nástrojích a tak dále, zřejmě i zručnost a šikovnost a tak ho tam vzal, zaměstnal ho a tam on vyráběl ty nástroje. My to máme z té doby.
0: Můžeme se podívat, ano, na poklady vašeho památníku.
1: Dopis, který jeho milá Kateřina Šimůvová mu píše, podívejte.
0: To ještě nebyla manželka.
1: Ano.
0: To si dokážu ještě přečíst, je ano. To přepsáno drahej, ano.
1: To si pomyslit můžeš, jak mi při tom nenadálém zvěstování okolo srdce bylo, než jsem to radostně čekala.
2: Těším se z toho, že se ti žádost vyplnila, že zdovandroval, kde na jabloních harmoniky rostou.
3: Kateřina Šimůnková, později Metelková, toho už asi víc nenapsala, na rozdíl od svého muže, který zase sepisoval kdeco. Ale za tuhle metaforu by se nemusel stydět ani básník.
2: Kde na jabloních harmoniky rostou?
0: Na jabloních harmoniky rostou, to je hezky řečené. Kdybys sobě představit mohl, do jakého nepokojného stavu ostnem horlivého milování mě zpostavil.
1: To psaný Šovachem, jak tady vidíte. No a tam on k tomu vlastně přišel, zapracoval se do toho a když pak se vrátil domů, tak začal s tou houslařinou. Domníváme se, že prvním jeho nástrojem byly kytary. Tam ta kytara je z roku 1847.
0: A je to jeho nástroj.
1: Kytara, když to tahle druhá je z roku 1872 a ta je po jeho synovi.
0: Kdo ví, jakou písničku se na ní brnkával, jakou melodii?
1: Těžko říct, nebo komu hrávali pod okny a tak dále, aby to srdíčko se taky zahřálo. Víte, ale můj táta vzpomínával rád na jarní poutě v Boskově. To tady u Semil, asi 15 kilometrů odsud vzdálené. A tam ta mládež tehda chodívala na procesí té zázračné vodě. Bylo to 3x za rok. Tam se koupila nějaká drobnost na památku, nějaký ten dotykaný křížek nebo podobně a nosila i ta zázračná voda. A často se lidé smávali, že ta slečna se tam ty zázračné vody napila a že pak za rok byly honem svatby a že to všechno je z té zázračné vody. A ta kytara trošku tu cestu jako zpříjemnila po tom kamení a přes ty kopce a lesy a údolí.

0: No a že bychom začali zase napovídat. Jo, vy nejste připraveni. A budete brzy? Já počkám, ale dlouho zase nemůžu. Víte, čas je drahý a ten rozhlasový tuplem. Tak už ano, začínáme.
1: Narodil jsem se v pondělí 10. dubna roku 1769 v Lectoure ve Francii.
2: Na tomto světě se dostal do rodiny selského čeledína, který si později otevřel obchod vínem, ale také jiným zbožím. Nakonec se věnoval obchodování pozemky.
1: Naučil jsem se trochu číst a psát zásluhou staršího bratra Bernarda. Ten byl knězem. Stal jsem se barvířským učněm a později tovarišem.
2: Do revolučního vojska vstoupil jako dobrovolník.
1: Sloužil jsem jako prostý granátník.
2: Ano, díky svému elánu, bystrosti a dobrému vystupování byl brzy kamarády zvolen za podporučíka.
1: Napoleonovou zásluhou jsem se účastnil jeho prvního italského tažení a byl jsem během něj dvakrát těžce raněn.
2: Díky čemuž získal hodnost plukovníka a za hrdinství v dalších bitvách ho Napoleon povýšil na brigádního generála.
1: Nazýval mě Rolandem armády.
2: Již tehdy se stal náš neznámý Bonapartovým důvěrníkem a jejich vztah se postupem času dále upevňoval.
1: Ano, tykali jsme si. V rozhovorech se svým císařem jsem se ani později nebránil silnějším výrazům.
2: Doprovázel Napoleona na tažení do Egypta a tam byl těžce zraněn do krku, takže později nosil hlavu mírně nachýlenou na stranu.
1: V italském tažení jsem zachránil armádu vítězstvím u Montebella, kde jsem porazil rakouské vojsko.
2: To už měl hodnost divizního generála a titul vévody.
1: V bitvě u Marenga jsem 7 hodin zadržoval rakouský útok.
2: Nikoho nepřekvapilo, když první várce maršálů, jmenovaných císařem Napoleonem v roce 1804, byl i náš neznámý.
1: Tehdy mi bylo 35 let.
2: U vojáků svého sboru byl oblíben víc než císař. Maršál se od svých bojáků moc nelišil, nadával a klel jako oni a při výcviku v buloňském táboře

0: byl vrch Santon u staré císařské silnice. Mým posláním bylo držet v šachu sbor generála Bagrationa a spojenecké jezdectvo vedené knížetem z Lichtenštejna, aby nemohli zasáhnout do boju o Pratecký kopec a ohrozit tak úspěch naší akce.
1: Ta získala okřídlený název Lví skok.
0: V dalších letech jsem bojoval v Německu, v Polsku, ve Španělsku.
1: Pak ho Napoleon odvolal.
0: V té době jsem už byl povýšen na vévodu.
1: Potřeboval ho totiž do své velké armády, která se připravovala na nové tažení proti Rakousku.
0: Bojoval jsem u Řezna. Chtěl jsem tam osobně se žebříkem v rukou stékat hradby.
1: Naštěstí mu v tom zabránili pobočníci.
0: U Aspern a Eslingu jsem dokázal Rakušany téměř porazit. Zabránilo mi v tom jenom zničení mostu kvůli přísunu posil. Zůstal jsem osamocen v rakouské palbě bez dodávek munice.
1: V sedě na zemi byl zasažen dělovou koulí do skřížených nohou. I přes amputace nakonec po 10 dnech agonie 31. května 1809 zemřel. Pro žádného ze svých velitelů císař tak neplakal. Náš neznámý byl slavnostně pohřben v Pantheonu a jeho srdce pak v rodinné hrobce na hřbitově Montmartre v Paříži. V jeho rodišti stojí jeho socha a v Paříži je po něm pojmenován významný bulvár.
2: Tak a už je to jenom na vás, o které pak osobnosti jsme si právě splkli. Jeho jméno nám napište na adresu, kdo to byl, Český rozhlas Brno, PSČ 602 00, ale vy stejně raději volíte poštu elektronickou, takže kdo to byl @rozhlas.cz.

0: českou minulostí.
1: U dveří toulek českou minulostí už postává muž, který vstoupil do dějin české medicíny, ale i literatury. Působil jako přednosta druhé interní kliniky při Univerzitě Karlově. Byl to lékař praktik, výborný diagnostik, ale také prozaik a fejetonista. Profesor R. E. Jamot. Ale abychom se v této literární přezdívce vyznali, o koho jde, tak to musíme číst odzadu. To má je er. Profesor Thomayer. Josef Thomayer.

0: Když v 17. století Laminger, známý lomikar schotského procesu s Janem Sladkým Kozinou, trhanovské panství získal, postavil v Trhanově zámeček. Jak se podobá, některý z mých předků přestěhoval se při té příležitosti z Klenčí do Trhanova. Od babičky slyšel jsem poprvé vypravovat o osudu nešťastného Koziny Oujestského. Mimo jiné se dlouho věřilo, že lomikar v zámku Trhanovském straší.
1: Josef se narodil 23. března 1853 na Trhanovském zámku.
2: Nikoli jako potomek lomikarův.
1: V té době ostatně vlastnili Trhanov hrabata stadionové.
2: Nýbrž jako syn panského zahradníka.
1: Původní jméno Tomajeru znělo Tomarové, později Tomajerové, ale nejstarší klenečská matrika z roku 1647 vsunula do příjmení souhlásku H.
2: Sedmičlenná rodina žila v bytě umístěném přímo v zámeckých prostorách, jenomže nepříjemně vlhkém a chladném.
1: A tak se raději přestěhovala do chalupy otcova bratra na Starý Hamr, který přiléhal k zámecké zahradě.
0: Otec můj měl plat nepatrný. Kromě deputátu, sestávajícího z jistého množství dříví, piva, nějakého obilí a používání dvou krav, měl otec na penězích ročně jen 396 korun nynější měny.
3: Tomajer tyto vzpomínky psal v době první republiky.
0: V uvážení, že měl 5 dětí, 3 syny, 2 dcery, byla by se naše rodina v těchto poměrech chatrně živila a o nějakém lepším vzdělání nemohlo být řeči. Pro syny by zbylo jen nějaké řemeslo.
3: Tomajer však uvádí, že rodina sice materiálními statky neoplývala, ale také nestrádala.
0: V domě našem nebylo žádné nouze, neboť všichni jsme stáli pod ochranou dobrého génia, který nás učinil tím, čím jsme. Dobrým tím géniem byla matka naše.
2: Josífek začal chodit do místní dvojtřídky.
1: Ale pak díky své vyspělosti postoupil rovnou do 4. třídy, v níž soukromně vyučoval kaplan Alois Strasberger, který děti podroboval tvrdé germanizaci.
2: Trestal je i za to, když spolu česky promluvili.
3: Ano, do omrzení slýchávali jeho frázy.
0: Kam pak s češtinou, s němčinou projedete celý svět?
3: Tedy Tomajer na to nezapomněl. S odstupem času si s ním, s panem kaplanem, vyřídil účet, když popisoval svůj zážitek z pařížského studijního pobytu, který absolvoval jako 26-letý mladý doktor.
1: Slavný francouzský chirurg Péan, jeden z mála tehdejších operatérů, kteří se nebáli zásahu v dutině břišní.
2: Po něm je pojmenován chirurgický nástroj Péanova svorka, zkráceně Péan.
1: Tak tento profesor demonstroval za Tomajerovy přítomnosti případ uskřinuté kýly na ženě středního věku a požádal o tlumočníka z auditoria.
0: Nemocná po hříchu mluví jazykem, který je nám naprosto nesrozumitelný.
1: Což Tomajer s radostí zaznamenal. Pacientka byla Němka jako poleno.
3: Tak to jsme si trochu odskočili kousek času dopředu a nyní se pokorně vrátíme do Josífkových raných let, neboť nás tam čeká nejedna zajímavá informace.
2: Společně se starším bratrem Antonínem, který byl později vysvěcen na kněze, byl přijat na Klatovské gymnázium.
1: Mladší bratr se stal po otci zahradníkem, budoval pražské parky a za to, jak zkrášlil Karlovo náměstí, si vysloužil pochvalu od Jana Nerudy.
2: Josef žádné pochvaly nesklízel, protože v Klatovech vstoupil do cizího prostředí, dlouho si nemohl přivyknout životu v podnájmu, ani si na tom maloměstě nezískal žádné přátele.
1: Což platilo až do Septimy, kdy jednoho kamaráda našel, za to na celý život.
2: Profesor matematiky požádal Thomayera, který byl dobrý počtář, aby doučoval nového žáka klatovského gymnázia, Sextána, rodáka z Loun.
4: On ten Emil Frieda má chatrné vědomosti matematické, víme?
2: Tak se ti dva začali scházet. Emilovi však zůstalo kouzlo matematiky navždy utajeno a nakonec z ní nevyhověl.
1: Ono se to doučování stejně nějak zvrtlo. Emil Frieda, který do Klatov přestoupil z pražského Jungmanova soukromého gymnázia, už stačil potkat řadu literárních osobností. Navíc byl velice sečtělý a dokázal ovšem vyprávět humorné historky.
2: Mezi Emilem a Josefem vzniklo přátelství na celý život.
3: Budoucí slavný básník, jehož známe pod jiným jménem, které vešlo mezi ta největší v dějinách českého básnictví, tak tedy ten napsal v dopise svému bratru Bedřichovi.
4: A nyní o mém novém příteli. Josef Thomayer, Septimán, mluví hbitě francouzsky, rusky, polsky, vlašsky.
3: Tedy italsky.
4: Vysmívá se všemu, co vidí a čte. Přitom jest nejlepší matematik v Klatovech. On umí skoro co profesor. A často také ex abrupto přednáší.
3: Ex abrupto znamená bez přípravy, improvizovaně, z patra.
4: Literatury všech národů má v malíku. Zná každého sebemenšího škrabáka a ostrým vtipem každého tepe. Chce se po gymnáziu věnovat žurnalistice a v skutku, co on píše, jest vždycky jako fejeton vtipné.
2: Proslulý český básník si natolik vážil Thomayerova úsudku, že na jeho radu ze své prvotiny z hlubin vypustil a s mladickou razancí zničil celou řadu básní. Sbírce to pravděpodobně prospělo, protože poté, co vyšla, mladého básníka rázem proslavila.
3: Thomayer se stal, jak už stoulek českou minulostí víme, autorem Friedova literárního pseudonymu.
1: On se teprve později dozvěděl, že není originální.
2: Jako první si podle 30 kilometrů dlouhé říčky Vrchlice přezdíval kutnohorský rodák Josef V. Jelínek, cukrovarský úředník, ale především básník, spisovatel a dramatik.
1: Ten už ale zemřel.
2: A Thomayera napadlo při společném výletu do Kutné hory, že by jeho přítel mohl používat umělecké jméno Vrchlický.
1: A k tomu namísto Emila Jaroslav.
2: Friedovi se ten nápad zalíbil na první zvuk i pohled, zkusil podpis a Josefovi poděkoval.
4: Ano, z toho jména lze už něco udělat. Třeba básníka.
3: Chce se po gymnáziu věnovat žurnalistice. Cituji správně tu pasáž ve Vrchlického dopise?
1: Přesně.
3: Ale jak na to ten Frieda Vrchlický přišel? To snad přece Thomayer nikdy nezamýšlel.
1: Jistě, že ne. Jeho spíš lákala matematika.
4: Ale co s matematikou?
3: Kdo to říkal?
1: Josefovi rodiče.
4: To takový právník, ten má vždycky plný talíř, ať hřeje slunce nebo mrzne až praší.
3: Tahle ta pravda platí do dneška.
1: Dohadování se vleklo velice dlouho.
2: Až v rodině padl přijatelný kompromis. Medicína.
3: Před půlnocí 4. října roku 1871 opustil Josef Thomayer rodný Trhanov, aby ve dvě ráno stihl vlak z Domažlic do Prahy a ještě téhož dne nastoupil na Univerzitě Karlově studia medicíny.
1: V kapse mu cinkalo pouhých 50 zlatých od maminky a přesto ho tížilo svědomí, že ho chudí rodiče velice zvýhodnili před ostatními sourozenci.
2: Pronajal si bydlení ve Školské ulici na Novém Městě, byt a strava všechno dohromady za 4 zlatky měsíčně.
3: A podle toho to také vypadalo.
4: Jedinou útěchou mě bývalo, že bude Bohdá jednou lépe.
3: To napsal později už jako univerzitní profesor.
2: Nikdy nezapomínal, proč tu vlastně je. Studoval opravdu pilně, chodil na všechny přednášky.
1: Nejvíce mu imponoval internista profesor Bohumil Eiselt.
2: Chodil i na kliniky.
1: Občas se zajel podívat domů.
2: Přitom se mu mnohokrát přihodilo, že musel z Domažlic do Trhanova pěšky.
3: Po silnici 8 kilometrů.
4: Studium, i když bylo náročné, nezabíralo Josefu Thomayerovi úplně všechen čas a tak mohl začít na vlastní pěst poznávat svět, který mu jako Septimánovi poprvé přiblížil mizerný počtář, za to velký básník Jaroslav Vrchlický, dříve původně Frýda. Nejprve se přihlásil do akademického čtenářského spolku, který měl přes 1400 členů a patřilo mu útulné zázemí, čítárny, studovny, bohatá knihovna s mnoha časopisy, restaurace a hlavně tam bylo v zimě příjemné teplo.
2: Medik Thomayer tady uzavře další z pevných a dlouhotrvajících přátelství s Alojzem Jiráskem, tehdy mladým autorem několika povídek.
1: Patriotismus rodilého Choda inspiroval spisovatele historických románů k napsání jednoho z nejznámějších jeho děl, románu Psohlavci.
2: Okruh osobností kolem Josefa Thomayera se rozrůstal.
1: Ocitl se v bohémské společnosti, která se scházela v tehdejší Ungrově kavárně na rohu ulice Na Pernštýně a Národní třídy, kterýžto podnik později převlékl kabát a stala se z něj pověstná unionka.
2: Tady se seznámil a spřátelil s řadou umělců.
3: Bylo jich hodně a sama známá jména, tak jenom pár z nich.
2: Mikoláš Aleš,
1: Jakub Šikanédr,
2: František Ženíšek,
1: Antonín Chytusy,
2: Josef Václav Myslbek.
3: To už se Thomayer mohl pochlubit první publikovanou prací. Napsal článek o fyziognomice, který poslal do časopisu Světozor a nemohl uvěřit svým očím, když byl skutečně otištěn.
1: Měl obrovskou radost, že se jednou týdně mohl setkávat s kroužkem začínajících literátů ve šlechtickém kasínu v Celetné ulici.
2: Nemluvě o honoráři, který obnášel báječných 6 zlatek.
1: První jeho část padla ihned na šťavnatou roštěnou.
3: Zatímco v Ungrově kavárně přišel do styku s výtvarnými umělci.
1: V umělecké besedě se potkával s Vítězslavem Hálkem,
2: Antalem Staškem,
1: Otakarem Hostinským.
3: Nezaslechl jsem jméno Jana Nerudy.
2: Ten tam nechodil. On se znal. Těžko by snesl často rozvleklou literární přednášku a následnou diskusi bez peprných komentářů.
1: Ale jinak se s Nerudou znal Thomayer velice dobře. Už od doby, kdy začal vycházet výborný časopis Lumír.
4: Patřil jsem k těm, kteří toužili, aby je Neruda uvedl na kolbiště literární. O prázdninách jsem mnoho chodil, nemaje žádných povinností, po okolí Trhanovském a stopoval jsem život v přírodě, zejména ptáky, ryby, motýly a pokud to bylo možné, i čtvernožce. Jednoho dne mne napadlo napsat některá pozorování u takzvaných šnajberských a babylonských rybníků, do čehož jsem vpletl nějakou drobnost, vyprávěnou mě vášnivým lovcem místním, jehož honebních vycházek jsem se jako host, ovšem nečinný, rád zúčastňoval. Článek jsem měl brzy napsaný a dal jsem mu titul Život na našich rybnících. Ale nevěděl jsem, co s ním. Nečetl jsem v literatuře nic podobného ani zdáli. A obávaje se výsměchu, netroufal jsem si poslati práci do žádného tehdejšího listu. Teprve, když začal vycházet Lumír, poslal jsem doň svůj článek. Podepsal jsem jej pseudonymem, jehož jsem poprvé použil pod článkem otištěným ve Světozoru. Neruda mi odpověděl ihned. Ale na otištění jsem si musel počkat. V 6. čísle byl v plném znění uveřejněn.

0: pořád tady ale bylo studium medicíny.
1: To je pravda. A Thomayer se je snažil co nejdřív uzavřít.
0: Takže to nebyl žádný věčný student, jak tomu v řadě případů dnes je.
1: Věru, ne. Už z finančních důvodů se snažil co nejdřív absolvovat.
2: A podařilo se mu to.
1: Na podzim roku 1876,
2: tomu bylo 23,
1: byl slavnostně promován na doktora medicíny.
2: A nastoupil zároveň na vojnu jako jednoroční dobrovolník do nemocnice.
1: Na to se mu podařilo uplatnit se jako asistent na interní klinice.
2: Jak bylo zvykem, v nemocnici pracoval dopoledne bez nároků na plat, odpoledne pak provozoval svoji vlastní lékařskou praxi.
1: Byl to výtečný pozorovatel, vytrénovaný na toulkách po rodném Chocku. Často postřehl pacientů v problém na první pohled. Pohotově dokázal stanovit přesnou diagnózu a udělal si klinický obraz choroby.
2: Vedla ho vrozená intuice, podložená znalostmi lidí a především rozsáhlými vědomostmi.
3: Je v něm jiskra geniality.
0: To o něm prohlásil jeden z jeho nejmilejších žáků a zároveň jeho obdivovatel Ladislav Silaba, pozdější osobní lékař prezidenta Masaryka.
3: Když mi byly 4 roky, sebral jsem se jednoho dne odpoledne, neříkal jsem nikomu ničeho a šel jsem do školy. Jaká touha mne táhla, nevím, ale jisto jest, že jsem ve škole zůstal, a to důkladně. Dnes po víc než 60 letech chodím do ní dále, a to téměř bez přestávky.
1: Na lékařské fakultě učil vnitřní medicínu a postupoval zde, jak se slušelo a patřilo.
2: Ve 30 letech se stal docentem, o 3 léta na to byl jmenován mimořádným a poté, co překročil 40, řádným profesorem.
1: Druhou interní kliniku vedl téměř 2 desetiletí a během nich ji zcela zásadním způsobem pozvedl.
2: Postupně na ní zavedl a rozvinul všechny obory interní medicíny. Pneumologii, kardiologii, endokrinologii i neurologii.
1: V mnoha ohledech byl jedinečný.
2: Například v přesné fyzikální diagnostice.
0: Což znamená,
2: že poslech a poklep dovedl prakticky k dokonalosti.
1: Svůj zájem však rozšířil i ve směrech, kam musel proniknout sám.
0: A které to byly oblasti?
1: Jako první u nás začal vytvářet moderní neurologii.
2: Razil nové směry v kardiologii.
1: Věnoval se studiu cévních chorob.
2: Zejména propracoval léčbu zánětů tepen, vedoucích k jejich ucpání a ke smrtící embolii.
1: Hlavně však přinesl nový pohled na pacienta. Chápal ho jako komplexní osobnost.
2: Prosazoval revoluční názor, že specializovaný odborník je sice muž na svém místě, ale že nemůže provádět vyšetřování pacienta a jeho léčbu jenom v úzkých mezích svého oboru.
1: Upozorňoval například, že mnoho kožních nemocí úzce souvisí s nemocemi vnitřních orgánů.
2: Neviděl rád, když lékaři podávali množství léků, které už tehdy farmacie nabízela.
1: On vystačil s minimem osvědčených medikamentů.
2: Čeho naopak využíval výrazně, to byl psychický vliv na pacienty.
1: Ten byl umocněný jeho vysokou a velmi statnou postavou.
2: Dnes bychom řekli možná i obézní.
1: No, budil každopádně ohromný respekt. Měl pronikavý pohled a rázný projev.
2: Pacientům často břitce domlouval, což se málo kdy míjelo účinkem.
0: A jaký vedl Josef Thomayer soukromý život?
3: Především byl nesmírně pracovitý a pilný. V zimě, v létě vstával v 5 hodin ráno a totéž vyžadoval od druhých. Pravidelně chodíval se svými přáteli Aloisem Jiráskem, Jaroslavem Vrchlickým, Zikmundem Wintrem a dalšími na dlouhé túry do přírody. Na intimní život mu zbývalo málo času, nikdy se neoženil a není o něm známo, že by udržoval nějaký dlouhodobý vztah.
0: Pan profesor Thomayer si s chutí poznamenával, co zažil ve své ordinaci.
3: Co vám schází?
1: Prosím, já nevím.
3: Kvůli čemu tedy přicházíte?
1: Prosím, já bych se to právě chtěla dozvědět.
2: Od té doby, co pracuji na venkově, je mi mnohem lépe.
3: A jakou práci vykonáváte?
2: Žádnou.
1: Pane doktore, dnes v noci jsem měla veliké bolesti.
3: A kde byly ty bolesti?
1: V druhém patře. A v noci.
3: Jak se vám dnes vede?
2: O poznání lepší, pane doktore, ale tak, že to není k poznání.
0: Po 70 mu ubývalo sil.
1: Obtěžovali ho vleklé, krvavé průjmy.
2: Nabízené vyšetření a operační zákrok odmítal.
1: Tušil, co ho čeká. Na karcinom zažívacího ústrojí zemřel jeho otec i bratr.
2: Když ho viděl doktor Silaba, zhrozil se jeho křídově bílých tváří a vyhublé postavy.
1: Trpěl značnými bolestmi, které mu znemožňovaly jíst.
2: 18. října 1927 přišel poslední den.
1: V 6 hodin ráno se jeho tep stal téměř nehmatný. Ačkoliv mu ještě hodinu a půl bylo srdce, které to nechtělo vzdát.
2: Pak před 7:30 klidně a tiše zesnul.
0: Při pohřbu se s ním rozloučil jeho žák, profesor Ladislav Silaba.
3: Opustil nás poslední ze zakladatelů vnitřního lékařství, tvůrce Thomayerovské školy, vynikající a svérázný lékař. Nám všem, kteří jsme si Thomayera vážili a měli ho rádi, ubyla ze života jedna velká, čistá radost, styk s ním. Zbývají jenom vzpomínky. Ty nikdy nepřestanou býti drahé.
0: Skončily toulky českou minulostí a na mále mají i tyto toulky, které pro vás připravili redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý. Naslyšenou v říjnu. A jinak pro dnešek dobrý den, milí moji.

0: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
1: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
0: Borko, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
1: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
0: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Hlasování v participativním rozpočtu Slavkova u Brna skončí 30. září. Ministr spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Den architektury se na Vysočině uskuteční na 8 místech a dnes bude převážně polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Už jen do 30. září mohou lidé ve Slavkově u Brna svým hlasováním rozhodnout, které projekty by měly ve městě vzniknout. Ve 3. ročníku takzvaného participativního rozpočtu je k rozdělení 500 000 korun. Jednotlivé nápady navrhli sami obyvatelé. Jejich celkem 8 a všechny jsou uvedené v příslušné sekci na webu Náš Slavkov. Tam je možné i hlasovat. Další možností je vhodit anketní lístek do sběrného boxu na infocentru.
5: Mezi navrženými projekty je naučná stezka a obnova posezení u cukrovarského rybníka, dětská lezecká stěna, doplnění mobiliáře u veřejného ohniště nebo zastínění dětského hřiště u pumptreku. Další lidé navrhli vytvoření sdíleného pracovního místa, takzvaného coworkingu, veřejné servisní cyklopointy, pítko na koupališti nebo online přenosy a nahrávání schůzí zastupitelů. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba zaměřit se na varovné signály už před spácháním trestného činu.
6: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
4: Ministr Tejc uvedl, že s dalšími členy kabinetu diskutuje i o tom, jak zlepšit fungování ústavů a mezery v samotné péči o děti. Do Dne architektury se na Vysočině zapojí celkem 8 míst. Letošní ročník začíná 1. října, potrvá týden a nese podtitul Bydlím, tedy sem. Organizátoři si připravili komentované prohlídky, procházky a přednášky.
7: Ve Žďáři nad Sázavou můžou návštěvníci zavítat do historického domu Veliš a rezidence Drdla. V Jihlavě bude program zaměřený na Horáckou arénu a její okolí. Dalšími zapojenými městy jsou například Humpolec, Havlíčkův Brod, Kamenice nad Lipou nebo obec Košetice. Akce jsou bezplatné, je ale nutná rezervace. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: V Brně Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři teď obnovují plášť 230metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany, uvedl varhanář Jaromír Votava. Farnost kostel postupně opravuje od roku 2000. Dosavadní náklady jsou zhruba 25 milionů korun.
2: Počasí.
4: Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno průsvitnou oblačností vyšších pater. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Velké Bílovice Kovárna. Ta bude dnes od 14 hodin do půlnoci pro linky 542 a 556 pouze ve směru Moravský Žižkov Břeclav Hodonín, přemístěna na Čejkovskou ulici poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
8: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
9: Nosím černý brejle.

0: Jdeme za Naďou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naďa Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně. Pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Brno.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření jedno vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
3: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidím, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnilý poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příští průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě.
1: Na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Děkuju. Honza Punčochář.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Mutinicích na Hodonínsku skončila oprava průtahu. Den Charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celém Česku. Český seriál podle skutečné události uzavře festival Serial Killer. A dnes bude převážně polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Řidiči projedou nedávno opraveným průtahem Mutěnic na Hodonínsku bez omezení. Krajští silničáři tento týden provoz po víc než čtvrt roce plně obnovili. Rekonstrukce stála 22 milionů korun, říká mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
4: Došlo na výměnu asfaltového krytu vozovky, včetně lokálních vysprávek a součástí této akce bylo i vybudování nových nástupišť a přesunuli jsme také autobusové zastávky tak, aby byly blíže k přechodům pro chodce.
2: Charita Česká republika otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci dne Charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů a stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky. Kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí Charity Jan Oulík.
5: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
2: Den Charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupové ho v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008. Policisté zasahují u chovu prasnic v Markvarticích na Jihlavsku. Ráno místní podnik obsadilo víc než 20 aktivistů. Další protestují u areálu proti podmínkám chovu. Konkrétní chov ale prý vybrali náhodou. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Festival televizní tvorby Serial Killer dnes v Brně uzavře novinka Táta. Závěrečný titul české soutěžní sekce čerpá ze skutečných událostí. Příběh otce samoživitele ze severu Čech přibližuje dramaturgině festivalu Táňa Zabloudilová.
6: Je to vlastně dost tragický příběh, on o jedno z těch dětí přišel kvůli vraždě. A protože ten pachatel té vraždy byl označen za nepříčetného, tak on se vlastně pustil do soudního sporu, protože mu to přišlo neadekvátně. Chtěl, aby bylo učiněno zadost té spravedlnosti a tohle pro něho nebylo to, co on chtěl slyšet.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes bude převážně polojasno až oblačno průsvitnou oblačností vyšších pater. Během odpoledne začne oblačnost postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Během dne mírný, večer slabý jihovýchodní až východní vítr a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Se zdržením aktuálně počítejte na 228. kilometru D1 ve směru na Ostravu a také 9. kilometru D2 ve směru na Brno. V obou místech stojí porouchané vozy. A pozor, v Chodské ulici v Brně, došlo tam ke srážce osobního auta s cyklistou. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

Milí posluchači, měsíc Jaroslava Ježka v jeho letošním kulatém roce se chýlí ke konci. Hudební lásky Jana Daleckého vám chtějí nabídnout ještě trojici zajímavých úprav jeho hudby z hudebního archivu Českého rozhlasu Brno a první na řadě je kapela, známá jen hrstce svých příznivců. Věřím, že pro většinu z vás bude objevem. Říká si doktor Swing. Jejím rodištěm je město Hořice v okrese Jičín a na kolbiště zvukových nosičů vstoupila na samém prahu nového tisíciletí. Její důležitý člen, totiž sólový zpěvák, má však už dlouho jako místo svých studií a následně i pracoviště Brno. A znát ho budou především návštěvníci muzikálových představení Městského divadla Brno. Je to Milan Němec a uslyšíme jej jako nositele melodie i veršů v písni Svítá. Hraje kapela Doktor Swing.

kultivovaném zpěvu Milana Němce a neméně příjemném zvuku kapely Dr. Swing změníme styl díky zvukově průraznému nástroji sjednocujícímu dva mocné folklorní proudy, pro něž se stal typickým. Stalo se tak v různou dobu, ale stejném prostoru, ve Spojených státech. Po první světové válce se banjo nedalo přeslechnout v černošském tradičním jazzu. Poté druhé zase zdomácnělo v běložském bluegrassu a drží se i v jeho novějších proměnách. Náš přední hráč na banjo, Luboš Malina, prokázal své sympatie k Ježkově tvorbě například virtuózní úpravou jeho s Brnem spjaté skladby Bugatti Step, kterou jsme si nedávno hráli. Nyní můžeme ocenit jeho schopnost doprovázet jiného solistu, Karla Plíhala, v písni ještě brněnštější, protože zde vzniklé, vypovídající o neradostném údělu Jaroslava Ježka. Tmavomodrý svět. Je z alba Luboše Maliny Na perse a pukni, na němž mi bylo před více než 30 lety radostí spoluúčinkovat.

Po náhodném duetu Karla Plíhala s Benžem Luboše Maliny zakončíme první část ohlédnutí za hudbou Jaroslava Ježka ve fonotéce Českého rozhlasu Brno mnohem kurióznějším zvukem, vyluzovaným přímo mistrovsky zpěvákem a hercem Petrem Dopitou. Tento mistr světa ve hře na kanadskou pilu prokázal svůj vztah k Ježkovi jak v brněnském rozhlasovém studiu za doprovodu tria Karla Cóna, tak i na albu Miroslava Palečka, výhradně se skladbami našeho národního klasika, nazvaného Ježkárny. Na ně ještě dojde řada, stejně jako na živou nahrávku dřívějšího dua Paleček Janík. Nyní tedy Petr Dopita a Karel Cón v písničce David a Goliáš a za chvíli pak příspěvky dvou orchestrů Československého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, jak jste si už mohli v průběhu tohoto roku Jaroslava Ježka všimnout, rád dávám věci do souvislostí. Ani v dnešních hudebních láskách Jana Daleckého jsem neodolal, když jsem si všiml, dva dny po nedožitých kulatinách Jaroslava Ježka, že za stejné dva dny, jenže směrem vpřed, tedy pozítří, uplyne 99 let od příchodu na svět jednoho z pilířů brněnských rozhlasových orchestrů. Jmenoval se Jaroslav Humpolík, byl vynikajícím univerzálním hráčem na klarinet a saxofon, příjemným kolegou a dobrým člověkem, ochotným pomáhat lidovým muzikantům. Spolu s Oldřichem Kořínkem dlouhodobě určoval a udržoval vysokou úroveň souborů, v nichž nepřeslechnutelně působil, to jest brněnskému estrádnímu rozhlasovému orchestru a rozhlasovému orchestru Studio Brno, ve zkratkách BERO a ROSB. Uslyšíme je oba. Poněvadž i Slávek Humpolík, jak mu říkali přátelé, nebyl netečný k hudbě Jaroslava Ježka, můžeme si připomenout jeho klarinetové mistrovství v málo známé, protože nespívané ukázce z poslední hry Osvobozeného divadla Z pěsti na oko. Má název Zlý sen a nahrávku z června 1962 od dirigentského pultu řídil František Hertl.

Takto z historického souboru Bero pozvedl svůj klarinet ve velkém sóle Jaroslav Humpolík. To bylo roku 1962. Téměř o 20 let později stále jako suverénní klarinetista jen v novějším pomyslném dresu ROSB vystřihl Slávek Humpolík vedoucí hlas v notoricky známé melodii písně Nebe na zemi. Tehdy před kapelou stál s taktovkou Erik Knirš. Mýval jsem to štěstí jako spoluhráč Slávka Humpolíka vystupovat na oblíbených večerech spolku Nepřátel smutku a Přátel jazzu. Byla to pro mne velká zkušenost. Mám radost, že ho mohu zahrnout do rodiny interpretů hudby Jaroslava Ježka. Za týden naslyšenou se těší Jan Dalecký.

0: Slavnosti ovoce v předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
1: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
0: Borko, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
1: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
0: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

Pro dnešní podzimní zvonění jsme nemuseli jezdit někam daleko. Náš spolupracovník, pan Jakub, se vydal na Karáskovo náměstí židenickými rodáky, důvěrně zvané Karas. Na jehož jihozápadním okraji se vypíná jedna z dominant této brněnské městské části. Jejím chrám Spasitele. Ten patří Československé církvi husitské a byl vystavěn v druhé polovině 30. let minulého století v jednom z oblíbených stylů té doby, je totiž funkcionalistický. Na svátek svatých Cyrila a Metoděje 5. července v roce 1936 došlo k vysvěcení tohoto chrámu. To znamená, že mu v létě roku 2026 bylo 90 let. Jeho věž je vysoká 38 metrů a dnes jsou zde zavěšeny tři mladší zvony. Moc ale nepoužívají, jenom příležitostně. Během noci kostelů v roce 2025 se naštěstí ozvali a pan Jakub, který má sbírku zvonění v Brně a okolí, tak ten nám natočil jejich pěkný souzvuk. Dobrý den, milí moji.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na hrady, zámky i další státní památky můžou dnes návštěvníci zdarma, bez vstupenky se ale neobejdou. V Boskovicích odchytávají zatoulané kočky a kastrují je. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní, většina důchodců dokumenty nepotřebuje. A dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují také kláštery, hospitál Kux, brněnská vila Šťastny nebo technické památky Důl Michal v Ostravě a Rudá věž smrti v Ostrově. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená a akce se nevztahuje na všechny okruhy ani na doprovodné kulturní programy. Pracovníci záchytné stanice v Boskovicích dnes začínají s odchytem toulavých koček. Všechny, které najdou, odčerví, vykastrují a poskytnou jim péči po zákroku. Odchyt potrvá do 11. října.
2: Tentokrát se pracovníci zaměří hlavně na ulici Komenského, Dřevařská a nově taky na Gagarinovu. Jakmile budou odchycená zvířata zotavená, zase se vrátí do původní lokality. Pokud si lidé všimnou, že se v jejich okolí pohybuje toulavá kočka, můžou záchytnou stanici sami kontaktovat. Podobnou plošnou kastraci koček dělají i jiná města na jihu Moravy. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. V Hustopečích dnes místní farář požehná obnovenou kapličku v polích nad městem. Farníci se k ní v 16 hodin pěšky vydají od kostela svatého Václava v centru města. Město nechalo za 180 tisíc korun opravit střechu a omítku kapličky a vevnitř přibyla mozaika. Ta zobrazuje svatého Václava z Hrozny. Vinná réva je totiž jedním z jeho atributů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes bude převážně polojasno až oblačno. Během odpoledne začne oblačnosti postupně ubývat a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně pozor v Ostravské ulici v Brně, na silnici leží taška. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Pohodové nedělní poledne vám přeji naši milí posluchači z brněnského studia Českého rozhlasu. Právě začala první dnešní hodina pravidelného víkendového pořadu Blahopřání s písničkou, u jehož poslechu vás s radostí, to podotýkám, vítám. Moravanka nás hudebně uvedla přímo do současnosti, neboť svatováclavské hody probíhají všude tam, kde nad nimi bdí svatý Václav, a to nejenom v Modřicích, jak v písničce, kterou vytvořil Ruda Zavadil, stré slavný rektor, tak takhle krásně Modřicích slaví hody, no a jak jsem říkal, tak všude jinde, kde mají svatého Václava patrona. Číslo k nám 7264652000. Svatý Václav se slaví až zítra, ano, ale tak já jsem takhle chce předběhl. Dnes slaví Jonáš svátek, taky Damián a na Slovensku taky Cyprián. Tak úvod máme za sebou a hned předám první gratulace. Prosíme o písničku pro pana Václava Popelku z Bánova, který v pondělí oslaví svůj svátek. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Za všechno, co pro nás dělá, moc děkuje dcera Aneta s manželem Romanem a syn Vašek s manželkou Veronikou. K přání se připojuje i manželka Božena, vnoučátka Deniska, Matyášek, Natálka, Amálka a Karolínka posílají dědečkovi velkou pusu. No a u Popelku ještě zůstaneme, protože další gratulace letí taky pro pana Václava Popelku, ale tentokrát do Topolné, který také slaví zítra svátek. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody, mnoho šťastných kilometrů na jeho pracovních cestách. Vše nejlepší přeje sestra Aneta s manželem Romanem a dětmi Denisou Matyáškem. K přání se připojuje manželka Veronika s dcerami Natálkou, Amálkou a Karolínkou. A všechno nejlepší přejí taky rodiče Božena a Václav Popelkovi z Bánova. No a teď si poslechneme písničku manželů Gurských Dala jsem klobůček v podání Glorie.

0: Anatoly Gloria, Ivanka Šústková, Kateřinka Burešová a dovolali se dva pánové, to je paráda, to je bezvadné, Bohouš z Hevlína, Bohouši, krásné poledne.
1: Dobrý den, přeji hezký nedělní den vám ve studiu všem posluchačům a prosil bych o zahrátí písničky pro pana Václava Navláčila z Korytné. Přejeme mu k svátku hodně štěstí, zdraví a prostě požehnání Boží, co se přeje, co má, je to muzikant, on ví, co potřebuje. Přeje mu to Zdenka a Bohumil Mahdalovi z Hevlina a moji Zdenice, prosím, zahrajte pro potěšení.
0: To zahrajeme, děkuji. To Bohuši určitě, to protože určitě vám něco udělala dobrého k obědu.
1: Ne, kdo, manželka, ne, no. Ona je v domově důchodců Božičích.
0: Aha, takhle.
1: Na zámečku.
0: Tak ji zahrajeme.
1: Paní.
0: Jasně, dobře, mějte se krásně, Bohuši.
1: Ano, nashledanou. Děkuji, Karličku, nashledanou.
0: Kájo, jmenovče ze Starého Svojanova, zdravíme, přejeme hezký den.
2: Taky ono zdravím. A chtěl bych poslat písničku paní Jaroslavě Hockové z Líšně, která slaví dnes narozeniny. Přejeme jí všecko nejlepší, hodně zdraví a takový šťastný pobyt s vnoučaty. Má už dvě, třetí na cestě a takže ona si s něma dost užije.
0: To ty babičky.
2: Taky přejeme hodně zdraví a ať se taky přijede brzy podívat do Starého Svojanova.
0: Ano, tam do toho krásného koutu, jak jsme si o tom povídali, že jo?
2: Ano, ano, je to tady krásné.
0: Je, hezky. Jak jste říkal, taky zmrzlé trošku, že jo?
2: Ano, studené. Je tady zima i dneska ráno bylo jenom 7 stupňů.
0: Aha, tak to v Brně bylo tak kolem desítky. Tak se mějte, Kájo, hezky, ať se daří, nashledanou. Tak prosba o písničku k narozeninám pro paní Milatku Vránovou z Tvorovic. Přeji jí pevné zdraví, Boží požehnání a lásku od své rodiny. Děkuje Dana. A další taky prosba o písničku pro naši dcerku, paní Pavlu Malou z Rouchovan k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí rodiče a celá rodina. Písnička lidová, Když jsem já šel okolo vrat a Mistřiňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: tolik mistřiňanka, která z hodou okolností přesně za týden v 15 hodin v Uherském Ostrohu se bude vzpomínat na Slávka Smíšovského, jeho nedožitých 95 let. Olinka Baričičová tam bude zpívat taky cymbálka z Uherského Ostrohu. Tak se tam třeba potkáme. Takové krásné odpoledne. Mařenka z Vysočiny se dovolala. Mařenko, dobré odpoledne. Vidím, že dobré máš dobrou náladu, nebo slyším, že máš dobrou náladu. Já tě nevidím, ale slyším.
1: Mám.
0: To je dobře.
1: Mám. Člověk musí být optimista, ne?
0: Skvěle. Tak to jsme rádi.
1: No. Kaličko, tak já tě zdravím a také posluchače všechny. A dnes bych chtěla poděkovat za pozdrav od Viléma a Květinky z Pitína. A také zdravím Aničku a Jindřicha, Marušku a Mirka, Mirka z Bánova, rodinu do Křepic, moje tři bratry a jejich protějšky a všechny kamarádky, kamarády, no všechny lidičky a hrajou to jenom pro radost. A mám je moc ráda, všechny vás mám moc ráda. Moc děkuju a měj se hezky a nashledanou.
0: Mařenko, a my tě máme taky všichni moc rádi.
1: To jsem ráda.
0: Ať se daří.
1: Ahoj.
0: Taky, ahoj. František z Křepic, taky Františku, krásný den, přejeme.
2: Taky, Karličku, ahoj a dobrý den všem a Maruško, zdravím tě, mám tě taky moc rád, Maruško.
0: Už to jede pošta, rozhlasová pošta, ano.
2: Ano, takže taky písničku pro ňu a v pondělí Václava, tak bych chtěl poslat písničku Václavovi Nečasovi do Šiboříc. Tak Václave, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka a rovný broky, on je mimrod, víš?
0: Aha, aha.
2: Tak a něco taky sem tam trefíš, víš? Tak hodně toho zdravíčka si to uši s manželkou a všem křebickým Václavům a všem Václavům, co mě znají od Aše až po Užgorod. A do velkých Němčí zdravím paní Zdeničku Ružičkovou, manželce pro potěšení a je to všecko, Kazličku.
0: Dobře, dobře, Františku, no, tak to. Děkujeme, tak jsi to všechno zmákl, hezky, rychle,
2: no,
0: svižně a měj se hezky.
2: Tak, tak, ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Mám tady gratulaci k 60 letům společného života rodičů. Není uvedeno jméno ani maminky, ani tatínka, ani příjmení, no ale snad se prostě poznají, protože tenhle ten e-mail posílala Jana Matušková a já budu citovat. Milá maminko a tatínku, dnes slavíte 60 let společného života. 60 let, během kterých jste spolu sdíleli radosti i starosti, vychovali rodinu a stále stojíte jeden po boku druhého. Přejeme vám, ať vás i dál provází láska, která vás spojila před 60 lety a hlavně pevné zdraví a ještě mnoho společných let. Děkujeme vám za všechno, co pro nás děláte. Máme vás rádi a k vašemu diamantovému výročí vám přejeme všechno jen to nej. Syn Karel s manželkou Simonou, dcera Jana s manželem Liborem, vnuk Marián s Monikou, Radek s Katkou, Radim s Bárou, Petra a pravnouček Štěpánek a připojuje se i babička z Rimic. A naše písnička Miloš Procházka, Ivana Škrháková, Na zahrádce Adam Bořanka.

0: Tak, dovolali si dvě dámy, obě dvě z jedné obce, ne ze stejné, ale obě začínají na Velké. Takže nejprve dostanou prostor Velké Pavlovice a pak Velké Němčice, aby to nebylo tak jednoduché. Takže z Velkých Pavlovic, paní Naďa, dobrý den.
1: Dobrý den, Karlučku, já vás zdravím a všechny posluchače. Mám takové přání. Zítra mají svátek Václavové, tak bych prosila. Vymazal Václav, Valoušek Václav a Lanžovský Václav z Velkých Pavlovic a do Starvice pan Václav Procházka. Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hlavně pohodu a zdravíčko. Zdravím všechny posluchače a známé. A vám, Karlíčku, moc děkuju a nikdy zase naschledanou.
0: Ano, naschledanou, naslyšenou, Nadí. Tak to byly Velké Pavlovice a teď ty Velké Němčice, Zdeníčka Růžičková,
2: ano,
0: dobrý.
2: Ano, děkuji za prostor a já bych chtěla první poděkování, protože pro městy z Velké Němčice připravil besedu s duchodcami, takže bylo to, duchodců bylo hodně nás tam, bylo to moc krásné, jako za to je velký dík celému městysu v popředí pana starosty Pavla Nápravníka a všichni, co kolem něho jsou, celé zastupitelstvo a všem lidičkám. Poděkovat bych taky chtěla velitelce ženského, já nevím, jak bych to řekla, posezení. Já jim říkám parlament, ženský parlament, no. To je pro mě, to jsou kamarádky a vede to paní Janička Klatovská a ta také za mnou přišla, vzala mě za ruku a zavedla mě za ním a tam po

0: všechny Václavy, pan do Křepic, pan Václav Pokorný a pan František Urbánek je tak hodnej, on mě vzpomněl si na mě tak, že...
1: A není to tak dávno, Zdení, není to tak dávno.
0: Je to před chvílečko. Tak ať vezme manželku Jarušku a zatance si doleva, doprava, anebo si aspoň zaspívá, takže jich krásně taky pozdravuji a posílám všem Václavům, co znám. Václav Nečas, takého znám ze Šidbořic. Václav Nečas Křepic. Děkuji vám za prostor.
1: A ještě Zdeníčko, ještě když jsem hovořila o tom vašem parlamentu, tak tam určitě obstrukce neprobíhají, tam se ty dámy bavíte určitě o něčem jiném, ale když jsme se bavili, Zdeněk Milouš, jak byl v té Africe, on nám krásně povídal, já to nechci natahovat, tak ho poproste, on vám udělá nádhernou přednášku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Ano, děkuji, děkuji vám mockrát, děkuji, nashledanou.
1: No a Jan Skácel, úžasný básník a nádherně zhudebnil Jiří Pavlica jeho Modlitbu za vodu a tady je Hradišťan.

0: Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno.
1: Ano, no já si myslím, že jak na zámku se má i Milan ze Smolinského. Milý krásný den. Zdravíme na Záhorí.
2: Dobrý den, pane Hekner. Dobrý den, pane Hekner. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra.
1: Sandra je tady, Sandra. Ano.
2: Prosil bych o zahrátě pěsničky k meninám, zajtrašním meninám pro kamaráda Vaška Jordánka z Horních Bojanovic. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia do dalších rokov života. Prajú mu to kamarádi zo Smolinského Milan a Vlada. Zahrajte pre radosť a potešenie aj jeho manželke Zdenke. Ďakujem, pane Hegner, a niekedy nasledanou.
1: Áno, díky, nasledanou, zdravíme na Záhorí, milí.
2: Díky.
1: A v Hosirátkách čeká Vláďa Bobrovský. Vláďo, čekáš?
3: Áno, děkuji, Karličku. Přeji pěkný den tobě i Andrice, která měla včera svátek.
1: Sandře. Nic v pohodě.
3: Tak Karličku, my máme bratránka v Moravských Lánech. Je to pan Petr Bobrovský, který zítra slaví svoje krásné narozeniny. Tak milý Peťo, my ti přejeme všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdravíčka. To ti celého srdce přejí Vláďa a Květa Bobrovský, hostě Rady Grišova.
1: A Láďo, taky z basketbalové rodiny?
3: Ne, taky ne, taky. To je naša rodina a to jsou basketáci.
1: Jasně, bobří, přesně tak. Tak Láďo, děkujeme moc a ať se daří.
3: Děkujem,
1: naschledanou. Ano. A mám tady e-mail. Dnes ať písnička zaletí do Zlína a potěší a pozor hudebního skladatele pana Václava Maňase k jeho zítřejším meninám. Přejeme především hodně zdraví, štěstí, lásky, aby ještě stále tvořil nové melodie ke krásným písničkám, které nám posluchačům dělají stále radost a které se budou stále hrát a těšit naše srdíčka. Pane Maňasi, tak připím vám na zdraví aspoň pomyslnou skleničku a živí jo, Anička Štolfová s manželem. Také pro radost a potěšení posíláme písničku všem našim přátelům a známým. No a když už je řeč o Václavu Maňasovi, tak samozřejmě přejeme už dnes taky všichni, co ho máme rádi. A teď si poslechneme jeho písničku Znamínko štěstí od něj a od pana Pěnčíka v podání Valašky.

0: Ano, tak Vašíku Maňasi, ty posloucháš, ty jsi věrný náš posluchač a samozřejmě skvělý autor, tak ať zítra to krásně oslavíš. Určitě ti bude přát paní Jiřínka Ostrá 100% a všichni posluchači. No ale teď dostává slovo Janička z Hostiradic. Jani, dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den,
0: ano,
1: pane Regner.
0: Ano, už jsme splkli spolu, no. Sandra je tady, Sandruška.
1: No, tak taky, taky všechno dobré no. dnešním vysílání. A chtěla bych nechat poblahopřát naší dceři, ona teda vybokoho jde, jak jsme se bavili. Aha. A chtěla bych si nechat to cestou písničku zahrát, už jenom, protože včera a ona má ráda Kohoutek Jarabí, jenomže to asi nenajdete.
0: To už teďka nestíhá.
1: To
0: ale nestíháme, to nestíháme,
1: no,
0: jo.
1: No, právě, no.
0: To je to. A Kohoutek Jarabí, no tak to je taková krásná lidová, to je, no, Moravanka taky, to má nahrané, ale to má nahráno víc kapel, ano. No, jasně. No. Dobře, Janí, mějte se moc hezky.
1: Tak jo, taky, pěkný prodloužený víkend, vám taky.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A já zkusím někoho takhle, jak se říká, na ostro. Tak dobrý den. Kdo pak se dovolal? Jste ve vysílání.
2: Dobrý den, tady je Vlasta z Košíkova.
0: Vlasta Košíko, hezky.
2: Chtěla bych popřát jako mýmu bráchovi, který má dneska 71 roku. Jeho syn David bude mít 30. 49 roků a můj syn měl včera 52 roků. Tak bych jim chtěla popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, optimismu, no hlavně to zdravíčko. A vám tam do redakce, tak a i té Sandře a to, tak hlavně hodně zdraví taky.
0: Ano, Sandruška bude vysílat od 14:00. Ona má, že jo, to. Oni tady dělají spoustu věcí, tak poslouchejte krásně.
2: My posloucháme pořád.
0: No, bezvadný.
2: Až do večera.
0: Fakt, hezky. Tak vlastně, pozdravujte v Košíkově taky Jiřího Kůta, bubeník. Ze starých fórů.
2: Jak je uvidím, tak vyřídím.
0: No,
2: děkuju.
0: Já vždycky říkám, musím tě pozdravit, protože jsme se potkali v létě ve Velké Bíteši na Guláš Festu, hráli se starými fóry. Výborně, no. Skvělé písničky, říkám, tak je pozdravím i v rozhlase, pokud někdo zavolá z Košíkova. Tak dělám. No. Mějte se hezky, no.
2: A i na Hodech jste tady byli.
0: Ano. Pro děti. Mějte se krásně, no. Vlasti, nashledanou.
2: Vy taky, nashledanou a děkuji.
0: Ano, a písnička Miloš Procházka, Zdeněk Baťka, Co to máš, frajárko a Straňanka.

0: Tak dovolala se Ivetka z Havířova. Ivetko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegere, já vás zdravím srdečně, zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Mně se dneska bude trošku třepat hlas. Já
0: totiž
1: dneska neposílám písničku k narozeninám, ale ke svátku, ale já chci touto formou poděkovat obci Hradčovice, jejím občanům, protože naší rodině 12. září, mojí rodině, mým příbuzným, mladým lidem Štěpánce a Petrovi Janku a jejím dvěma holčičkám se stala nečekaná věc, zhodl jim dům.
0: Yeah.
1: A obec Hradčovice vyhlásila sbírku pro tuto rodinu. A já, mě se prostě třepe hlas, já chci poděkovat aspoň touto formou občanům a všem lidem dobré vůle, kteří na tuto sbírku přispívají, protože opravdu je to mladá rodina a tento baráček oni si budovali 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A prostě ráno se stalo to, že jim prostě začal hořet barák a je po něm.
0: To se takhle stává.
1: No, tak aspoň touto formou bych chtěla poděkovat těmto lidem, kteří na tu sbírku přispívají, protože velice si toho všichni vážíme. Je to taková situace.
0: To je,
1: je to, Ivetko,
0: to je no. Situace, co člověk nikdy neví, v jaké se ocitne, že jo? A teď samozřejmě mladá rodina, co pak nemají všichni, že jo, ty miliony našetřený, a když si to dělají a spravují sami, jo, přispívají, že jo, rukama vlastně si to tam budují, jako dovedu si to představit, těch rodin je takovýhle víc, no, tak pro tu rodinu je to ohromně těžké a když takhle se opravdu najdou ti dobří lidé, kteří žijí kolem, tak to je prostě to fakt, ale jsem rád po zárech takhle, když se to podaří.
1: A tuto chtěla bych i písničku poslat potom starostovi obce Uherský Brod, kdy jim poskytl nějaké zázemí, teďka 2+1 aspoň, a ať mají prostě kde teďka bydlet. Tak říkám, třepe se mě hlas, je to taková situace nečekaná, tak jsem využila, snad se dovolám a touto formou bych chtěla všem poděkovat za tady tu pomoc.
0: Mm-hmm. Ivetko, ne, to je v naprostém pořádku, to je od vás velmi hezké a milé, protože život je tropí hlouposti a jsou příjemnější chvilky a taky méně příjemné chvilky, tak snad to všechno dobře dopadne a snad prostě ti mladí se dočkají toho času, že...
1: Všem krásnou neděli, svítí sluníčko, tak ať si to lidi užijou.
0: Dobře, tak Ivetko, no a aby to bylo taky, tak pošlete pozdrav, posílám já pozdrav do Havířova, kde já jsem prožil mládí, víte, takže jak slyším Havířov, tak člověkovi naskakují chvilky. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Ano, taky, děkuju, naschledanou.
0: Věruška ze Znojma, Věruš, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych potřebovala poslat pěkný pozdrav panu Žákovcovi Václavovi, který má svátek, protože nám dělá, on hraje na šlágru teda, nerada bych to měla asi říkat, on dělá lidem radost a prostě chtěla bych, aby věděl, že ho posloucháme a ta zpětná vazba je veliká.
0: Mm-hmm.
2: Takže všechno pěkný, pane Žákovci.
0: Ano, no je to Věruš, jo, ještě něco, nebo teď jste se nám ztratila? Haló? Tak, Věruška už se ztratila, ano, já pokud ho potkám, tak mu to vyřídím. S Aničkou Molínovou zpívají, je to takový moc hodný muzikant, opravdu muzikant, skvělý. Tak, dívám se dále, napíme se kamarádi, Miloš Procházka, no a Tufa Ranka.
3: Český rozhlas Brno.

Tolik tu Faranka, teď ještě e-mail tady naskočil. Prosím, zahrajte písničku pro Olinku Vaculovou Do zádveří. Babičko, chybíš mi a těším se, až se uvidíme. Tvá milovaná vnučka Lucinka. Tak písnička, jak už jsem vzpomínal, Uherský ostroh za týden v neděli, tak taky se tam potkáme s Věruškou Zámečníkovou a my jsme naspívali za doprovodu cymbalové muziky Aleše Smutného písničku Slávka Smíšovského Za Moravu.

Áno, ešte kratičká pozvánka, zahrajná muziko, Frištátska Javořina vás ve na třetí ročník, kulturní dům Elektra Luhačovice 3.10., to je za týden v sobotu tuším, v 19 hodin, Frištátska Javořina, Javorinka, folklorní soubor Malé zálesí. A ještě jedna písnička nám vychází, Horká noc na Lukách, Toní Koníček, Václav Babula, Poršičanka.

Ano, tak to manželé Tarabusovi s Luckou Baďorovou a my se budeme loučit. Krásné odpoledne vám přeji, můžete poslouchat Český rozhlas Brno, ve 14:00 Sandra bude vám vysílat, tak se můžete těšit. No a my v 18:00 zase spolu se setkáme u druhého dílu, jak my říkáme, Blahopřání s písničkou. No a teď nám hrají Huliané, klarinetový čardáš a myslím si na 99%, že to hraje to solo Petr Polák. Hezké odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Mutěnicích na Hodonínsku skončila oprava průtahu. V Rožnově pod Radhoštěm jsou dnes poprvé svatováclavské slavnosti. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Dnes bude převážně polojasno nebo oblačno s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Řidiči projedou nedávno opraveným průtahem Mutěnic na Hodonínsku bez omezení. Krajští silničáři tento týden provoz po víc než čtvrt roce plně obnovili. Rekonstrukce stála 22 milionů korun, říká mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlova.
4: Došlo na výměnu asfaltového krytu vozovky, včetně lokálních vysprávek a součástí této akce bylo i vybudování nových nástupišť a přesunuli jsme také autobusové zastávky tak, aby byly blíže k přechodům pro chodce.
3: Rožnov pod Radhoštěm nachystal na dnešek první svatováclavské slavnosti. V městském parku je od 13 hodin historický tábor s ukázkami řemesel a středověkou kuchyní. V 17 hodin se pak rytíři utkají o putovní svatováclavskou korunu. Radnice chce slavnostmi lidem připomenout, proč se svátek svatého Václava slaví, říká mluvčí města Kateřina Stašáková.
5: Václav je symbolem odvahy, čestnosti a spravedlnosti. A to jsou hodnoty, které platí i dnes. Naším cílem ale není dělat historickou rekonstrukci. Budeme rádi, když si lidé v okolí společenského domu a hudebního altánu užijí příjemné nedělní odpoledne.
3: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů, Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní. Pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
6: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboje obrovskou ránu.
3: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy, a to po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Doprovodné akce jsou naplánované na celé období přelomu září a října.
2: Počasí.
3: Během dneška čekejte převážně polojasno nebo oblačno s průsvitnou oblačností. V průběhu dne bude oblačnost postupně ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 18 až 22 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Pro poruchu odstavené osobní auto máme hlášeno na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Slatin v Brně. Z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Dobrý poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
2: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
3: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
2: Pánové, je nám velkou ctí.
3: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
2: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
3: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
2: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
3: Tohle jo,
2: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
3: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
2: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
3: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
2: No,
3: to jsem se učil totiž doma, víš?
2: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
3: No měli jsme to říct.
2: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
3: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
2: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
3: No.
2: Bude příští rok 80. Hmm. To není legrace, no, to je, rozumíte tomu, to je...
3: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. Protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
2: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
3: A nezanechalo to na tobě stopy?
2: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
3: No, právě.
2: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
3: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
2: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
3: Ne, to přeháníš to.
2: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
3: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
2: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel. Ano.
3: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
2: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
3: Budu ti koukat do not, ano.
2: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
4: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
2: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
4: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Anešku.
2: Podívej, já si to
3: jenom
2: taky...
3: to ne.
4: No. A nebo klidně duet.
2: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
4: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Hele, já když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už s tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako... ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena, jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak nevíš, ne.
0: Nevíš, vystávala dívka do školy.
4: To do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu Rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takhle takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
4: Že?
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak

0: A nikolice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
2: Já co musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
3: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
0: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře? Nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
4: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
0: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
5: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
0: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
0: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie,

0: jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali. Ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi.
2: Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to tornéro.
3: Děkuji.
2: My děkujeme.

sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slovo.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě Daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavily jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka
8: tomu. O samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za A,
5: triangle, za. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím ale fagotem
9: ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lidé i firmy ve Vsetíně se nově můžou přihlásit do energetického společenství. V Boskovicích odchytávají zatoulané kočky. Lebku svatého Václava při poutní mši ve Staré Boleslavi nahradí nový relikviář. Během dneška bude převážně polojasno nebo oblačno s teplotními maximy kolem 21 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína se můžou hlásit do energetického společenství. Město ho založilo, aby lidé mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Co to přinese domácnostem, vysvětluje mluvčí města Jana Rašková.
4: Kdo má na střeše solární elektrárnu, může své přebytky nabídnout ostatním členům. Elektřina tak nemusí odtékat do veřejné sítě a spotřebuje se přímo tady ve Vsetíně. A kdo panely nemá, může díky sdílené elektřině ušetřit. Podmínky i přihlášku lidé najdou na webu energetického společenství.
2: Pracovníci záchytné stanice v Boskovicích dnes začínají s odchytem toulavých koček. Všechny, které najdou od červí, vykastrují a poskytnou jim péči po zákroku. Odchyt potrvá do 11. října.
5: Tentokrát se pracovníci zaměří hlavně na ulici Komenského, Dřevařská a nově taky na Gagarinovu. Jakmile budou odchycená zvířata zotavená, zase se vrátí do původní lokality. Pokud si lidé všimnou, že se v jejich okolí pohybuje toulavá kočka, můžou záchytnou stanici sami kontaktovat. Podobnou plošnou kastraci koček dělají i jiná města na jihu Moravy. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník staroboleslavské kapituly Gabriel Mulam-Uhič.
6: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
2: Lebka svatého Václava přijede do Staré Boleslavy dnes v 19 hodin. Po celou pouť ale zůstane v bazilice svatého Václava. Sport. České tenistky bojují v čínském Shenzhenu o titul v poháru Billie Jean Kingové. První bod získala Karolína Muchová výhrou nad Ukrajinkou Kalininovou. O ten druhý a zároveň rozhodující teď hraje rodačka z Bystřičky na Vsetínsku Linda Nosková, která momentálně vede 1-0 na sety nad Svitolinovou.
7: Počasí.
2: Během dneška očekávejte převážně polojasno nebo oblačno s průsvitnou oblačností. V průběhu dne bude oblačnost postupně ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Opatrně projíždějte po hlavní silnici v Drnovicích na Vyškovsku. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Po zprávách je na řadě nedělní dobré odpoledne s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Brno, 4 minuty po 14. hodině, začíná v neděli 27. září 2026 sváteční odpolední vysílání. U mikrofonu je s vámi dnes až do 18. hodiny Sandra Silná. Společně nás čekají zajímavé reportáže, už za pár minut také předpověď počasí s brněnskými meteorology a spousta dobré muziky. Ať nás posloucháte kdekoliv, mějte pokud možno příjemné odpoledne. Karel Gott a Trezor právě teď.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na telefonu z brněnského studia teď vítám Báru Kučerovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: A bude mě tedy zajímat, jaké je v současné době teď momentálně počasí na území Jihomoravského kraje.
2: A většinou je to počasí spíše s větší oblačností, jenomže to je často průsvitná, takže sluníčko často na mnoha místech svítí. Teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 18 a 21 stupni Celsia.
1: Jaké nás čeká během dnešního, řekněme, podvečera, noci, počasí, jak se bude vyvíjet?
2: Ta oblačnost, která teď na většině území kraje je, by se postupně měla rozpouštět, respektive by měla ubývat, a večer už se postupně vyjasní. Teploty ještě trošičku povyrůst můžou, ta maxima očekáváme až k 22 stupňům Celsia, takže nějaký potenciál na trošku ještě vyšší teplotu tady je. A vane a bude dále vát mírný jihovýchodní až východní vítr.
1: A noc, čeká nás chladná noc nebo teplejší v souvislosti s tím, co jste říkala, i růstu teplot?
2: A může to být znovu chladná noc, tak jak bylo chladné dnešní ráno, a ty teploty můžou klesnout nebo klesnou mezi 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích při bezvětří bude ta ranní teplota kolem 5 stupňů Celsia, a jinak noc bude jasná, k ránu se v těch údolích právě, kde nebude foukat, tak kde nebude mít co tu mlhu rozhánět, může vytvořit i znovu mlha a vát bude v noci slabý proměnlivý nebo východní vítr, a zítřek pak bude s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Ty mlhy by se měly celkem rychle rozpustit a teploty by zítra měly vyšplhat mezi 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr stále východní nebo jihovýchodní.
1: Podle toho, co říkáte, to vypadá vlastně na příjemné, pěkné babí léto. Jaký je pak výhled ještě aspoň stručně počasí třeba na úterý, na následující dny? Bude ten trend pokračovat?
2: Ano, babí léto by tu chvíli mělo vydržet, úterní teploty, ty odpolední mezi 21 a 20 a potom v těch dalších dnech se budou držet kolem těch 22 stupňů Celsia. Byť teda úterý a středa, tam se bude trošku měnit vítr a ne až tak jeho směr, ale spíše jeho síla, takže ty dny po volnu, první dva by měly být nebo budou trošku větrnější, než jsou ty dny teď, ale jinak bude obloha stále s malou oblačností, případně pokud bude oblačnost větší, tak bude často průsvitná a ráno se znovu mohou někde tvořit mlhy, záleží na tom, jestli v dané údolí profoukne vítr, který bude nebo jak moc bude potom v těch ranních hodinách foukat, ale babí léto, pěkné babí léto by mělo vydržet.
1: Ideální počasí na výlety, já vás ještě poprosím o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 27. září.
2: A maximum je z roku 1947 z Valtic, rovných 30 stupňů Celsia, a minimum z roku 1931 ze Křtin a ze Štítar, a teploměr tam naměřil minus 3 stupně Celsia.
1: Říká Bára Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Moc děkuji, přeji krásné sváteční odpoledne a brzy naslyšenou.
2: Pěkné sváteční odpoledne vám i posluchačům, naslyšenou.
1: Tolik tedy předpověď počasí, no a my už se za chvíli v reportáži podíváme na brněnskou náplavku. Matoucí značení, chybějící stojany na kola i další vybavení. Oblíbená brněnská náplavka řeky Svratky čeká na doplnění mobiliáře. Město s tím počítá na příští sezónu. Co se lidem na náplavce líbí a co jim naopak chybí, to už uslyšíte za chvíli.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
4: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
3: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
4: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
3: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
4: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
3: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
4: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 14:25 a na vlnách Českého rozhlasu Brno Hana Zagorová dospívala svou píseň Proč ti na tom tak záleží? A my už se teď podíváme v reportáži na brněnskou náplavku. Markýzy, stojany na kola a zeleň, to jsou věci, které postrádají provozovatelé kaváren na brněnské náplavce řeky Svratky. Ta se otevřela letos na jaře, podniky na začátku července. Náplavka se stala oblíbeným místem procházek i výjížděk na kole, vede po ní stezka pro pěší a cyklisty. Někteří si ale stěžují na nejasné značení. Nejblíž u vody vede červený chodník vyhrazený pěším. Cyklisté tudy přesto jezdí. Magistrát plánuje obnovu piktogramů na chodnících a městská část Brno Střed doplnění mobiliáře.
1: Když jsem tady teďka projížděl, tak mi tady poměrně chybí cyklopruh, na kterým bych mohl pokračovat podél řeky dál. Nejezdit vrchem kolem silnice, ale tak nějak plynule si to tady užít, to nový krásný prostředí, který tady je.
2: Lukáš Mareček pro jistotu v úseku u kaváren z kola se stoupil. Se Štěpánem Plucarem šli pěšky.
3: No, vlastně jsme se tady o tom před chvílí bavili. Jsme trochu zmatení vlastně z toho značení, kdy vlastně jsme zvyklí jezdit po červené jako cyklisti a tady vlastně najednou je to opačně. Po červeném betonu chodí chodci a cyklisti se tak nějak připojují a různě zase odpojují, takže není to úplně intuitivní.
4: Využívám stezku skoro denně na kole.
2: Říká důchodkyně Jana Břínková, která bydlí naproti přes řeku. Cyklisty na stezce pro pěší toleruje, sama tudy ale nejezdí. S označením tras problém nemá.
4: Já myslím, že to je pro inteligentního člověka naprosto přesně značený. Jo, růžová je pro pěší a jsou tam taky ty znaky, jako je to tam namalovaný. A tam, kde je společná stezka, tak člověk musí být opatrný.
2: Město každopádně plánuje značení na náplavce zvýraz. Potvrzuje Barbora Ochotná z odboru dopravy.
5: Minimálně to vodorovné budeme obnovovat. Dopravní značení je potřeba diskutovat i s policií, aby nevznikaly nebezpečné situace.
2: Pokud už cyklista na náplavce zastaví, může kolo odložit u stojanů. Těch je ale jen pár, popisuje provozovatelka jedné z kaváren Kateřina Tíšková.
6: My vlastně hnedka tady za rohem máme celkem dost míst pro opření těch kol, ale je to jako když máte drahé auto, tak si ho ráda zaparkujete na své místo do garáže a někde tak, abyste na něj viděla. A spousta cyklistů má opravdu kolo, které může mít hodnotu auta a i kdyby ten stojan byl o 15 metrů dál, tak ho stejně bude chtít mít někde úplně poblíž své nohy. Takhle to vnímám já.
2: Podle ní je třeba doplnit i další doplňky.
6: Je to tady betonové, paří tady slunko, takže do budoucna máme v plánu nainstalovat zde markýzy.
2: Provozovatelé o tom jednají s městskou částí Brno Střed, která jim prostory pronajímá a ta na příští sezónu počítá s doplněním mobiliáře. Říká mluvčí radnice Michal Šťastný.
7: Jedním z těch prvků budou také stojany na kola. Dále plánujeme například jednotné markýzy, aby návštěvníkům poskytovali stín. Stejně tak připravujeme dosazení stromů.
2: V úterý se tam slavnostně otevře nový podnik v hlavní budově. Ta nejprve musela projít rekolaudací, protože ji město původně nechalo postavit jako provozní objekt, ne jako kavárnu. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Je s vámi Sandra Silná a teď dospíval také Karel Zich. No a já už pro vás mám připravenou taky pravidelnou rubriku a to jsou babské rady Jarky Vykoupilové. A Jarka nám dnes poradí a dá užitečný tip na to, jak si pomoci při sádrování děr ve zdi. Věděli jste, že vám mohou pomoci i pivní kvasnice? No já tedy ne.
1: Babské rady.
2: Díry ve zdi a otlučené rohy můžete vyspravit sádrou. Vzhledem k tomu, že sádra má tendenci rychle tvrdnout, přimíchejte do ní pivní kvasnice, které ji načas udrží v tekutém stavu. Sádru potom naneste na dobře navlhčené poškozené místo a zarovnejte ve vodě namočeným pravítkem. Pokud se chystáte malovat, odstraňte ze zdi prach vysavačem a ideálně odmastěte vodou, ve které jste rozpustili pevné mýdlo. Nanášejte tuto směs na zeď štětkou, nechte vyschnout a odměnou za tuhle námahu bude to, že se na zdi nová barva lépe zachytí. Pokud chcete místnost opticky zvětšit, vymalujte ji světlými barvami. Naopak velké místnosti jsou útulnější, když použijete sytější odstíny. Platí i pravidlo, že stěnám, kde je okno, sluší světlá barva, sníží se tím kontrast mezi oknem a zdí a působí to útulně. Při použití kbelíků při malování si je vždy ideálně podložte látkou, budou se snadněji posouvat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.

0: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno Helena Vondráčková, ale také výherní signál. A já už tedy na telefonu vítám naší posluchačku Aničku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak vy jste byla nejrychlejší volající. Teď můžu se zeptat, odkud k nám voláte?
1: Z
0: Bučovic. Z Bučovic jste. Dobře, no a já vám moc gratuluju k výhře. Ta výhra, jak už asi víte, jak vidí naši posluchači, je kniha Temné letopisy Moravské, a to s podpisem autora Miloše Šenkýře a také Michala Isteníka, který celý ten cyklus reportáží a temných letopisů načítá. Já se vás zeptám, komu knížku věnujeme? Bude pro vás, nebo komu ji budete chtít
1: věnovala
0: poslat?
1: Věnovala bych ho své vnučce Kristince.
0: Mm-hmm. A chcete jí věnovat knížku, aby se taky něco dozvěděla třeba i o té, řekněme, temnější části našich dějin, nebo zajímá jí historie?
1: Právě, že úplně nevím, ale předpokládám teda, že v 16 letech už třeba, a ona studuje pedagogické lyceum, tak doufám, že se jí bude líbit.
0: Ano, ano. Já se vás ještě zeptám, co byste popřála lidem kolem sebe a taky třeba Českému rozhlasu v rámci těch 102. narozenin, anebo jestli chcete si představit, až vám bude 102 let, co byste si přála?
1: No tak Českému rozhlasu přeju hlavně hodně, ať jim to pořád tak pěkně, ať to tak to vysílání pěkně funguje pořád. A,
0: děkujeme.
1: A světu bych popřála hlavně mír a klid, jako ať ty lidi se jako mají rádi víc a
0: dobře.
1: A prostě všechno dobré.
0: Děkujeme za přání. Tak paní Aničko, já vám ještě jednou moc gratuluju k výhře. Zdravím vás do Bučovic, přeji krásné odpoledne, krásný zbytek neděle i zítřejší sváteční den a díky, že nás posloucháte, knížku pošleme tedy vnučce Kristýně. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky, pěkný den.
0: Naslyšenou. A vy ostatní, kdo jste dneska nevyhráli, nezoufejte, ještě pořád zbývá pár dní do konce září, ještě pořád máte šanci vyhrát. Blíží se 15. hodina a s ní i zprávy a odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno pokračuje.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Uherské Hradiště více než 50 miliony korun podpořilo spolky a konání akcí ve městě. Postižení předloňskými povodněmi můžou získat zdarma od Jeseníku dvě stavební parcely. Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v nedělní debatě na České televizi ministryně financí. Během dneška bude převážně polojasno nebo oblačno s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Uherské Hradiště v letošním roce rozdělilo na dotacích přes 51,5 milionu korun. Město podpořilo spolky, kluby, organizace a další subjekty, které se podílejí na kulturním, sportovním, společenském, sociálním i volnočasovém životě města. Přispělo také na pořádání nejrůznějších akcí, festivalů nebo programů pro děti a mládež. Celkem podpořilo téměř 230 projektů, říká mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
2: Nejedná se pouze o velké akce typu letní filmová škola nebo slovácké léto. Dotační podpora umožňuje také konání například univerzity třetího věku, skautských táborů, sportovních akcí pro děti z dětských domovů nebo akcí pro žáky speciálních škol.
0: Žádosti o dotační podporu na první pololetí příštího roku bude možné podávat od 15. října do 30. listopadu. Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, které zasáhly předloni záplavy dvě stavební parcely. Město je získalo od Státního pozemkového úřadu. Parcely se nacházejí v ulici Rejvíská, pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Žadatel musí doložit, že jeho nemovitost byla zasažena povodní v roce 2024 a že v přímé souvislosti s povodní došlo k zničení stavby nebo bylo nutné provést její demolici. A o převod mohou při splnění podmínek žádat občané města Jeseníku, ale i okolních obcí.
0: Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
4: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
0: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důstojnější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provoz. Státních institucí. Sport. České tenistky ovládly závěrečný turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0, když ve dvou hrách Karolína Muchová porazila Kalininovou a Linda Nosková potom taky ve dvou setech zvítězila nad Svitolinovou. Češky uspěly v týmové soutěži po 8 letech. Od proměny soutěže z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové triumfovali poprvé.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v našem regionu převážně polojasno nebo oblačno s průsvitnou oblačností. V průběhu dne bude oblačnost postupně ubývat a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 18 až 22 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto mělo nehodu s motocyklem na Suchohrdelské ulici ve Znojmě. Po zprávách Českého rozhlasu pokračuje nedělní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jak už zaznělo před chvílí ve zprávách, pokračuje program nedělního odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Už za chvíli uslyšíte pravidelnou jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Ten se dnes zaměří na brněnský místopis. Čeká nás ale také řidičská abeceda, potom jeden z dalších pokladů fonotéky brněnského rozhlasu, no a ke konci této hodiny i pravidelná rubrika Erko s Julií Kalodovou. Teď nám budou hrát a zpívat Plavci a také Bára Basiková. U mikrofonu je s vámi Sandra Silná, která vám i nadále přeje příjemné odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: 15 hodin 12 minut posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno a teď je už čas na pravidelnou jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Ten se dnes zaměří na brněnský místopis.
1: Před třemi týdny jsme si začali povídat o názvech brněnských ulic. A dnes tom budeme pokračovat. Podíváme se do parku na terasách pod Petrovem. Byl založen v roce 1814 a byl pojmenován po tehdejším císaři Františku I. Česky se mu říkalo Park Františkov, německy Franzisberg, zkráceně též Franz. Po vzniku první republiky byl ovšem císař pán vzat na nemilost a proto v roce 1919 dostal tento park jméno Denisovy sady. Tehdy jsme začali vzhlížet k Francii a Ernest Denis byl francouzský politik, historik a bohemista, který svým vlivem podporoval vznik Československa. Ovšem do 18. století se tento kopec nazýval Puhlík a někteří štatlaři jej tak nazývají dodnes. Název pochází buď z německého Der Buckel, což je hrb, anebo, což je podle mne pravděpodobnější, z latinského Mons Puellarum, což je poeticky řečeno dívčí kopec. Takže to mohl být původně ne Puhlík, ale Puelík. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy s úsměvem zdraví Jiří Trachtě.
0: A i příští víkend vám zpestří jazyková dílnička a Jiří Trachtulec alias Jiří Trachtě v tradičních časech v našem vysílání. No a my už se za chvíli také podíváme na řidičskou abecedu. Až do konce září vám totiž každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Bývala nám Věra Špinarová, Grand Hotel u Tří strun. No a my si teď už osvěžíme pravidla silničního provozu, a to proto, aby za volantem bylo pokud možno bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici anebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Teď je 15 hodin 27 minut, zpívat bude Tom Artway, Jiří Korn, Petr Muk, no a potom už také uslyšíte Karla Hegra z archivu Brněnského rozhlasu.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno a teď je ten pravý čas pro další díl unikátu z fonotéky brněnského rozhlasu. Rodák z Králova pole, herec Karel Heger, před lety listoval v materiálech týkajících se brněnského argotu a života takzvané brněnské plotny. A my po celé září v neděli v tomto čase přinášíme úryvky z této procházky v jeho jedinečném podání. Pojďme se zaposlouchat do vyprávění. Tentokrát nám Karel Heger přiblíží, o čem se lidé, kteří onu plotnu tvořili, bavívali v hospodě.
1: No jinak pro vážné věci plotna valného zájmu nejeví. Na nejvýš o věci tajemného rázu. Pro vše ostatní jsou plotňáci dost indolentní. Za to se však velmi dobře vyznají v kriminalistice a mnozí z plotny ovládají paragrafy jakoby závazně. V Brně se vyznají znamenitě, zvláště v různých putikách, čochách, hotelích, v sadech i parcích. Znají dobře zvlášť ve své nejbližší čtvrti všechna tato místa. Jejich hovory jsou nejrozmanitějšího rázu. Mají večery věnované speciálně některým podrobnějším tématům. Jsou-li například všichni Švorc, pak vykládají jen o kačkách a jsou bujně veselí. Mají-li glodec, tedy hlad, je mezi nimi na přetřesu jen a jen gastronomie, přičemž se stává, že někdo z nich ukončí debatu takto. Jo, páni, víte, nač má proletář sliny? Aby si mohl odflusnout, když kouma u Hágra. To byl delikatesní obchod na Koblížné. Teda když kouma u Hágra za ozlok a vidí tam ty vázanky a ty dobrý básně. No jiný večer je věnován tématu, jak kdo, kdy a kde byl léčen. Každý z nich hází do placu své zkušenosti a zážitky, i zkušenosti cizí, vyčtené nebo vypravované. Každý se chlubí svou statečností a nebojácností. Vykládá se o špitlech, to je nemocnice, o ošetřovatelkách, o nemocničním futru, o lékařích a tak dále. Chlubí se, jak nechali houpnout na špek doktory, jak se šmajchlovali s ošetřovatelkami a tak dále. Jeden druhého v těchto vyprávněních předhání, a když nemožně lakuje, no bývá prostě ostatní plotnou vyplacen. Jiný večer je věnován tématu, kdo nejvíc vyčechruje, vypije. To se sázejí, uvádějí různé příklady a ve chvástání se předstihují. Ten, kdo vypije nejvíc, je kabrňák, mochr. Kdo vyzunkne málo, tedy málo snese, je u nich nudla. Jednou z jejich nejoblíbenějších zábav jsou hovory o lásce. Při takovémto tématu je jejich hovor velmi čilý a zainteresovaný. Je pochopitelné, že rádi porovnávají svou mohoucnost. Mají-li na někoho zlost, snaží se zvědět, kam postižený se svou kocálou chodí. I se to doví, jdou v ona místa a můzují, kde by mohli párek překvapit. Jsou to většinou Lužánky, Kajzec, to je Wilsonův les, Spielberg a Pod slepákem, to je Ústav nevědomých. Plotna z Vídeňky chodí plašit zamilované na pilc. Plotna Židenská má v programu Agáty a plotna Husovská chodí Pod slepák. Této anabázi věnují celý večer i kus noci. Ozbrojí se lampičkami, zápalkami a dělají ve tmě ze sebe tajné nebo hlídače.
0: To byla další výprava s hercem Karlem Hegrem za jeho jedinečnou hrou s jazykem a výslovností. Připomíná nám jedinečné nahrávky ve fonotéce brněnského rozhlasu, který pravidelně vysílá už 102 let. Je 15 hodin, téměř 42 minut a vy do konce této hodiny uslyšíte také ještě pravidelnou rubriku Erko s Julií Kalodovou už za pár minut.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Co se děje a co se chystá v Českém rozhlase Brno, velmi bedlivě sleduje Julie Kalodová. O některé ze svých postřehů se s námi nyní podělí.
2: Milí posluchači, tady je Julie Kalodová s pozvánkami k poslechu Českého rozhlasu Brno. Zůstaňte naladěni na rozhlasových vlnách v pondělí mezi 10. a 12. hodinou. K mikrofonu usedne v dopoledním čase Borek Kapitančík a na dálku se propojí s Jarkou Vykoupilovou, která pro vás bude vysílat sváteční poradnu zpřed klášteří na Tišnovsku. Věřím, že na své si přijdou všichni zahrádkáři a pěstitelé jablek a hrušek. Pěstitelské rady přímo ze slavnosti ovoce si můžete poslechnout od 10 do 12 hodin, no a svůj dotaz můžete položit osobně přímo na místě nebo telefonicky, jak jste zvyklí. A druhý tip k poslechu se také týká pondělního vysílání, protože je svátek, připravili jsme i mimořádný hudební dárek. Po 17. hodině si můžete naladit premiéru z brusu nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly přednedávnem v našem studiu. Éterem se poprvé rozezní písničky v podání Kamily Tomšejové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. A nezapomeneme ani na brněnského operního pěvce Václava Halíře. Ten by se právě 28. září dožil rovných 100 let. Milí posluchači, s rubrikou ERKO, která se věnuje vysílání Českého rozhlasu Brno, budu takzvaně na značkách zase za týden ve stejném čase. Pokud máte dotaz, směřujte ho prosím na adresu brno@rozhlas.cz. Mějte se pěkně a rádi, už za týden se naslyšenou těší Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Právě v 16 hodin pro nás připravuje Lukáš Jakubíček, budou tady za 9 minut a já vás ještě krátce pozvu k poslechu také po 16. hodině. Je krásné, když někdo umí pobavit, potěšit, rozesmát a ještě to dělá jakoby nic. Právě takový je Pavel Zedníček a proto mu Patrik Rozehnal věnuje celý další díl oblíbeného veselého pořadu o českých hercích a komicích Hvězdné návraty. Dozvíte se, co Pavel Zedníček původně studoval, kdo ovlivnil jeho cestu k divadlu, s jakými hvězdami chodil do školy i jak vznikaly legendární filmy, seriály a televizní pořady. Bavte se s námi po 16. hodině a společně se můžeme slyšet ještě po 17. hodině, kdy pro vás máme připravený průřez a sestřih těch nejlepších reportáží za uplynulý týden.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hlasování v participativním rozpočtu Slavkova u Brna skončí 30. září. Rožnov pod Radhoštěm dá jednorázovou odměnu nepedagogickým pracovníkům. Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do 30. září. V noci a ránu čekejte jasno s mlhami a nejnižší teploty budou kolem 3 stupňů. Posloucháte Český rozhlas a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Už jen do 30. září mohou lidé ve Slavkově u Brna svým hlasováním rozhodnout, které projekty by měly ve městě vzniknout. Ve třetím ročníku tzv. Participativního rozpočtu je k rozdělení 500 000 korun. Jednotlivé nápady navrhli sami obyvatelé. Je jich celkem 8 a všechny jsou uvedené v příslušné sekci na webu Náš Slavkov. Tam je možné i hlasovat. Další možností je vhodit anketní lístek do sběrného boxu na infocentru.
2: Mezi navrženými projekty je naučná stezka a obnova posezení u cukrovarského rybníka, dětská lezecká stěna, doplnění mobiliáře u veřejného ohniště nebo zastínění dětského hřiště u pumptreku. Další lidé navrhli vytvoření sdíleného pracovního místa, takzvaného coworkingu, veřejné servisní cyklopointy, pítko na koupališti nebo online přenosy a nahrávání schůzí zastupitelů. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
0: Rožnov pod Radhoštěm odmění nepedagogické pracovníky. Jednorázovou odměnu dostane celkem 93 lidí, včetně pracovníků střediska volného času. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním zasedání. Důvody vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
3: Schválili jsme rozpočtové opatření, díky kterému můžeme dát jednorázovou odměnu nepedagogickým pracovníkům, jako jsou třeba kuchařky, školníci nebo uklízečky, protože jsou to profese, které mají nízké tabulkové platy a díky tady té finanční částce, což je 5000 korun, jim můžeme dát takovou menší jednorázovou odměnu.
0: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
4: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
0: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu přijde, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Zítra si lidé v Česku nenakoupí ve velkých obchodech. Na den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Vyplývá to ze zákona o prodejní době v maloobchodě.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu očekávejte přes noc jasno a k ránu se mohou v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 6 stupňů, v údolích při bezvětří budou pouze 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Opatrně jeďte po hlavní silnici v Petrově na Hodonínsku, kde osobní auto srazilo chodce. Na zprávy Českého rozhlasu naváže Patrik Rozehnal a nedělní hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
3: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
2: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
3: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
2: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
3: A hned na začátku chci se zeptat,
2: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
3: Výborně.
2: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
3: Zajisté.
2: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
3: Smrti, brácha, prosím.
2: Ale vy nás máte rozesmát.
3: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
2: Ale já myslel, že jste komediant.
3: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já
4: ale
5: můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde.
5: No.
4: Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
5: Jo.
4: Že jo?
3: Ještě,
4: já myslím, no, že to jo, dáme no, docela dohromady. Jo, tak. Pojďte.
5: Tam dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde.
5: Podívejte se,
4: začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
5: Vy
4: si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No nepostřelili jsme to. No.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda, ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Hej, se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. A říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jich chci, hrozně jich chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně ono to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a Dinej, teda Sváťa, zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval v muzikálu. A pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, který režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No kdo tam ještě, Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Hlučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kde je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvo, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Tyvo. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi šoku ještě.
4: No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale ta je dobrá, čiče, ta je dobrá, ta je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Jo.
4: Výborná, ježiš, ta je výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout. No, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: To jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, ten zelený jak brčal, ten zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Ne, dej se pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti tam dám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Ne, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2?

0: Na klíně zemlbábu.
1: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
0: To není normální zemlbába.
1: Co?
0: To je s trávou.
1: No ještě zemlbába s trávou, prosím tě.
0: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
1: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to jej koštnu, jo, jej koštnu. Jej koštnu. Jo, je hodně ty báby veselý.
0: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
2: No.
0: Růžový kamiony.
2: Co? To je tak kvíli asi?
0: Ne, díky.
2: To je dobrá čevče.
0: Jen si ne.
2: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
0: Klidně.
2: Můžu něco říct?
0: Ne, pojď do toho.
2: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
0: Ten váš, jo?
2: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, aby nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
0: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
2: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
0: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
2: Cože, co?
0: Kamaráde, takže tě zatýkám.
2: Cože?
0: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 chrdlíků v první cenový.
2: Ty vole.
0: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky.

0: pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
2: Nazdar dámy!
3: Je, pan Sivota, to je vzácno.
4: Ano, Ládio.
2: Koukám, že jste šli do sebe. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
4: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
3: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
4: Vy jste správce?
2: Je mi ctí, už 9 let.
4: A neunavuje vás to trochu?
2: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
4: No to je prýma, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
2: Ono se něco najde, co by teklo.
4: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
2: Teď zrovna ne.
4: No práce tu teda máte dost.
2: No to ještě.
4: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
2: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
4: Tak co, kdy začnete?
2: Jo, kdy začneme? Uh-huh. A kde? Uh-huh. Neuděláme si o tom schůzi.
4: No dobrý, třeba v koupelně.
2: Jo, uh-huh. No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju vás podat.
4: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
2: Jo, jo, jo.
4: No ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
2: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbávu.
3: Hele, pojď sem.
2: Láďo!
3: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
2: No, tak co asi, přemýšlej, no.
3: A že se děláš legraci, viď?
2: Ani ne.
4: Pane Simota, no. Co nějak dohodu?
2: Toho...
4: Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
2: Hlejte, slezte dolů.
4: Ne.
2: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
5: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
6: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
7: A proč by byli v koncích?
6: To je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
7: Ztratit se můžete raz, dva.
6: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
7: No třeba půjdete na houby.
5: 26.
7: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
6: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
4: Ale no tak děde.
8: Náš děda je pěkně ostrej.
7: A proč hovadinku?
6: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
7: Sedláčka, dědo, sedláčka.
6: A já říkám chalupníčka pořád.
7: A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy k tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
6: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
9: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
8: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
2: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
8: Nic, je svobodný. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
2: Jo, zapíchnu tej tahač i zvednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
10: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
8: Tu si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
2: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám
1: zde.
0: Všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm. Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, tak to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: Da.
4: Co říká?
5: Ne, šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který se Zdena Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takovýhle kravinky. Pak taky říkával, čo, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic ve zlým, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.

0: manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba.
2: No,
1: tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: A ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Se pourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jsi taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
2: Co ti řekla?
3: Já mi se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Haló, Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si dověřil, to máš lepší. Já neumím hát, řekni.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak mami, já ti dám Leonku a hledě.
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sam jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
2: Takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec, Jakub, na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když mi uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, a pak stanou tleskají a že mi uděláš 2 hodiny radosti, zapomínat ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.
5: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
8: Jsem trošku rebel.
7: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
8: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
7: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
8: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
7: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
9: Bylo 17 hodin.
5: Český rozhlas. Zprávy.
9: Michalská pouť v Otrokovicích dnes omezí provoz městské hromadné dopravy. Oprava studánky ptačí svatyně u Adamova za 1 000 000 korun je hotová. V Tatrách platí nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. V noci a k ránu čekejte jasno s mlhami a nejnižší teploty budou kolem 3 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Omezení v městské hromadné dopravě si dnes vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá do 20.30 a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
10: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
9: Dělníci dokončili opravu studánky ptačí svatyně u Adamova na Blanensku. Práce vyšly školní lesní podnik Křtiny asi na 1 000 000 korun. Studánka funguje asi od 90 let a patří mezi památky takzvaného lesnického Slavína. Studánek v okolí evidují lesníci kolem 50. Doplňuje mluvčí Kamila Hajková.
11: Tento lesnický Slavín vnímáme jako kulturní dědictví a v rámci své účelové činnosti se o tyto památky staráme a pečujeme o ně. Zajímavostí této studánky je fakt, že se jedná o jednu z tekoucích, což při dnešní klimatické změně není určitě samozřejmost.
9: Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto i pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se mohou hlavně během dne samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
12: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měli být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Sport.
9: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech získali titul v týmové soutěži. Ve dvou hrách zvítězili ve dvou setech Muchová nad Kalininovou i Nosková nad Svitolinovou.
5: Počasí.
9: V našem regionu očekávejte přes noc jasno a kránu se mohou v údolí vytvořit také mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 6 stupňů, v údolích při bezvětří budou pouze 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na Dukelské ulici ve Vyškově, kde mělo nehodu osobní auto. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: S nedělním podvečerem přichází přehled zajímavých reportáží našich kolegů z uplynulého týdne. Navštívíme folklorní spolek v Ostopovicích, připomeneme, že ježky není vždy potřeba hned zachraňovat. Dozvíte se, jak efektivní jsou hromadné SMSky při pátrání policie a na jaký úspěch se těší speleologové v jeskyni Býčí skála. Pohodový poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Sandra Silná.

0: Ať je to brokátová sukně, bílák nebo sametový kroj, každý je originál. I tak by se dalo popsat každé vystoupení spolku Glonárky z Ostopovic. Ženy a děvčata. Spojuje láska k folklóru i k místním tradicím. S mikrofonem za nimi zamířila kolegyně Jarka Vykoupilová a je to další zastávka v cyklu o spolkovém životě na Moravě s názvem Tady to žije.
1: Glonárky z Ostopovic aneb ženská chasa a já se ptám, co vlastně glonárky znamenají.
2: To je v Ostopovicích známá obecně taková věta. Jdeme do Glonára na rybíz. To je území nad Ostopovicama, kde rostla velká spousta rybízů kdysi.
1: Říká Barbora Opršálová.
2: Dříve se pěstovala ve velkém Vinaréva, to bohužel skončilo a začali se pěstovat ve velkým rybízi.
1: Jak dlouho funguje váš spolek těch akčních nadšených bab?
2: První zmínka o babských hodech v Ostopovicích je zhruba z roku 1947. Mnohem větší a intenzivnější vývoj byl na konci 70. let, a to zájmem etnografů Zdeňky Jelínkové a Jaroslava Juráška. Díky nim při svazu žen v Ostopovicích vznikl nejprve z začátku ryze ženský soubor s názvem Vostopovský babe. Na začátku 80. let taky vznikl dětský folklorní soubor s názvem Hájek. Oba tyto soubory vedla zpočátku moje maminka Anička Slámová. Další zastavení historické bude v roce 2024, kdy mě oslovila jedna maminka a přišla s tím, že by strašně ráda obnovila babské hody. Říkala mi, prosím tě, našim chlapům se nechce do kroja, ale my máme ten folklor, ty kroje tak rádi, pojďme to oživit. No tak jsme se toho chytli a letos už máme třetí ročník babských hodů, 10.10. Všechny moc srdečně zvu.
1: Co je to další, co děláte?
2: Nejsou to jenom zkoušky, nácviky, naši babské besedy nebo brněnských kol, ale scházíme se na besedě o údržbě, uchování, žehlení, škrobení kroju.
1: Co vám osobně přináší to, že jste součástí tohohle spolku?
2: Pro mě je důležitý asi nejvíc propojování těch generací.
3: Co vy chlapci, co myslíte, že vy neste k dostání? Je vás Brně na zeleným rinko, kopa za dva grécáry.
2: Letos máme 4 kolony, 32 dospělých žen a k tomu jednu kolonu, takže 8 holčiček zhruba ve věku prvního stupně. Já fakt jsem v tom folkloru od 11 let. Mě to prostě baví předávat dál. Je to důležité, co po nás zbyde.
1: Je něco typicky ostopovického na kroji?
2: Vyšívka bílá, od toho je to ostopovický bílák. Mám trošičku poježděný jakoby celý svět, byla jsem v Číně, v Japonsku, protože jsem hudebnice. Ale my ten folklor opravdu máme úplně jedinečný, nádherný. Je to,
1: jste dojata,
2: srdeční záležitost.
0: Letošní obnovené babské hody v Ostopovicích u Brna se uskuteční 10. října. Chybět nebude krojovaný průvod obcí, babská beseda ani večerní taneční zábava. Reportáž o glonárkách z Ostopovic najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas.

0: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
1: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
0: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
1: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
0: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Není funění jako funění, to ještě možná znáte z vlastní zahrádky. Záchranné stanice pro zvířata v těchto týdnech tradičně hlásí vyšší přísun ješčat, než je běžné. Pojďme si připomenout, jak je ježek fascinující tvor, a to i zvukově. Ne vždy je však nutné nalezené zvíře kamkoliv nosit. Více k tématu pro vás má kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Tak nese se ježek v krabici, abychom ho mohli vyfotografovat. Krasavce. Berete si rukavice na ježka?
2: Jo, no jestli ho chcete vzít vy.
1: Netroufám
2: to je
1: si.
2: Jako jehelníček, kdybyste vzala. To, co on dělá, to usičení, jestli to nahrajete. To je vyhrožování. Právě, že si lidi myslí, že chcou pohladit z vrchu, ale oni nechcou pohladit, protože když se snažíte vlastně hladit z vrchu, tak pro ně je to útok.
1: Říká Simona Blahoňovská.
2: Když ho hladíte, tak on ještě cuká hlavou jako dozadu, že vlastně toho predátora těma bodlinama chce popíchat. Jo, když dělá takový cukavý pohyb. Viděla jste?
1: Lekla jsem se.
2: Já taky, no, ale mám rukavice, že dobrý. On vlastně v té přírodě jakoby žere všechno, on byl třeba viděný i na padlinách, jako na zdechlinách, že může žrat myší, vajíčka žere a hmyz.
1: Pokud ježka v přírodě najdu, jak poznám, že potřebuje moji pomoc?
2: Takový to nošení do stanic zbytečný. Když je to září a je to velikosti třeba ten ježek citronu, je hezky venku, tak on ještě může celý září, říjen a listopad jako nabírat, pokud je pěkně a teplo, jo. Třeba tady ten, co ho máme, tenhle má určitě 400 gramů, tak tenhle už by se normálně dal zimovat venku, jo, tady tenhle kus. Už nejsou vlastně zimy, který, že jo, minus 20, to už si vůbec nepamatuju, takže oni to jakoby zvládají tu zimu, i s tou menší váhou někteří.
1: Jak to je, že děláš tak hlasitě funí a dupe a my máme pocit, že jde velké zvíře?
2: Říkám, to je ta výstraha, no, jakože funí, no. Tím, že ho máte na zahradě vlastně, je to takový lakmusový papír, že máte zdravou zahradu, když ten ježek tam je. Já třeba mám taky na zahradě a třeba jim dám aj preventivně očervovadlo a se tak o ně trochu starám. Tam je nebezpečný, když ho máte na zahradě, že se často stává, že ho můžete zranit zahradní technikou při sečení s sekačkama jako křoviňákama. Oni rádi spijou. V kompostu jednou volala paní, že si Ješková udělala domeček v domečku pro děti, takovým v tím plastovým, a že tam má mladý, co s tím, že to tam nechce. Říkám, paní, tak to tam nechte 3 týdny a pak ona si je odvede pryč. Oni strašně mají rádi, víte co, jak jsou koňáci a mají na paletách seno, tak jak ten odrol z toho sena padá na ty palety, tak oni v těch paletách milujou si stavět domečky. V těch paletách, protože tam jsou takový zákoutí, takový rožky a oni to mají hrozně rádi. Což je nervózní, že?
1: Takhle funí ježek.
0: Jsem ráda, že svými ostny ježek nezaútočil na mikrofon, protože mu byl velmi blízko. Zvukomalebné to bylo, musím uznat, a už rozumím tomu, jak důležitá je pro ježka jeho schopnost hlasitého funění. Pokud se vám reportáž líbila, najdete ji i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas a budeme rádi za její sdílení přátelům anebo rodině.
3: Říkej lidem, co máš rád, máš rád. Říkej lidem, co máš rád, máš rád. Říkej lidem, co máš rád, máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hromadná SMS zpráva jako nástroj při pátrání po osobách. Právě této novince patří další díl cyklu Modré majáky. Jihomoravská policie možnosti využila nedávno, když se ztratila malá holčička na Blanensku. A velmi úspěšně, jak zjistil kolega Zdeněk Truhlář.
1: První zářijový den jsme přijali oznámení na tísňové lince 158 o malé dívce, která se měla ztratit příbuznému na Blanensku v lese. Z tohoto důvodu jsme po této dívce vyhlásili pátrání a právě díky hromadné SMS, která byla cílená do určité lokality, se nám tuto dívku podařilo vypátrat.
2: Popisuje nedávný případ jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala. Jak často využíváte právě technologie těch cílených nouzových SMSek?
1: Pro policisty na Jižní Moravě je to technologie zcela nová, zejména v souvislosti s pátráním po osobách. Jsou tam určité specifika, která musí být splněna, aby jsme tyto hromadné SMSky, které jsou cílené na určitou lokalitu, mohli využít. To znamená, musí se jednat například o dítě, seniora nebo jinou osobu v ohrožení života a musíme přesně vědět, kde se nachází.
2: Jak potom celý proces probíhá?
1: Proces pátrání probíhá standardně, to znamená, nejbližší hlídka vyjede na místo, skontaktuje se s osobou, která vyhlásila to pátrání, nebo se jí někdo ztratil. V tomto případě jsme vyrazili do lesa na Blanensko, tam kromě odpovědného důstojníka vyrazili všechny nejbližší hlídky. Také na místo vyrazil psovod, a na místo byli přivoláni také policisté na koních, anebo také kolegové ze speciální pořádkové jednotky. To jsou policisté, kteří jsou speciálně vycvičeni a vybaveni právě na to pátrání po osobách, které se někde ztratí. Na místo samozřejmě také přijal ten odpovědný důstojník, který vytěžil tu osobu, která nám sdělila, že se teda jedná o malou holčičku předškolního věku, kdy ji naposledy viděl před 30 minutama a z důvodu, že tam bylo skutečně nebezpečí, že to dítě může být v ohrožení života. Kolegové využili takzvanou hromadnou SMS, kdy operační důstojník skontaktoval kolegy na Národním operačním centru v Praze a dále také hasiče a pomocí této hromadné SMS zprávy jsme skontaktovali osoby v určitém perimetru. V tomto případě se jednalo o perimetr asi 5 kilometrů a jednalo se cca o 20 tisíc SIM karet. Všichni tyto příjemci dostali tu samou zprávu. Jednalo se o to, že v určité lokalitě pátráme po malé holčičce a ta se nám skutečně podařila najít.
2: Zmiňoval jste hasiče, jak právě hasičský sbor v tomto figuruje?
1: To je technologie, kterou ovládají oni. My v souvislosti například právě s pátráním je požádáme o součinnost a oni potom se spojí s operátory a na základě dané lokalizace, to znamená určitý okruh, který my vymezíme, do toho okruhu pošlou právě tuto cílenou SMS zprávu.
2: Musí být lidé někde zaregistrováni pomocí třeba nějaké aplikace, aby mohli takovéto informace dostávat?
1: Právě naopak, tyto informace dostanou všichni, kteří se nachází v dané lokalitě, kterou policisté vymezí. To znamená, pokud máte přihlášený telefon, přijde vám SMS zpráva, kde bude jako odesílatel napsáno hasiči, následně tam bude ten obsah. Zpravidla tam bývá popis osoby, místo, kde byla naposledy osoba spatřena a například i pokyn ke kontaktování tísňové linky 158.
0: Říká jihomoravský policejní mluvčí, se kterým natáčel Zdeněk Truhlář. Tento i všechny další díly cyklu Modré majáky najdete na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz, kde si je můžete kdykoliv znova poslechnout. Ale v Moravském krasu zůstaneme i za chvíli.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Jeskyně Býčí skála v Moravském Krasu není běžně návštěvníkům přístupná. Jednak je tam jedno z největších zimovišť netopírů, ale také tam pokračují jeskyňářské průzkumy. Už zanedlouho možná zdejší speleologická skupina oslaví jeden z úspěchů. Jaký to zjišťoval kolega Zdeněk Truhlář?
2: S jeskyňářem Alešem Pekárkem vstupujeme do jeskyně Býčí skála, kam se normální turista jen tak nedostane, jenom při výjimečných prohlídkách. Nicméně jeskyňáři tady pracují celý rok i dnes.
3: Ano, určitě. Většina lidí si myslí, že Býčí skála je jedna z nejprozkoumanějších jeskyní u nás. Je pravda, že je známa v celém svém toku od ponoru v Rudickém propadání až k vývěru tady na Josefovské křižovatce, ale snažíme se objevovat a objevujeme téměř každý víkend nějaké nové a nové části. Dnes celý ten systém Rudické propadání Býčí skála je druhým největším jeskyním systémem u nás a má asi 22 kilometrů, dneska odhadujeme. Takže opravdu ta jeskyně se zvětšuje, přibývá každým víkendem a každou hodinou naší práce.
2: Ti návštěvníci, kteří byli v Býčí skále, tak mohli si všimnout žároviště, ale já se tady také teď všímám různého pracovního náčiní, žebřík do díry ve stěně, tak tady se pracuje.
3: Ano, jeskyňáři pracují v jeskyni Býčí skála zdarma ve svém volném čase každý víkend a někdy i v týdnu, jako třeba dneska. A pracuje se na několika místech. Hlavní úsilí teď směřujeme k tomu propojit jeskyni Býčí skálu s vedlejší jeskyní Barovou, neboli Sobolovou, jak se taky někdy říká. A tento žebřík vede do Svozilovy jeskyně a jedna odbočka je vlastně místo, které je nejblíž té vedlejší jeskyni, takže tady pracuje jeden tým, který se snaží prokopat a postoupit dál. No a z druhé strany z jeskyně Barové pracuje druhý tým a teď zrovna tam pracují a kopou a snaží se najít cestu směrem k Býčí skále.
2: Kdybychom tam šli teď z té druhé strany k tomu týmu, tak to bychom se asi dost umazali, že?
3: Ano, to už potřebujete holínky, přilbu, světlo, speciální oblečení, protože ta vedlejší jeskyně je systém 6 propastí, hlubokých okolo 30 metrů a tohle místo je vlastně až na konci, takže musíte přelézt několik propastí, plazit se v blátě a podobně.
2: V každém případě teď je tu klid, protože se pracuje v té druhé jeskyni. Jak jste daleko v tom propojení?
3: No, nevíme, v kterém místě se to podaří, ale podle mapy zbývá tak možná 15 metrů, takže opravdu jsme blízko.
2: Očekáváte tedy, že se podaří propojit obě jeskyně třeba ještě v tomto roce?
3: Já si to netroufám říct, protože už o to usilujeme mnoho a mnoho let a zatím se to nepodařilo, ale doufáme.
2: Jaké další průzkumy tady ještě probíhaly v minulosti, co se týče toho propojování?
3: No i dnes tady probíhají výzkumy horních pater a různých odboček, kde plavíme nebo kopeme a snažíme se zjistit, jak jsou různé chodby propojené. No a hlavně dřív se tady razily dvě štoly, kterým jsme zpřístupnili vlastně další části směrem k Rudickému propadání a tím jsme vlastně objevili tu největší část směrem proti proudu k Rudickému propadání.
2: Co všechno jeskyňáři využívají k těm průzkumům?
3: No, využívá se všechno možné, ale Býčí skála má jednu takovou zvláštnost. My jsme tady začali jako první používat takzvanou plavící techniku, takže tady můžete vidět čerpadla, různé hasičské hadice a těch je tady opravdu hodně. No a my potom bádáme tím způsobem, že čerpadlem bereme vodu z potoka, rozrušujeme jeskyní sedimenty na řídké bláto a to odsáváme kalovým čerpadlem zase pryč do nějaké odkalovací nádrže a tímto způsobem jsme schopni uvolnit zanesené chodby poměrně velice snadno a rychle.
1: Říká speleolog Aleš Pekárek, se kterým v jeskyni Býčí skála natáčel Zdeněk Truhlář. Jeskyně se veřejnosti otevírá jen na několik dní v roce při dnech otevřených dveří. Termíny na příští rok jsou na stránkách speleologické skupiny. Pro velký zájem je však nutné si prohlídku předem rezervovat. Dnešní ohlédnutí za zajímavými reportážemi uplynulého týdne končí. Pěkný zbytek neděle vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: V Mutěnicích na Hodonínsku skončila oprava průtahu. Valašské Meziříčí dokončuje projekt nové tělocvičny u základní školy Křižná. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. V noci a k ránu čekejte jasno s mlhami a nejnižší teploty naměříme kolem 3 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Řidiči projedou nedávno opraveným průtahem Mutěnic na Hodonínsku bez omezení. Krajští silničáři tento týden provoz po víc než čtvrt roce plně obnovili. Rekonstrukce stála 22 milionů korun, říká mluvčí jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
3: Došlo na výměnu asfaltového krytu vozovky, včetně lokálních vysprávek a součástí této akce bylo i vybudování nových nástupišť a přesunuli jsme také autobusové zastávky tak, aby byly blíže k přechodům pro chodce.
2: Valašské Meziříčí připravuje stavbu nové tělocvičny u základní školy Křižná. Sportoviště bude mít parametry velké haly a využijí ho nejen školáci. Škola má 650 žáků a vlastní tělocvična jí dlouhodobě chybí. Kdyby se mohlo začít stavět, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Vznikne zde hřiště o rozměrech 43x23 metrů a tribuna pro 200 diváků. Pokud půjde všechno podle plánu, chtěli bychom příští rok získat stavební povolení a vybrat dodavatele. Stavba pak potrvá zhruba 2 stavební sezóny.
2: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmu a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Papež Lev XIV. Řekl, že církev musí zahojit rány, které způsobila ve vlastních řadách. Hlava katolické církve to prohlásila na mši ve francouzských Lourdách před setkáním s oběťmi sexuálního násilí. Vyslechnutí zneužitých lidí patří mezi nejsledovanější body papežovy návštěvy Francie.
5: Církev musí mít podle papeže Lva 14. dost odvahy na to, aby začala sama u sebe a uzdravila hluboké rány a bolestivé chyby, které její členové způsobili. Podle vyšetřovací zprávy z roku 2021 duchovní ve Francii od 50. let sexuálně zneužili na 330 tisíc nezletilých. Jedním z nich je i Jean-Marie Delbos, kterého na přelomu 50. a 60. let opakovaně sexuálně napadl kněz v katolické škole nedaleko Lourdes. Papež se s ním a další oběťmi setká za zavřenými dveřmi. Organizace, která zastupuje oběti z katolické školy, to označila za nedostatečné. Vatikán podle organizace odmítl vyslechnout její návrhy na reformu církve. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Přes noc očekávejte jasno a k ránu se mohou v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 6 stupňů. V údolích při bezvětří budou pouze 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V ulici městečko Vrajhradu se srazilo osobní auto s cyklistou, projíždějte tam tedy opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše, slovo má teď Karel Hegner. Začíná blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu. Dnes již podruhé se setkáváme při poslechu pořadu Blahopřání s písničkou a opět nám i tento druhý dnešní díl hudebně otevřela Moravanka Jana Slabáka. Věřím, že jste to odpoledne prožili v pohodě a dobré náladě. Zrovna když jsem přijížděl Šalinou, ano, tady jsme v Brně Šalinou, přes náměstí Svobody, tak tam pěkně vyhrávala cymbálečka v rámci slavnosti vína tady v Brně. Hráli tam sami mladí muzikanti a prioval Míša, shodou okolností ho znám od narození, který jakoby vypadl z oka svému tatínkovi. Jenž tam hrával před 30 lety, záměrně nejmenuji a příjmení ani jméno. Jo, jablko nepadá daleko od stromu, naštěstí pro budoucí udržování našich hudebních tradic, kéž by tomu tak bylo. Můžete opět volat číslo k nám 726465200 a svátek neslaví Jonášové, Damiánové a na Slovensku také Cipriáni, či Cipriánové, no Cipriáni asi. Tak to budu skloňovat. A hned první gratulace. Moc jich teď večer tady nemám těch písemných, tak doufám, že třeba si zavoláte, anebo si budeme jenom hrát. Tak teď ta gratulace. Dnes slaví 70. narozeniny Antonín Karlček z Vések. Milý oslavenček, tvým 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, dobrou náladu a pořád dost energie. Ať ti to na rybách bere, na zahradě všechno roste jako z vody, kromě plevele, a u sportu vyhrává vždycky ten, komu zrovna fandíš. A když nebudeš na rybách, na zahradě nebo u sportu, ať máš vždycky kolem sebe své blízké. Užij si 70 naplno, vždyť 70 není žádný věk, to je jen 40 s 30 lety zkušeností. Přeje manželka, děti a vnoučata. No ano, tak to je hezké. Já už o tom také vím své. A teď písnička Miloš Procházka, Pepík Dofek, Veselé horečky a Dolanka.

0: ano, tak to byla Dolanka, kterou řídil tenkrát Pepík Ištvánek. Zdravíme, jestli poslouchá. A zpívali Jarmila Hubačková, Radek Pluháček. Dovolal se Peťa z Nových Bránic, což mě těší, Peťo, rád tě slyším, ahoj.
1: Ahoj Karlíku, zdravím mistra zvuku, všechny posluchače.
0: Tady je Sandruška, ta měla dneska vysílání od 2 do 4, tak nám tady taky pomáhá.
1: A tak to je hezký, to je hezký.
0: Je to pěkný.
1: A jak se říká, když člověk něco dostane, je slušnost poděkovat. Dostal jsem přes Český rozhlas pěknou písničku v pátek k mým kulatým narozeninám. Takže a od kamarádů, kolegů, autobusáků, od rodiny, od kamarádů, od přátel, takže všem moc děkuji za krásné vlídné slova od Jaroška Wolfovýho, Oskara Tilčovýho, Ladě Hrdličkovýho, Zemčiček, no od autobusáků. Takže všem moc děkuji za ty krásná slova, lásky, přátelství, si toho vážím. Hlavně, že jsou členem Českého rozhlasu Brno a může Český rozhlas Brno mě postat takovou, nebo tak pěkný písničky vyhrává, to je radost poslouchat. A ještě kor, když máme tam tak skvělý moderátory. A jelikož měla ve stejný den moja kamarádka Andrea Světlíková z Nových Bránic, taky kulatiny, a Adéla Sobotková, Kaj Kašparovská, takže holkám dodatečně přeju všechno nejlepší, hodně zdraví. No a Oskara Tilčovýho, ať mu jde řemeslo, jezdecký sedla, komoty, ať mu jde všechno pěkně od ruky, že na něho myslím.
0: Mm-hmm. Peťo, a kolik jsi měl?
1: No, v Karlíku léta běží, no kulatiny, no 50.
0: 50 rovnou, no to je krásný, no to seš v polovině života do té stovky.
1: Jo.
0: Tak všechno nejlepší, Peťo. Opravdu taky. Děkuju. Se přidáváme tady se Sandrou. Ať jsi zdravý, šťastný a spokojený. A měj se moc hezky.
1: Děkuju, zase někdy na skle.
0: Taky ahoj, na skle. Ahoj. Mařenka z Lanžhota se dovolala. Tak Mařenko, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý na večer. Karlíčku, já zdravím vás a zdravím všech v rozhlasích. Protože ty krásné pořady, co vysíláte, opravdu jsou krásné. Já mám, protože zajtra je Václava, tak já mám takových Vašků dobrých kamarádů. Mám bratránce Vaška Škrobáčka z Lanžhota. Potom mám dobrého kamaráda Vaška Krála, je to mladý kluk. A nesmím zapomnět na Vašíka Steinera. Je to kluk, je to náš ministrant z kostela, pravidelně chodí a on je z muzikantské rodiny. Hraje na klarinet. Krásně hraje, poslouchá, je hodný chlapec, nech se mu to daří, nech hodně chodí dlouho do kostela, nech ta muzika, jeho děda už hrává, jeho bratr hraje, taťka, všetci, tak nech aj něho to baví a nech tak krásně hraje, jak doposavat. A nesmím zapomnět také na mojeho vnuka, na Michala, protože hned po Václavovi je Michala. Tak hoši, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Nech se vám daří všecko, co vy si přejete. A Michale, tebě to přeju já a celá naša veliká rodina. Karlíčku, všech Václavů, který znám, tak jim přeju také štěstí a mojím tým kamarádom, co je přes vaše rádio, jejich neúrekom, jak se říká, tak také jich všech pozdravuju a přeju jim to zdraví. Jenom zdraví, vím, co to je. Děkuju moc za prostor a vám přeju aj vaší celé rodině, abyste se měli dobře a hlavně také to zdravíčko a aspoň trošku božího požehnáníčka.
0: Děkujem, Mařenko, děkujem a přejeme také všecko dobré, ať se
2: ano,
0: daří.
2: Ano, díky vám.
0: Naschledanou, naslyšenou, naviděnou. Tak, máme tady gratulace. Včera měla narozeniny naše maminka, paní Maria Uhrová z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání přejí syn Miroslav, syn rodinou, syn Broněk, syn Radek s rodinou, švagrová Jiřina s rodinou, neteř Petra s rodinou, rodina Uhrová a Zapletalova. A ještě Broněk Uhr chce nechat zahrát písničku pro Viléma a květinku Hochmanovi z Pitína. Ta písnička se jmenuje To slůvko maminka, napsal Petr Fink s Věrkou Urbánkovou, je to tango, natočil to orchestr Petra Finka, když jsme to zpívali s Ivankou Brožovou.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tak to bylo takové tango, to slůvko maminka, dovolala se paní Věruška z Lanžhota. Vidíte, před chvilkou paní Mařenka z Lanžhota, teď paní Věruška ano. z Lanžhota. Tak třeba ještě
1: dobrý
0: někdo bude z Lanžhota.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner. Já bych dneska chtěla poprosit o vzpomínku na mojich rodičů Marii a Františka Šulákových z Kostic. Já jsem původem z Kostic a bývám v Lanžhotě. Dnes je to 25 roků, co nás opustila mamka, a 19. října to bude 45 roků, co nás opustil taťka. Mm-hmm. Věnujeme oběma vzpomínku, děkujeme jim za starost, kterou nám za svého života věnovali. Už nám ostali jenom vzpomínky. Děkuju vám pěkně za všecko.
0: Ano, Věruško, tak to chodívá. Vidíte, zrovna zítra pojedeme za sestrou do Moravské Nové Vsi a já tam zas pohřbené rodiče, takže taky tam už máme kytičku a svíčku nachystanou, jenom takhle vzpomínku. Vzpomíná se pořád.
1: Byla rožnou, protože to je dneska akorát, co ta mamka umřela večer o 3:48.
0: Aha, přesná vzpomínka.
1: Přesná vzpomínka, takže vzpomínáme už jenom.
0: Tak třeba...
1: Takže také pošlíte mamince vaší tam pozdrav.
0: Jo, to posíláme, to víte, že jo. To jenom si vždycky člověk říká, co by říkali rodiče, když jsme byli, že jo, mladší a najednou, když už jsme v takovém tom věku, že jo, kdy oni odcházeli, jak by se na nás dívali třeba, jo, prostě jak žijeme, jak jednáme, jak pokračují generace.
1: No. Už nemáme za kým jít pro radu, když ty rodiče nemáme.
0: No jo, tak... Tak prostě tak nějak ten život utíká. Věruško, tak se mějte moc krásně.
1: Vy také a moc krát vám děkuju, pane Hegner.
0: Ano, mějte se hezky. Dobrou noc, nashledanou.
1: Dobrou noc.
0: Ještě tady Broněk Uher má přáníčko k kamarádům, muzikantům Václavu Miklášovi ze Strání Květné. Všechno nejlepší, štěstí, lásku, boží požehnání, přejí manželka, děti, sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Straňanky. A taky kamarád a houbař pan Václav Dohnal z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání. Přejí manželka Marie, syn Petr s rodinou, dcera Eva s rodinou, sourozenci s rodinami, holubáři a kamarád Broněk. A písnička Stano Orchovský, Antonín Pernička, Bílou sukénku nosíš a Stříbrňanka.

0: Ano, tak to byla ještě nahrávka. Kája Blaha, Vojta Horský a Stříbrňáka. Alenka z Řesovice dovolala. Ali, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Elena Večerková a chtěla bych nechat zahrát. Dneska jsme měli krásné potřebení na páře s otcem Milanem Jurou, s Kurkumi, misionářem, který nám promítal obrázky a za celé spadníky, za všechny a za našeho otce Stanislava Trsku, pana faráře, který ho pozval. A taky bych chtěla poděkovat aj za matičku, že se tam nemohla dostavit, že nemůže chodit. A že jsme měli krásnou mši svatou. A taky bych chtěla popřát spolužákovi Václavovi Válkovi z Valašského Meziříčí, který bude mít zítra svátek a chci mu popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, který se se mnou učil na učilišti ve Frýstátě pod Radhoštěm.
0: Ano.
1: A všechny parníky, které znám.
0: Dobře, Alenko, děkujeme moc krát a příště si stáhněte ten rozhlasový přijímač, protože to bere vazbu, víte, takže my to slyšíme všechno dvakrát. To samozřejmě platí i pro všechny ostatní posluchače, to vás o to prosíme. Ali, tak se mějte pěkně, hezký večer přejem do Řesovic.
1: Pane Hegner.
0: Ano, naschledanou. Já vám tady e-mail naskočil, zítra slaví 74. narozeniny trumpeťák František Vrana z Vrchoslavy, rodák z Křenovic u Kojetína. Přeji mu hlavně zdraví, které moc potřebuje, taky štěstí, pohodu a stále dobrou náladu. Písnička, ať potěší jeho manželku Staňku a také všechny naše dechovkové kamarády a přátele i všechny, co poslouchají tento pořad. Tak děkujeme, to přeje Jirenka Večeřová. Z hodou okolností naskočila tady písnička, nebude to dechovková, ale já si myslím, že muzikanti jsou prostě spokojení vždycky, když slyší nějaké krásné písnička. Co se to šupoce, když jsem šel kolem Panské zahrady a ještě když to zaspívá František Studenka za doprovodu Břeclavanu, tak myslím, že to nebude mít chybu.

0: kníže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Brno.
2: Ano, je to tak, taková krásná upoutávka. Máme 18 hodin 33 minut, utíká to jako hrom a dovolal se v tuto chvíli Toník ze Stříbrnic. Dobrý večer, Toníku.
3: Dobrý podvečer, zdravím.
2: Můžete povídat, jste už ve vysílání.
3: Ano, slyším vás.
2: No, tak
3: já bych chtěl popřát Vaškovi Novotnému ze Stříbrnských pasej hodně zdraví, štěstí a pohody a božího požehnání. A ještě zítra je Vaška a on bude mít narozeniny. 83 roku bude mít.
2: Aha.
3: No, no. On nám odával polečko, víte. No, a jo.
2: Aha, tak vám pomáhá si kamarádi, ano, Toníku?
3: Ano, ano.
2: Dlouholetí předpokládám, že to tak nějak...
3: Ano, ano.
2: Dobře, tak jste moc hodný a že jste Vašíkovi popřál a ať prostě to vaše kamarádství vydrží, ať se prostě máte pořád rádi. Jo?
3: Ať se drží a opatruje se.
2: Dobře. Toníku, hezký večer, děkujeme moc krát, nashledanou. A dovolala se taky Liduška z Horního Němčí. Liduško, pěkný večer.
4: Dobrý večer, pane Hegner, ještě jednu a zdravím vás a zvukového mistra. Ve středu měl narození otec Petr Hofírek z Evnorov. Tak mu přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání, ať se má dobře. Tomu přeji všichni párníci z Horního Němčí a Slavkova a Zapletalová Ludmila. Mm-hmm. Moc krát vám, pane Hegner, děkuju a přeju vám dobrou noc.
2: Dobrou noc taky, Liduško, vám. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Já mám teď tady jednu vzpomínku, kterou posílají kamarádi, muzikanti, ze Svitav, ze Svitavské dvanáctky, protože odešel jim jejich kamarád a taky můj kamarád, to musím taky říci, protože se Svitavskou dvanáctkou jsme spolupracovali 30 roků, to už tak čas letí a ten muž se jmenoval Milan Fleck, takže Milane, samozřejmě čest tvé památce, protože všichni muzikanti na tebe vzpomínají a měli tě všichni moc a moc rádi a vím, že jsi vždycky s tou muzikou jednak zaspíval ze Svitavskou dvanáctkou, jednak zahrál taky na bicí a prostě takový parťák do nepohody a sám osobně si vybavuji, když jsme tam třeba hrávali s cymbálkou Aleše Smutného, tak vždycky tvoje oblíbená písnička byla Zařechtali koně. Dneska ji samozřejmě nebudeme pouštět, dneska si připomeneme tu Svitavskou dvanáctku, když předpokládám, není to tam uvedeno v bukletu, ale předpokládám, že ten hlas si pamatuju, kdy Milan Fleck, myslím si, jestli s Jitkou či Verčou Vikidalovými, naspíval Bílé konvalinky se Svitavskou dvanáctkou, tak teď si to poslechneme.

0: tak tolik Svitavská 12, no pokud poslouchají muzikanti ve Svitavách, tak je moc zdravím z brněnského studia a Milanovi přeji samozřejmě ten šťastný v uvozovkách, ano, ten život na tom jiném břehu, jak se říká. Tak, Peťa Hluska se dovolal z Vedrovic. Peťo, krásný večer.
1: Dobrý podvečer, pane Hegner, vám přeji, vašemu zvukovému mistru i všem posluchačům tohoto pěkného dechovkového pořadu. Já mám pro vás dneska, chtěl bych od vás teda dneska nechat zahrát pro dva oslavence. Včera slavila své narozeniny paní Dana Vechová z Vedrovic, naše spoluhráčka z petangového klubu. Mm-hmm. Taky přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní pohody a hodně dlouhá léta v našem klubu při hraní petangu. A včera také oslavil své narozeniny přítel naší dcery, Jaroslav Schmitzmajer z Miroslavských Kynic. Ano. Také jemu přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní pohody a dlouhá léta. Přeji to Františka a Petr Hluskovi z Vedrovic.
0: Ano, Peťo, děkujeme moc krát, jenom jeden skromný malý dotaz. Když jste přál té Danušce a vy jste takový přeborník v tom petangu, porazila vás někdy Danuška?
1: No, stalo se to už také. Stalo se to.
0: Stalo?
1: Nemůžeme pořád vyhrávat. Stalo se to. Ale můžeme se pochlubit. No. Minulý týden jsme hráli na Slovensku. Vyzvali nás ve Vysoké na Moravě.
0: To je družební, že jo, kraj? No.
1: A vyhráli jsme, porazili jsme je, tak...
0: Hezky, no to je krásný. A pak se to...
1: Když to jako neposoudili družstva, ale vzhledem k tomu, jaký jsme měli ohodnocení jako hráčů, tak jsme jako si myslím vyhráli.
0: Hezky. Jako... A pak jste to náležitě oslavili, Petře, že?
1: No, oslavili. No, oslavili jsme to potom tady na našem klubovém tohle.
0: Večírku, dobře. Peťo, mějte se moc hezky, děkujeme, krásný
1: ano,
0: večer.
1: Ano, děkuji vám, pane Hegner, a dobrou noc.
0: Dobrou noc, ano. Zdeněk Ondráček posílá e-mail. V Kobeřicích u Brna slaví dnes své polukulaté narozeniny paní Helenka Duráková. Do dalších roků jí dobré zdraví, hodně důvodů k úsměvu přeje. Nejbližší rodina, všichni známí, kamarádky, kamarádi z Kobeřic u Brna. Písnička, abych se nespletl, je to tak. Chlapec, oči černé, Mirek Nauč, Antonín Pernička, autoři a Zdounečanka nám hraje.

0: Český rozhlas Brno.
1: A mám tady jednu vzpomínku. Posílám vzpomínku na té narozeniny Vaška Mlýnka z Kuželova. Narodil se před 100 lety 27.9.1926. Již v mládí se projevil hudební malířský talent, též vlohy vypravěčské. Inspiroval se valašskými vypravěči, vynikal v Ochotnickém divadle, vyučil se malířem ornamentů, působil v dechovce cymbalové muzice Joženy Kubíka. Ta jej později doprovázela při jeho estrádních pořadech. Na veřejnosti začal vystupovat od roku 1950, vyhrál několik soutěží, dokázal improvizovat, používal neobvyklá slova, spojení a přirovnání. Pracoval u okresního stavebního podniku ve Veselí, později ve Velické kordárně. Umřel ve věku nedožitých 52 let po autonehodě u Jihlavy 31. srpna 1978 při cestě na společné vystoupení s Vladimírem Menšíkem. Zůstalo po něm několik nahrávek, Kulturní dům v Hodoníně pořádal od roku 1986 na popud tehdejšího ředitele Standy Pěnčíka několik let festival humoru Šmukáč Vaška Mlýnka. Tak tuto vzpomínku posílá Jan Boleslav. Děkujeme za tu vzpomínku, protože Vaška Mlýnka, prostě to si taky vybavuju, jsme ho milovali opravdu geniál, genius. No a my si teď poslechneme písničku od Krajanky Nemelem Nemelem, Lidovečka.

0: Tak jste si zaspívali, no a určitě si zaspívala i Olinka Baričičová, která se právě dovolala po cestě někam. Oli, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj Karlíčku, já všetkých zdravím a já nebudem zdržovat už na konci relácie, ale chcem pozdravit všetkých poslucháčov samozřejmě Českého rozhlasu, vás do studia a hlavně všetkých kamarádov v Chicagu, ktorí nás pozvali celú kapelu Žadoviakov na krásny moravský deň. A nakoľko sme tam chodili, jazdili v aute a oni počúvali Český rozhlas Brno, tak môžem ich všetkých pozdraviť a nebudem ich menovať od prezidentky Denisky všetkých, aby som náhodou na niekoho nezabudla. A ďakujeme, že sú a že to vlastne takto funguje celé roky a je to úžasné.
0: Olinko, my když jsme vysílali Žadoviáky třeba minulý týden, tak jsme na vás vzpomínali, že tam jste zrovna v Americe. Neboj se, na to jsme nezapomněli.
1: Karličku, to neuveríš, jako my jsme naozaj išli v autě a došak. Ona pustila auto v autě a začali Žadoviáci za našima humnama.
0: To je neuvěřitelný.
1: Potom v zápětí na to naša cymbálka s mojimi kamarádmi, jakože to je neuveriteľné.
0: Ano, ano. To je prostě tak, život tropí hlouposti. Olinko, za týden v Uherském Ostrohu na viděnou.
1: Ano, těšíme se, všetkých zdravím.
0: Ano, měj se hezky, šťastnou cestu, ať se ti daří, ahoj. No a pořad uzavře dneska Jirka z Pístovic. Jirko, budete mít poslední slovo, protože pak už zůstane jedna písnička a závěr.
2: Dobrý večer, já se nehlásím z Ameriky jako Olinka, ale hlásím se z krásných, opravdu krásných Pístovic. A chtěl bych pozdravit své kamarádky Janu Nociarovou a Dobrušku Zabloudilovou z Výškova. A zahrajte mě nějakou pěknou písničku.
0: Zahrajeme.
2: Děkuji.
0: Jirko, krásný večer, děkujeme, mějte
2: krásný
0: se hezky.
2: Večer,
0: no a nám to uzavře tento pořad, samozřejmě potom bude závěrečná orchestrálka, ale v té písňové formě frajárka. Písničkou Slavka Smíšovského, Vladislava Vencálka, Klukovský pochod, tak pojďme.

Tak jsme se pustili do pochodu s Frajárkou, no a teď se zase uklidníme chviličku od skladbou Ennio Morriconeho On Earth as It is Heaven. Vlado Kumpán a jeho muzikanti. Moc krát vám děkujeme za pozornost, mějte se krásně, zítra sváteční den svatého Václava prožijete ve společnosti Jiřinky Ostré a samozřejmě její muziky, kterou pro vás připravila. Sandře, děkuji za spolupráci, mějte se hezky a zase někdy já asi za 14 dní. Mějte se pěkně. Yeah.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Postižení předloňskými povodněmi můžou získat zdarma od Jeseníku dvě stavební parcely. Kříž a socha svatého Libora ve Valašském Meziříčí jsou po opravě u nové náplavky. 13-leté děti by mohly být v budoucnu trestně odpovědné za závažné činy. V noci a kránu čekejte jasno s mlhami a nejnižší teploty budou kolem 3 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Samospráva Jeseníku nabízí zdarma lidem, které zasáhly předloni záplavy, dvě stavební parcely. Město je získalo od státního pozemkového úřadu. Parcely se nachází v ulici Rejvíska. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaňová.
4: Žadatel musí doložit, že jeho nemovitost byla zasažena povodní v roce 2024 a že v přímé souvislosti s povodní došlo k zničení stavby nebo bylo nutné provést její demolici. O převod mohou při splnění podmínek žádat občané města Jeseníku, ale i okolních obcí.
2: Kříž a socha svatého Libora jsou zpět u nové meziříčské náplavky ve Valašském Meziříčí. Město za restaurování zaplatilo bezmála 900 tisíc korun. Kdy si sochy můžou lidé zblízka prohlédnout, upřesňuje mluvčí města Veronika Macková.
5: Původní podobu jim vrátil restaurátor Petr Lacina. Socha stojí u náplavky ze strany od Mostní ulice. Kříž z roku 1775, pak na hranici s Vrbenskou. Náplavku s novou tržnicí slavnostně otevřeme ve středu 30. září v 5 hodin odpoledne.
2: Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii zadrželi 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Policie situaci označila jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Nedalekou vesnici evakuovali.
6: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Velfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V našem regionu očekávejte přes noc jasno a kránu se mohou v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 6 stupňů. V údolích při bezvětří čekejte jen 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto a cyklista měli nehodu na ulici městečko v Rajhradu. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Cesta k uzdravení. Klidný večer u poslechu našeho nedělního vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, velmi děkuju za pozvání a je mi ctí být tady s vámi.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitída představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubů, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka hluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrologi, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pani doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek. Že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuto otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovský bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mě operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislý onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na revmatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je revmatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelní kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásný děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaném ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě. Mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu a ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

čemkni. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš, šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
2: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub. A je to zkrátka slov Chaj, Etz Chaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etz Chaim, strom života. A to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
1: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
2: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
1: Kdo na taková setkání může chodit?
2: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
1: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
2: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
1: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
2: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
1: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji vám, hezký večer.
1: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se ve Smyrně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině v jihovýchodním cípu dnešní Černé hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku poutním místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a pak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavil pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh, nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa. Yeah.

0: Příběh Sklepa a Veltinského, Dům Endlerů a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodina, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru. Protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme, a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Vladislav Pližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Podél trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurina Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Fora je 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
7: 20 hodin.
8: Český rozhlas zprávy.
7: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
7: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských satelic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha satelice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat. Tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
7: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
7: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
8: Počasí.
7: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
7: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety, Šárka Marková, Hula Hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví anebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj, Luďku.
2: Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, kdy jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, který s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026. Ano.
2: Tak, text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je. To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek.

na nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65 Olympiku, navždy vypili prout. No nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál. I my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

který už má ocenění Zlatá česká 12, jmenuje se Léto pod peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství a Léto pod peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solař a právě Daša.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr. Když mluví...

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika. 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík. Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Back Back Clan, to je jeho kapela, a odtextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková. Vestí.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsali ji Michal Vorek a Elin, a Elin ji také zaspívá a zaspívá ji po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu hlavy.

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, české srdce. Jak dvě

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 900 1103 a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noj Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat, nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne, plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brejle.

0: Jdeme za Nadějou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať mámu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrt náplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Tak uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: Pak to budeš prodávat.
1: To ne, já když tak rozdám.
0: Prodáváš někdy na trhu?
1: Ne.
0: Protože teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda, když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidím, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Nadějou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si oni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, anebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je na

0: naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyložen jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
1: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl, v té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně
0: zapálení. Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak by si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jízerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to se doma 20 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na 4 úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit, ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice?
7: No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
8: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: je vám docela blíz. A co jako rozhodlo, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
9: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
9: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
9: Co? Počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
9: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
9: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
10: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
10: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem jen ctil hlavu našeho kolektivu.
9: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
10: Necháš to? To
0: je jenom okurčička.
10: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68 byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
12: Hele, Mařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabě Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markrabinka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra! Dovolí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: No, jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Jo, šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano. No
2: tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře.
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička nepropadne oba světky, víš?
9: A neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já to mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netelkej dítě, to je oboj.
12: Co je, co se stalo?
5: Řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to?
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherná?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje, uboj.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně on nic neudělal. Vy jste ho tady s tatínkem navedli.
11: No,
12: víte to
14: přesně, tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to no. Je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
13: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
11: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí.

0: ty měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
1: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
2: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
1: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
2: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
1: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
3: A už se to bralo politicky.
1: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
2: No, to je výborný.
0: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
4: Jaroušku, máš mě rád?
5: No to víš, že tě mám rád, kletíko moje.
4: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
5: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
4: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
5: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
4: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
5: Ano.
4: No, jaký je krokodýl,
5: Zlej.
4: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
5: Oba dva.
4: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
5: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme,
4: veď? Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
5: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka
4: moje. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
5: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
4: On Martínek, jo. No. Proč?
5: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
4: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
5: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
4: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
5: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
4: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
5: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
4: A když na tom přece vůbec nezáleží.
5: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
4: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
5: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
4: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
5: Já vůbec nevím, že šilhá.
4: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
5: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
4: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
5: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
4: Málem jsme se hádali, vy.
5: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
4: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
5: Ano.
4: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
5: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
4: Ne.
5: Jak vám vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on...

0: Vypadá. Tak on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
1: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Jo, chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec, jo, pak dělá sumec, ne, ukazuj, jo, chci sumec.
0: Ale přece nebudu dělat šaška, když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi, muskej jako sumec, no.
1: No prosím tě, co, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužem?
0: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
1: Já že ho miluju.
0: Jistě.
1: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
0: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Pani Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
1: Co jsi to řekl?
0: Koťátko.
1: Co jsi to řekl? Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
0: Co je?
1: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
0: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
2: Naschledanou.
0: Bohem.
1: Vidíš, co děláš?
0: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
1: Dobrý večer, pane Martíne.
2: Dobrý večer, paní Martinková.
3: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
4: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
5: Tak to je krásný.
4: A ona stuhla a zasmála se a říkala: ty jsi vtipná.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že ti trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říša už musí být
3: hat. No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuj.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Dej o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco?
6: Třeba? Ne, má to napsaný. A dost si to hlídá,
12: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne, ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pautři.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasebauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Vasebauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
13: Pane Vasebauer? Přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Vasebauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam... Povídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě
12: jo.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem, tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun, přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vidí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít, mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu, píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo a zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert z Olomouce.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte. A zase vy?
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam 3 servírky. Ze všema vyhlázím od prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už vyjo, že si dám matonku, tak už se mě ani neptají, prostě vyjo, co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobný, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda, klidně se mě ptáte, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo, že může zastat, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové. Jo, to, ale neřeší o to, no tak...
0: Doptávají jako, se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takové, jo. To je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prima holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to by asi neměl, no prostě. Já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy, já ji hladím taky vlasy. Já mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ji nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, jako nechci nic pokazit, pochopitelně.
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo, ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si ke stolu a když je tam možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prima, no já si rád zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě bylo takové, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem to brdo, je to paráda, no.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku, moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který, já bych ještě, já jsem ještě nedomluvil, chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále a dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, linkovce, děkuji, nashledanou.

0: A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouši, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvili. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodu, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana, u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písničce vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takoví lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás volajících do vysílání Českého rozhlasu. Kdo pak nám volá? Tady Honza. Pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se. Jenom se nám představte, jak víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nelám, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí. A ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já. Jo, hranolky. Takže to je takové jako vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám tak, že je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, nebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak.
0: Zažila jste někdy?
1: Ne. Ještě naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád. Ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec taky jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo. Jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ano, zdravím, ano, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně to říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Veslávi a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi. A oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyřeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový přísloví, jo. Co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Mm.
1: Takže ono to a souhlas s tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, protože já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Takže si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, hele, tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty čtyřky, se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie, ty restaurace, protože kdysi prostě podle cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikost tý restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, aby, jo, takže tam

0: tý stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
1: To je fakt, to je fakt.
0: A ještě poslední věc vám řeknu, co mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze, jo, a ano. Prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo, a nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50, tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar, jo. Takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Vykal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera. Normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušeli, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír ocelám. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí, těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají. Jo.
1: A to ještě navíc, to jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají teura.
0: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně dvě marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
1: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc až tam gastům. Taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo
1: tady
0: nám volá?
1: Ota od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do naší hospůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Ne, večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřel hospodskou.
0: Vidíte, co mi to připomíná? To mi připomíná jako dědictví, aneb něco v Hoši Guten Tag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To ne. Se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to, protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom jednu hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. Bylo to fajn, kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o tom moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem, vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo, v tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měli ještě teda ohraničený tou hodinou, a to bylo z jakého důvodu?
1: No já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management všelijaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně fahrplán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin, a nemohl jsem se dočkat 10, až bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zamčenými dveřmi? No jo, jsou to... Ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to, co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskými, s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávali štamgasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No, tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No to kdyby se, no to jo, tak to je docela dost, obzvlášť když si uvědomím, že to ještě znásobím, no, za ty dny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane, jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě, a od té doby jsem přestal chodit. Už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, to
0: nic.
1: Rozumím.
0: O to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám se, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě si jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba,

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady je Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště, a pořád tam seděli stejný lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejný lidi.
0: No. Ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to by vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: No, možná...
2: Jsem vůbec nerozuměl.
0: No ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to tomu já rozumím, ale podle mě... témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo?
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici. No, vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju. Ale jak se cítí, no, takový štamgast? Já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás. No na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to, ani ne, ale já jenom jsem byl překvapený, jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě...
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy a štamgasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání, dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Boomři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu psát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat steluční kvítí, nebo zame na stroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňáku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání. Doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem dělal teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jako, že do toho negativa. Ale to tak není. Nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, alebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty, máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu, zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Haló, haló, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby. Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do dálkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky v toho vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučování vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem se začátku jako občas, ale pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tichník se mě tam podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle, ani nenoseli jídelní lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou charmantností nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím, Klaby. Dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat, potřebují se dopovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Vždyť se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další Štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Spíš dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: Já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešního vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí, já jsem vysílání obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. A já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No. No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme. Já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo. Ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše tady ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká. Jo?
0: Není to spíš předsudek nějaký nebo no, něco podobného?
1: Nějaký, ale že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo? Aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám, se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No, já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být takový, jak kdyby na vrcholu.
0: Mm-hmm.
1: No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc, vážím rádia Olomouc, posílám ho, teda poslouchám ho od rána do rána,
0: mm-hmm.
1: jo, a teďka v poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na 4. hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: No, no, na tu. No, vždycky se pravidelně zbudím, já třeba usnu ve 12:45 ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom musím, protože přes den jsou někde na procházce, když ta, dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A ne, když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je
1: dneska
0: fakt,
1: tam
0: že
1: dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako a pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří a Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte se i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: Nás to hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgasti, všetci tam v tom kruhu a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál s tím způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to, co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já. Sní.

0: tam gastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý, ani bych nečekal, že jsem se dovolal. Dovolal jsem se, dá se říct, hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem tady. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už protože... jste přímo do vysílání.
1: Přímo,
0: jenom jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím
1: Antonín,
0: pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín. To počkejte,
0: zase tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antoníne. Může být.
0: Povězte, štangast.
1: Já k tomu, štangastovství. Nebo tak, no, já tady zjistě toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, nebo to, já si, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým jako prohodíme víc slov, s některým míň slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radioamatérské vysílání, takže zase tam na těch radioamatérských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě to takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radioamatéři tady z Kladenska vnímáme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty záležitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten nějaký poslech rádií, tak zase já spíš zase převaděju hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhletěm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to jsem na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byli jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo. Říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážné nemoci a tak, to je ještě snad daleko horší, takže tak to...
0: Já bych to, Antoníne, trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano. To a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojení a že vlastně No,
0: jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět, ať už ty bolesti, anebo radosti, a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře. Všichni jsou si stejně rovni. A to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné. Ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně s nohama a oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, takhle jsem byl oslepen třeba v inkubátoru, třeba já nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě, královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. To je spíš takové jenom ta moje taková myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a do to moře a tak, tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak, tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a musel člověk, nebo nemusel, ale tak jsem, já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 13 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuji vám moc a
0: já vám.
1: Pěkný večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdravím, Maruška. A Maruška, tady koukám... Ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne, protože bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba... Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou... Tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave... Je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z denodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: No, vydržel.
0: To jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: No, taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto.
1: Taky mě potkalo to, co říkal před tím páne tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, ale tak... Člověk tím musí žít, no tak už mě je přes 70, no ale tak...
0: No důležité je nerezignovat, důležité je nerezignovat.
1: Ne, víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou jsme upravovali, dělali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jste tam na další dobu, jestli to víte, není to za chvilku udělaný. No tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měli automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roků, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama

0: Mistner, to, zvali s Mistner normálne, jo. Tak sa tam chodili každý deň, že jo, na tie automaty, nebo ne, na tie automaty, pardon, na to pivo, jo, sme tam do hospody v Kulovosici chodili a tak sme si říkali, no to není možný, jo. No nevyhrála nic, jo. No ale přitom, potom sme šli teda do iný, na nádraží a tam taky sme potom, vždycky na večeři sme tam šli to a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, taky jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnovac, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeský dřevářský závodu, potom jako ho vyhodili, že byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam, no tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem na automat. Tam seděli v štanga 3, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házali, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korun tam a vyhrál jsem přes 12 korun. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jdem vyklepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě. No, říkám, no prostě štanga 3, jo, my jsme si teda taky dali, jsme jídlo to, a tak jsem mi říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka, Techera, no tak jsem jim tam tak byli spokojení, tak už prostě na nás nenadávali.
1: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
0: No, ale bylo to zajímavé, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korun slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsme stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar. A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý. A ten mistr, jo, ještě s vedoucím říkali, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korun. Ty byli úplně, prej, zaplatíš za kořálku, já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně, prostě.
1: Zničit štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
0: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel vlastní Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jim prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, to jeho přítelky mě volala, hele, Karel umřel. Prostě je to prostě špatně. No.
1: A víte co, já tu rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
0: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zrlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil.
1: A musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. Jo, každopádně, ale to téma já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
0: No, zkuste to, no.
1: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli...
0: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
1: Ne, dobře, děkuju, ať se daří a jenom míre klid, pohodu, dobrou noc.
0: Zbytek, dobrou noc, zbytek.
1: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgasti a to je téma, které vás provázelo předchozími dvěma hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak. A pro někoho pohnutě smutně dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1. hodinou.
3: Žila málo, v oku jí hrálo a měla je.

0: Pláču sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky dobrý sůl? Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapy. Tak já vám můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Portaceli, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospodky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, ta nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví. Jo. Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme. My na ty státní svátky nechodíme, ale to je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to dvakrát do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulťasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já chcem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit, dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, nashledanou, dobrou.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli Městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v Kožárku ještě.
2: Ale děti, ty seš strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterém roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představení?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě o léta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To mám vyloučen.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti. Pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tedy pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolně byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat, doufat, doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne, ne, ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. Tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči?
3: Ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpuste... Jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha, aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji
4: vám. Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší Březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši Březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše.
3: Ale...
4: A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: Já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je?
4: Papa?
2: Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíku.
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
5: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... uzurpátor.
5: Cože?
3: Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
3: Co jste to řekl, pane?
4: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
5: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
5: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte. To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
5: celý váš
4: povaha.
5: Rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
5: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
5: Jeden vedle druhého sudič.
4: U nás
3: byli samí čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal před soud.
5: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
5: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni.
5: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
5: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: Vodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
5: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk? Já nemůžu. Uzurpátor!
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
5: A podvodník.
3: A vy se, klobouk.
5: Ven!
3: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
5: Nechci vás už tady nikdy vidět, ven!
4: Ven! Ven a nashledanou u soudu!
3: To tedy uvidíte!
5: To uvidíme!
4: Něčem.
3: Strachá do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek. Takový, ještě se opováží nadávat.
5: Taková nula. Má toho. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
5: udělá nabídku k sňatku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
5: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
5: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
5: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
5: Co je? Co je tím?
4: Umírám, ať se hned vrátí.
5: Nezví.
4: Papa.
5: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
5: Nezví, už jde.
4: A kde je?
5: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
5: Povídám ti, že už jde. Ach, já chudák.
6: Zdálo se mi, že mě voláte.
5: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
6: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
4: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
6: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
6: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
6: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
6: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Klovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Klovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mě dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby si pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Bert,

0: mohl bys vymyslet něco méně extravagantního.
1: Měl bych i poetické řešení.
0: Jsem s ním.
1: Máš rád poezii, Bertie?
0: No.
1: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, se své škole některou učil.
0: Nemohu si vzpomenout.
1: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
0: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
1: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
0: Myslíš, Klovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
1: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
0: To je dobrý nápad.
1: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
2: Madam, je tu pošta.
3: Ano. A kdo pak mi píše?
2: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
3: Dejte to sem. Předám mu to sama.
2: Prosím, madam.
3: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
2: Už běžím, madam.
3: Co to asi je? Jak to voní. Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertiem. Chudáček by ještě. Bertie, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postskriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
2: Prosím, madam?
3: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
2: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
3: Bertie?
0: Potřebuješ něco, mama?
3: Já? Nic.
0: Mama? Aha.
3: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
0: Stalo se něco?
3: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
0: Mama, zase mi čteš dopisy.
3: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
0: Nevím, mama.
3: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
0: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
3: Bertie?
0: Mama?
3: Kdo je tvoje Klotilda?
0: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
3: A co tento dopis?
0: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
3: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
0: Vezmu si něco ve spíži.
3: Bertie!
0: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
3: Bertie, kdo je tvoje? kdo je Klotilda? Kdo je Klotilda?
0: Hezký večer, mama.
3: Bertie!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Berty?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berty.
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berty.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne. Nechoď. Prosím. Pro psychiatra?
2: No. A dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.